0: Good morning, all dear sisters, brothers.
1: Dobré ráno, všechny drahé sestry a drazí bratři.
0: All bhaktas throughout the world.
1: Všichni bhaktové po celém světě.
0: All practitioners of the yoga and daily life and all others yoga.
1: Všichni cvičenci. Jogi v denním životě a všichni ostatní cvičenci z ostatních jog.
0: Every yoga teachers.
1: Všichni jogoví cvičitelé.
0: And many gurus, great saints.
1: A mnozí guruové, velcí svědci.
0: They are very, very divine and they are awakened up now. All other great saints, all yogis, and we are very happy about that we have to come forward.
1: A všichni božtí svědci, kteří jsou teď probuzení, všichni jogíni, a jsme velice šťastní, že můžeme
0: and
1: tady pokračovat dál.
0: And so around the whole world, the great spiritual people, they have feelings to do something now in this new year.
1: A tak po celém světě velcí duchovní lidé mají tu touhu teď něco udělat dobrého.
0: This year was very good, but for certain things not good.
1: Tento rok byl velice dobrý, ale kvůli některým věcem ne za stolik.
0: And this is that why in this year is chosen for us.
1: A to je proč v tomto roce.
0: Without country, without religions, without all path of wherever we are.
1: Bez země, bez náboženství, bez toho, kde jsme.

0: why this corona chose only humans?
1: Proč si tato nemoc korona vybrala pouze lidi?
0: Other creatures are also the creatures.
1: Ostatní stvoření jsou také stvoření.
0: They are living.
1: Žijí.
0: They have the same elements.
1: Mají ty stejné prvky.
0: Like body.
1: Jako tělo.
0: The mind.
1: Mysl.
0: The all pranas.
1: Všechny prány.
0: Anamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vijnanamaya kosha and anandamaya kosha.
1: Všechny tyto

0: God has given this not only to the humans.
1: Bůh toto všechno dal nejen lidem.
0: But to all creatures.
1: Ale všem stvořením.
0: Even the tiny creature like ants, for example.
1: I těm malým tvorečkům, jako například mravencům.
0: And they have knowledge many things.
1: A oni také mají mnohé poznání.
0: Only they don't have power to do something except live, drink, etc.
1: A oni nemají sílu vykonat něco dalšího než jíst, spát a tak dál.
0: But on this earth, and our earth, we all know, is living earth.
1: Ale tato planeta, naše země, víme, že je živoucí planeta.
0: This is our mother.
1: Je to naše matka.
0: And our father.
1: A náš otec.
0: Our life.
1: Náš život.
0: And all living one. Now, why this corona attacked only to humans?
1: Je živoucí. A teď proč tato korona zaútočila pouze na lidi?
0: Many people, many countries, languages, religions, no religions, but why?
1: Mnoho lidí z různých zemí, ať s vírou nebo bez víry, ale proč?
0: According to the real yogas,
1: podle skutečné jogy,
0: means that teacher or a guru,
1: znamená, že učitel neboli guru,
0: to them came the students.
1: K ním přijdou ti studenti, žáci.
0: For yoga.
1: Proto, aby se učili jogu.
0: And that's not only asanas and pranayams and relaxation.
1: A to nejsou jenom asány, pranayama a relaxace.
0: But it is more than what we think.
1: Ale je to víc, než si myslíme.
0: Why this attack in this century? How many people had a disease? There was also for the cow's disease, chicken disease, the others disease attacked to the humans.
1: A proč v tomto století byly i jiné choroby, jako ptačí chřipka a tak dále? A proč to zaútočilo na lidi?
0: And now it's very strong only to the humans.
1: A teď je to velice silné a týká se to pouze lidí.
0: You have heard many times in my lecture.
1: Mnohokrát jste na mých přednáškách slyšeli.
0: That all men don't kill and don't eat other creatures.
1: O člověče, nezabíjej a nejez ostatní tvory.
0: Help them.
1: Pomůž jim.
0: Love them.
1: Miluj je.
0: Feed them.
1: Nakrm je.
0: But don't eat them.
1: Ale nejez je.
0: It was never before First World War.
1: Před první světovou válkou toto nebylo.
0: People were eating meat.
1: A lidé jedli maso.
0: But rare.
1: Ale velmi zřídka.
0: Between First War and Second War.
1: Mezi první a druhou světovou válkou.
0: Many things changed in mind of the humans.
1: Mnoho věcí se změnilo v tom přemýšlení, v mysli lidí.
0: You know also very well.
1: Vy to taky dobře víte.
0: In World War. And people had nothing to eat.
1: Že během těch válek lidé neměli co jíst.
0: And some many they were hiding in the earth.
1: Někteří se různě skrývali.
0: And with the children and so.
1: I rodiny s dětmi a tak dále.
0: And then it is said, someone told me.
1: A někdo mi říkal.
0: In Europe.
1: V Evropě to bylo.
0: And Second War. So, for example, they said the soldiers were there.
1: Říkali, že tam byli vojáci.
0: And the soldiers, that was decided mostly Americans.
1: Ti vojáci byli většinou Američané.
0: Or other countries.
1: Nebo i z jiných zemí.
0: And in the restaurant, they were giving or making the food for them, the soldiers.
1: A v restauraci dělali pro ty vojáky jídlo.
0: And in these cities, in this Europe, when the soldiers left on the table,
1: když v těch evropských městech nechal něco ten voják na stole.
0: And immediately did run into the restaurant.
1: Když odešel od toho stolu, tak oni běželi do té restaurace.
0: Whatever it is, they took it and eating.
1: A cokoliv tam zbylo, tak se to vzali, aby to mohli sníst.
0: And meat.
1: Maso.
0: After that war was gone.
1: Poté, když válka odešla.
0: But of course still people are poor.
1: Ale stále lidé byli chudí.
0: And go to the get food and vegetables and potatoes and many things.
1: A potřebovali získat zeleninu, ovoce, brambory a tak dál.
0: The white sugar was very rare to get it.
1: A velice vzácné bylo získat bílý cukr.
0: So what people begins to think.
1: Tak to, jak lidé začali smýšlet.
0: And they want to get monies.
1: Chtěli získat peníze.
0: Whatever people had.
1: To, co měli.
0: And they want to give more.
1: Tak chtěli ještě víc.
0: So they begin to kill animals.
1: A tak začali zabíjet víc zvířata.
0: And give them like meat.
1: Aby měli maso.
0: So slowly it came, the people they think without meat we cannot live.
1: A postupně lidé začali přemýšlet tak, že bez masa se nedá žít.
0: No.
1: Není to tak.
0: There's only that meat. But there are so many other eating. Vegetables, this, there's many things.
1: Není jenom maso k jídlu, je těch věcí mnoho dalších.
0: And mother cow's milk.
1: A mléko od matky krávy.
0: And when she's old.
1: A když už je ta kráva stará.
0: They kill them.
1: Tak jí zabijí.
0: And eat them.
1: Zabijí a snědí.
0: You had your mother cow.
1: Ta kráva byla jako naše maminka.
0: And she gave you lot of milk.
1: A dávala nám hodně mléka.
0: And then you kill and eat that

0: mother.
1: A potom tu matku zabijete a sníte.
0: But in this century,
1: ale v tomto století,
0: many karmas we did.
1: Jsme učinili mnoho karem.
0: And we know that.
1: A víme to.
0: Alcohol was, but not that much.
1: Alkohol byl také, ale nebylo ho tolik.
0: And the chickens and eggs.
1: A taky kuřata a vajíčka.
0: Very rare they are doing. And now you know they are producing the eggs. And these eggs have not good. It's a disease inside.
1: Vajíčka také byly velmi zřídka, teď víte, jak to je v těch velkochovech a kolik je tam nemocí v těch vejcích.
0: How many cancers people?
1: A kolik rakovin mají lidé?
0: And it is due to what you are nourishing.
1: A to je vše kvůli stravě, jak se stravujeme.
0: And that slowly attacks come there.
1: A to nás pomaličku takto napadá.
0: It's like very beautiful big tree.
1: Je to jak když máte krásný velký statný strom.
0: And one two bugs comes in.
1: A jeden, dva termiti tam
0: then
1: vyjdou do kůry.
0: Slowly the produced bugs.
1: A pomaličku se tam množí.
0: Or worms.
1: A červy.
0: And they eat the whole term of the tree.
1: Pomaličku se prožírají tou kůrou stromu.
0: And inside everything is eaten.
1: A zevnitř vše snědí.
0: What is that?
1: Co to je?
0: That is that cancer.
1: To je ta rakovina.
0: Outside is good.
1: Navenek je to v pořádku.
0: And similarly that for now humans.
1: A podobně tak teď pro lidi.
0: That they have now cancer.
1: Že mají teď rakovinu.
0: Because the kind of the food we are eating.
1: Kvůli tomu stravování, druhům stravy, které máme.
0: Well, it can happen many that they begin with yoga.
1: Může se stát, že mnozí začnou s jogou, nebo začínají s jogou.
0: But end of the life.
1: Ale ke konci života.
0: They also can have cancer.
1: Ale také ke konci života můžou dostat rakovinu.
0: Because before they came to that kind of thoughts that I want to be vegetarian.
1: Předtím přišli k těm myšlenkám, že ano, chci být vegetarián.
0: But before you were eating everything.
1: Ale předtím jste jedli všechno.
0: And that was in our body already.
1: A to už bylo v našem těle.
0: So now this could be if we have really good food.
1: A teď pokud budeme mít opravdu vhodnou stravu, dobré jídlo,
0: then we can suppress that disease.
1: Tak tu nemoc můžeme potlačit.
0: And when we become weakness.
1: A když jsme slabí,
0: then that disease comes out.
1: Tak se ta nemoc najednou projeví.
0: It's like a sleeping cobra.
1: Je to jako spící, dřímající kobra.
0: And when he awakes,
1: když se probudí,
0: then too late.
1: Tak už je příliš pozdě.
0: So that disease came in this life.
1: Takže tyto choroby přišly do života.
0: And now how many were attacked by many diseases?
1: A kolik lidí jich jimi bylo napadeno?
0: So in that we have to know what we have done and what we have done we can't do anything.
1: Tak musíme vědět, co jsme udělali a co jsme už učinili, tak s tím už nic nesvedeme.
0: Now that's good vegetables and all food.
1: Teď ta dobrá zelenina a to ostatní jídlo.
0: We human begins to give the chemical.
1: Už tady do těch věcí začínáme dávat chemikálie.
0: And all different kind of all chemicals in the whole world.
1: A ty chemikálie jsou různé po celém světě.
0: And they said we want to have more and more production.
1: Oni říkají, my bychom chtěli vyšší a vyšší produkci.
0: And what they do?
1: A co udělají?
0: They throw out.
1: Pak se to vyhazuje.
0: Because too much.
1: Protože je toho příliš.
0: And also the meat. How many years their meat is they put it?
1: A i to maso, kolik let někde leží?
0: I don't know. It is sure the rear or not? That I cannot.
1: Já nevím, jestli je to skutečné nebo ne, jestli je to pravda.
0: Before the communists, they went away.
1: A předtím, než odešli komunisté.
0: I mean, they had this system, and now the other system. That's all.
1: Měli jiný systém a teď se to změnilo.
0: Our people was always good.
1: Naši lidé byli vždycky dobří.
0: And they are always good.
1: A jsou vždycky.
0: But that time, at the end of this time, they said that they transfer meat from here, Czechoslovakia.
1: Říkalo se předtím, že tehdy z toho Československa se převáželo maso.
0: And there was something American didn't want to have.
1: A bylo tam něco, co Američané nechtěli.
0: And they were talking and this and that.
1: A tak diskutovali.
0: But they said this is not good and this is disease and so on.
1: A říkali, no toto není dobré a jsou v tom choroby.
0: And so they send it back to Czechoslovakia.
1: A tak to poslali zpátky do Československa.
0: Well, lot of meat.
1: Bylo to hodně masa.
0: That was not eatable.
1: A už to nebylo k jídlu.
0: But they sold.
1: Ale oni to prodali.
0: And many people did not know if it's old or not old.
1: A mnoho lidí ani nevědělo, jestli je to staré maso nebo není.
0: And that was also disease coming in the Europe.
1: A tak některé choroby přišly do Evropy.
0: So whatever we look and whatever wherever we change, but touch.
1: A tak na cokoliv se podíváme, čehokoliv se dotkneme.
0: We don't know what kind of vaccines there.
1: Nevíme, co tam může být.
0: Now our governments, all the international, all they want to give us some disease cleaning, that kind of vaccines.
1: Teď naše vláda to chce nějakým způsobem ošetřit, aby nám dali vakcíny, očkování.
0: And so all governments they are trying very much.
1: A všechny vlády se velmi snaží.
0: But of course no one is suppressing.
1: Ale není to jako potlačované.
0: If you don't want to take these injections, vaccines, it's your choice.
1: A pokud nechcete to očkování, tak je to vaše svobodná volba.
0: One thing, it will die. So this is all is humans doing this.
1: Tak maximálně jako zemřete. A toto všechno dělají lidé.
0: You will not see suffering any animals alone.
1: Neuvidíte samotné trpět žádná zvířata.
0: Where they are in the forest or anywhere.
1: Když jsou v lese nebo podobně.
0: But as a house pet.
1: Ale jako domácí mazlíčci.
0: Have same disease and things like also as the humans.
1: Tak oni mají podobné choroby stejně tak jako lidé.
0: The house rats, we love them very.
1: Ty domácí mazlíčky milujeme, jsou velice dobří.

0: Always they said we will eat meat, we will eat meat.
1: A už je to tak mentálně zažité, že je to tak, že jako budeme jíst maso, dáme si maso.
0: Coming more and more.
1: A tak ta choroba, která se teď šíří čím dál tím víc.
0: In the last 19 and now in 2020.
1: V roce 2019 a teď 2020.
0: And we don't know what is coming in next.
1: A nevíme, co dalšího přijde.
0: But only this is from the humans.
1: Ale toto je pouze pro lidi.
0: We try to and we want to do that. We should clean up everything and have a good our earth and for Mother Earth and then good vegetables and good life.
1: A tak se snažíme, abychom všechno pročistili a měli zdravou půdu, matku zemi a dobrý život.
0: But people still cannot understand.
1: Ale lidé to stále nedokážou pochopit.
0: There people have many eggs.
1: Lidé zdávají spoustu vajec.
0: And they putting them in the cool place.
1: A dávají je do chladna.
0: So maybe how long was this egg?
1: Do ledničky. A tak jak staré je to vejce?
0: And they save that and people eat that.
1: Jak dlouho tam je a lidé ho pak snědí.
0: This is Kali Yuga.
1: A toto je Kali Yuga.
0: And in this Kali Yuga is there when it is more this energy, negative energy is coming.
1: A v Kali Yuze je to tak, že přichází více negativní energie.
0: And others, they like you all.
1: A tak jako my tady.
0: They are not eating, they are not fighting, they are not like this. They are still the holy people.
1: A ostatní lidé, kteří neválčí, nejedí maso, tak ti jsou stále ti svatí lidé.
0: So there is a fighting. The angels and the devils.
1: A tak bojí andělé a démoni.
0: That you know everywhere.
1: To víte, je to tak všude.
0: So in this way, first it is said protect into the protect.
1: A tak se říká, že ochrana je v ochraně.
0: So our protection is the first protection to others' protection.
1: A tak naše ochrana je v té první ochraně těch ostatních.
0: When we go to the aeroplane,
1: takže když jdeme do letadla,
0: then give the message.
1: Tak tam říkají, mají tam oznámení.
0: Please make the belt.
1: Prosím, zapněte si pásy.
0: The mask.
1: A masku.
0: First for you and then your child.
1: Prvně si ji musíte dát vy a teprve potom vaše dítě.
0: Similarly, it is you, we, elderly people.
1: Podobně tak my, vy, starší lidé.
0: We make a safety ourselves.
1: Snažíme se.
0: And then our children.
1: Ochránit sami sebe a potom naše děti.
0: Because till the children something happens and he will be not and this and that.
1: Protože
0: mother will die.
1: Kdyby se dítěti něco stalo, nebylo to tam v pořádku, tak matka potom zemře.
0: So yoga we listen very much. Many people send the messages to me that how many yogis practitioners yoga in three categories.
1: A tak mnoho lidí mi dalo zprávu, že jogíni a cvičenci jogy jako jsou ve třech kategoriích.
0: Every day and good practicing.
1: Každý den a správně cvičí.
0: In the middle

0: Sometimes yes and no.
1: Ti prostřední tak jako někdy ano, někdy ne.
0: And the third is yeah, someday.
1: A ti třetí jsou tak no tak někdy.
0: Etc. So now to know how many real yogis are practicing.
1: A tak teď kolik těch pravých jogínů cvičí?
0: And in this way, this is not a religion.
1: A toto není náboženství.
0: The religion is ourself a religion.
1: My sami jsme náboženství.
0: That we are controlling ourselves.
1: Že máme pod kontrolou, kontrolujeme sami sebe.
0: So this is depends on individual.
1: A to je individuální.
0: So in that way now this century
1: podobně v tomto století
0: and many things happened.
1: Se děje mnoho věcí.
0: And it's still happening.
1: A bude se dít.
0: Now it is said it was about 2 weeks ago.
1: A asi před 2 týdny.
0: Or this is coming now again Satyuga.
1: Přichází opět Satyuga.
0: And that Satyuga's time is again the Shiva have to take in hand.
1: A ten čas Satyugy musí zase do rukou vzít Shiva.
0: But that is not that it will be next year.
1: Ale to neznamená, že to bude hned příští rok.
0: Our day and Shiva's day.
1: Náš den a Shivův den.
0: It's very great and they're very distant.
1: Je to velmi velké, ale taky vzdálené.
0: We can close eyes and we say I'm meditating.
1: My si zavřeme oči a řekneme medituji.
0: And then we go.
1: A pak jdeme.
0: But like the Shiva, Brahma, Vishnu.
1: Ale jako Brahma, Shiva, Vishnu.
0: It gives many ages.
1: To zabere mnoho věků.
0: Or many lives.
1: Nebo mnoho životů.
0: Then it comes next step.
1: A pak přichází další krok.
0: But they have to do.
1: Ale musí to tak udělat.
0: So there are many good things and very very hard things.
1: Je mnoho dobrých věcí a mnoho těžkých věcí.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: I have my slogan. Once I wrote it.
1: Mám taký slogan, jednou jsem ho napsal.
0: And I not forgotten complete that one.
1: Zapomněl jsem ho, tak je celý.
0: But it is said, protect is in the protect.
1: Ale je to tak, že ta ochrana spočívá v ochraně.
0: So there are many, this was, I was talking many times that forgotten this word.
1: Čas jsem co zapomněl.
0: So it is the time for us that we should be alert.
1: A tak je čas pro nás, kdy bychom měli být na pozoru, bdělí.
0: And now is more is mantra.
1: A teď víc mantra.
0: Mantra is very powerful now.
1: Mantra je teď velmi silná.
0: And Shiva have already awaken.
1: A Shiva už se probudil.
0: Doesn't think it's only in Hindus or in India.
1: Nemyslete si, že je to jenom v hinduismu nebo v Indii.
0: It is the whole globe.
1: Je to po celém globu, po celé planetě.
0: And whole ocean.
1: Ve všech oceánech.
0: And all the air.
1: Ve vzduchu.
0: Then the fire.
1: Ohni.
0: Etc. So in that we are now on the middle.
1: A teď jsme v tom všem uprostřed.
0: And therefore we know that sooner or later we will die.
1: A my víme, že dříve nebo později zemřeme.
0: But what will be then?
1: Ale
0: you can open here.
1: Jak to potom bude?
0: And we are all looking for that death that we can come to the God or to best.
1: A všichni očekáváme tu smrt tak, abychom přišli k Bohu, k lepšímu.
0: You should listen. I was doing here, so first was Mahabharata.
1: Měli byste si poslechnout, prvně jsme tady měli Mahabharátu.
0: Then was Ramayana.
1: Potom jsme měli Ramayanu.
0: And now is the Mahashiva Purana.
1: A teď Mahashiva Purana.
0: It's done very nice.
1: Je to velice pěkně udělané.
0: Very interesting.
1: Velmi zajímavé.
0: And it has sound both negative and positive.
1: A všechno to má, jak to negativní, tak to pozitivní.
0: The holies and the what we call the dyad, who want to kill them.
1: Takže něco jako svatí
0: Rakshasa.
1: A rakshasové.
0: And it was that here we also this evening I'm looking about 1.5 hours.
1: Každý,
0: I saw this.
1: Každý večer se asi hodinu a půl díváme.
0: I saw that in beginning there.
1: Na začátku jsem to viděl.
0: But not so concentrated,
1: ale
0: I have seen.
1: Nebyl jsem třeba tak koncentrovaný.
0: Now we have the day, few days, and it is a Christmas.
1: Teď za pár dní máme Vánoce.
0: And around the whole world. And many people who are Christians.
1: Po celém světě a mnoho lidí, kteří jsou křesťané.
0: They are worshipping the Jesus and Jesus Mother.
1: Ježíše a Matku Marii.
0: And Father also.
1: A také Otce.
0: But Father was no, don't know how.
1: Ale Otce nevíme, jak to bylo.
0: But feeling was that.
1: Ale ten vnitřní pocit tam byl.
0: And Holy Mother.
1: A svatá matka.
0: You know more than me.
1: Víte toho víc než já.
0: So at now we are coming to this Kali Yuga, and there is a fight many.
1: Takže v této Kali Yuze je mnoho bojů.
0: Real or not real?
1: Skutečné nebo neskutečné?
0: This God, that God.
1: Ten Bůh nebo onen Bůh.
0: But finally it will come again. A yogi.
1: Ale nakonec přijde.
0: And when we do the prayers and this.
1: A když děláme modlitby.
0: It is there. And we don't understand what we should do and what we don't know.
1: Tak my někdy nevíme, co dělat. Nebo co nevíme.
0: So in this days our this 1 week more.
1: Máme ještě jeden týden.
0: And Jesus coming.
1: A přijde Ježíšek.
0: All children are very happy.
1: všechny děti jsou velmi šťastné.
0: And the children have to wait somewhere.
1: A děti musí počkat na Ježíška.
0: And then they call the children.
1: A potom je zavolají rodiče.
0: And they said, "You were come little late. Jesus was here, and he had to go to every house. So he put it for you something, and he went to go."
1: O chviličku se spozdil. Před chvilkou to byl Ježíšek, a teď už musí zase rozdávat dárečky dál.
0: So this is a dream and play for us.
1: A tak je to pro nás takový sen, taková hra.
0: Because he cannot go to every house.
1: Protože nemůže jít do každého domu.
0: But he comes one to one.
1: Ale přijde k jednomu po druhém.
0: That he is there. He came to everybody.
1: Takže tam je a přijde ke každému.
0: And we will read that our books here about the Christmas.
1: A máme tu knihy o Vánocích.
0: And holy book.
1: A svaté knihy.
0: And there is it written.
1: A je v nich psáno.
0: Then we should listen properly.
1: Že bychom měli řádně poslouchat.
0: And it is said that Jesus did not eat meat.
1: A je v nich, že Ježíš nejedl maso.
0: It was there. You are very hungry and you are dying.
1: A je to tak, že když jste velice hladoví, až umíráte, no food, a nemáte žádné jídlo.
0: Then to survive as a human.
1: Tak proto přežití, protože jste
0: then
1: člověk.
0: Then you can have the meat.
1: Tak pak si můžete vzít
0: otherwise
1: maso.
0: Not.
1: Jinak ne.
0: So in this day I will be with you everywhere where you are.
1: A tak v tento den budu s vámi, kdekoliv budete.
0: On Christmas day.
1: Na Vánoce. Na Štědrý
0: to
1: den.
0: Your whole families.
1: S vašimi rodinami.
0: And especially to the little children.
1: A obzvláště s malými dětmi.
0: And practice on your path.
1: A cvičte na své cestě.
0: So our Diwali and so on, we call also the living soul.
1: A tak naše Diwali, které máme, tomu to nazýváme jako živoucí duše.
0: So very soon time is coming.
1: A tak velice brzy přichází čas.
0: And you can give your friends or brothers, sisters.
1: Můžete svým kamarádům, bratrům nebo sestrám.
0: You can give some sweet or something.
1: Můžete dát nějaké sladkosti nebo podobně.
0: Live good in the life. Live in good life.
1: Žijte dobrý život.
0: And be prayer
1: a
0: of God.
1: Modlíme se k Bohu.
0: So we should that is one came and opens the eyes.
1: A tak člověk přijde a otevře oči.
0: Why?
1: Proč?
0: Because it is said.
1: Protože se říká.
0: I am with thee, O my Lord.
1: Já jsem s tebou, můj pane.
0: And my body is with you.
1: A mé tělo je s tebou.
0: That's the nest of my body.
1: Toto je hnízdo mého těla.
0: But your child is it.
1: Ale tvé dítě.
0: That bird.
1: Ten ptáček.
0: And that is your my house.
1: To je ten můj domov, tvůj domov.
0: So in this way we should come together.
1: A tímto způsobem my bychom měli být spolu.
0: There are many religions.
1: Je mnoho náboženství.
0: Good religions.
1: Dobrých náboženství.
0: Every respect them.
1: A všechny je respektujeme.
0: And they are doing

0: their best.
1: A dělají to nejlepší.
0: But all in all is one.
1: Ale nakonec je všechno jedním.
0: It is like there's one seed.
1: Je to jako když máme jedno semínko.
0: And we put in the earth.
1: A dáme ho do země, do půdy.
0: It will sprout.
1: Tak vyklíčí.
0: That will be good tree.
1: A vyroste z něho pěkný strom.
0: Big tree.
1: Veliký strom.
0: And there will be blossoms.
1: A budou na něm květy.
0: And the green fruits.
1: A potom zelené ovoce.
0: And after 2-3 week.
1: A po několika týdnech.
0: Ripe, very nice fruit.
1: Dozraje to krásné ovoce.
0: Cherry.
1: Třešně.
0: So time takes, but we all will bring good things.
1: Takže to zabere čas, ale my všichni přineseme ty dobré věci.
0: And there are many people much better than us.
1: A je mnoho lidí, kteří jsou lepší než my.
0: And they are making this prátana.
1: A dělají tuto prátanu.
0: With this, my words, I lot of, but I don't want to disturb you too much.
1: Je toho ještě mnoho, ale nechci vás příliš rušit.
0: So I wish you and you also.
1: A tak vám přeji.

0: If you have any questions,
1: pokud máte nějaké otázky,
0: or you want to say something,
1: nebo něco chcete říct,
0: you are welcome.
1: Tak můžete.
0: Hari Om.
1: Hari Om. Guruji, there's one question. Can I read it? In these days, we can see very significant constellations in the sky, which tomorrow, the 21st of December, is going to have its peak, unique conjunction, Jupiter, the Guru, and Saturn, the Lord of Karma, in the Aquarius zodiac sign. This constellation was last 800 years ago. Can we utilize this constellation to our spiritual development, and which technique should we use? Also, at Guru Purnima in Veb, about 4 years ago, a lot was spoken about Mahapralaya and Satya Yuga. Is this event in connection with those things? Thank you, Kiran. V těchto dnech jsou na oblaze velmi významné konstelace, které zítra 21.12. vyvrcholí unikátní konjunkcí Jupitera, Guru a Saturna, pána Karmy, ve znamení Vodnáře, které to bylo naposledy před 800 lety. Můžeme tuto konstelaci využít pro duchovní pokrok a jaké techniky? Na Guru Purnimě ve Vépu před 4 lety se hodně hovořilo o Mahapralaji a Satyayuze. Souviselo to s touto událostí?
0: Yoga and daily life practice and mantra Om Prabhudeep Niranjan Sabduk Banyan and sleep very peaceful and see inside everything what will be good.
1: A cvičte jogu v denním životě, mantru Om Shri Dipani Ranjan Saburuka Banjan, a když spěte klidně a vevnitř si představte to všechno dobré uvnitř těla.
0: You will be protected.
1: A budete ochráněni.
0: But I said.
1: To, co jsem řekl.

Now we will have Bhajan Gurudeva Darshanadanahu.

0: ओम शलपुरजी महादेव की
1: जय।
0: वादिदेवेश्वर महादेव की जय। श्रीदेव नारायण भगवान की
1: जय।
0: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सदगुरुदेव भगवान की
1: जय।
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव
1: की जय।
0: सदाशिवसमारंभं शंकराचार्यमध्यमं अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the Cosmic Self.
2: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Puriji Siddhapeetha Parampara.
2: Pozdrav Sri Alak Puriji Siddhapeetha Parampara.
0: Mé dannot pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
2: Mé pokorné pranám jeho svatosti Vishwagurujimu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
2: A om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: Hari om and good evening to all of you who are present here, and good morning, afternoon and night to those of you who are watching through webcast.
2: Hari om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady, a možná dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer vám, kdo sledujete webcast.
0: How are you all?
2: Jak se máte?
0: You're clapping from happiness or you're clapping because why am I again stuck here?
2: A tleskáte, že máte radost, nebo tleskáte, že tady jste, že tady musíte sedět?
0: Yes, no, happy, sad,
2: ano,
0: good.
2: Ne? Jak to je?
0: Just reminding, not Swamiji, you don't need to be so serious.
2: A není to jenom připomínka, není to Swamiji, nemusíte to brát tak vážně.
0: And just for your information, even if Swamiji is here, you should still not be serious because you should be all happy and jolly with him, no?
2: A vlastně i když tu Swamiji je, tak nemusíme být tak vážní, přeci máme radost, že jsme tady.
0: If we say our happiness is his, then our sadness is also his, right?
2: A tak když říkáme, že jeho štěstí pochází od něj, tak i ten smutek od něj.
0: All the emotions are valid.
2: Všechny ty emoce mají svoji hodnotu.
0: And as we all know how Gurudev is taking in emotions, that also means that when we are coming to him, he feels all the energies.
2: A víme, že Gurudev dokáže číst naše emoce, když k němu přichází, tak vnímá tu naši energii.
0: That's why we all try to be happy.
2: A proto se snažíme být šťastní.
0: What is there to be upset about?
2: Je tu něco, co nás rozčiluje?
0: Our own mind.
2: Jenom naše vlastní mysl.
0: Nothing else is bothering us, don't worry.
2: Nic jiného vás nevyruší.
0: Past is past, we can't change it, forget it.
2: Minulost je minulostí, tu nezměníme, tak na to zapomeňte.
0: Future, who knows?
2: Budoucnost, kdo ví?
0: Nobody of us, Gurudev, that's why he is Trikal Darshi.
2: Nikdo z nás, jenom Gurudev, který je Trikal Darshi.
0: What is Trikal Darshi?
2: Co znamená Trikal Darshi?
0: It's interactive. I'm not just going to talk. I'm trying to see if you guys still remember.
2: Interaktivní, není to jenom, že já budu povídat, ptám se.
0: Exactly. Past, present and future. So the only one who knows everything is him.
2: Ten, kdo vidí minulost, přítomnost, budoucnost, jediný, kdo to všechno zná, je on.
0: So let the future be with him.
2: A tak nechme tu budoucnost.
0: It's in safe hands.
2: V jeho rukách je v bezpečí.
0: What do we focus on?
2: A na co se soustředíme?
0: Present.
2: Na přítomnost.
0: That we all are here sitting in the beautiful oasis of Strelky Ashram.
2: Že tady sedíme všichni v té krásné oáze Stříleckého ašramu.
0: With beautiful fresh energy.
2: S krásnou svěží energií.
0: Right?
2: Ano.
0: Good.
2: Dobrá.
0: All of you have eaten dinner?
2: Všichni jste se navečeřili?
0: So Pet Puja is done. Now we have proper satsang, no?
2: Tak ta puja jídla už je za námi a můžeme se pustit do satsangu.
0: Today you can't say that, oh, the satsang is going too long, we are hungry. I mean, we are hungry, but you all ate, so no problem.
2: Nemůžete si stěžovat, že satsang je moc dlouhý, že máte hlad. My hlad máme, ale vy ne.
0: Very happy to be again back in Europe, here in Strelky with all of you.
2: Jsem šťastný, že jsem zpátky v Evropě, ve Střílkách s vámi, se všemi.
0: And today is beginning.
2: Dnes je začátek.
0: first day not too much talking, but I will still talk, don't worry.
2: Na první den nebudeme moc mluvit, nebojte se, něco řeknu.
0: But today I would also like to welcome my dear friend from India, Anupam Dubey, and his wife.
2: Dneska bych chtěl přivítat naše drahé hosty z Indie.
0: He is an entrepreneur and a businessman from India, and my good friend who was traveling. They just got married recently, so congratulations.
2: Je to indický podnikatel, který se mnou cestuje a nedávno měli svatbu.
0: And they were in Czech, and nowadays new generation, you know, social media, so I found out that they were here.
2: A přes sociální média, víte, jak ta nová generace, mladá generace komunikuje, jsem se dozvěděl, že jsou v České republice.
0: So I asked them if they could come here and experience one day with us and see and live the ashram life and taste the beautiful nectar of this ashram.
2: A tak jsem je požádal, jestli by nechtěli přijet a na jeden den zažít tady ten ashramový život a ochutnat nektaru ashramového života.
0: So welcome.
2: Vítejte.
0: I think first I will let him speak and then I will continue.
2: A tak nejdřív bych je poprosil, aby něco řekl a potom budeme pokračovat.
1: Namaste, Hari Om. There is a small introduction about me. So I'm an entrepreneur. I started a small company without telling my parents. Now it's a little huge, couple of million-dollar company.
2: Já jsem začal svoji malou společnost podnikat, aniž by to věděli mé rodiče, a z té malé společnosti je teď malá milionová společnost.
1: So when we started this company, I was quite young. Still I'm young, but at that time even more younger than this. So when we started, I was 21.
2: Když jsem začal podnikat, tak jsem byl mladý, teď jsem taky mladý, ale ještě mladší, byl mi 21, když jsem začal s podnikáním.
1: And I am from a very middle class family where parents always tell you to just focus on the studies.
2: A já jsem z té třídy, ze střední třídy indické, kde rodiče vždycky dětem říkají, že jediné, co mají dělat, se soustředit na studia.
1: But somehow I cracked this and I moved towards the entrepreneurship, started this company way back in 2016, almost a decade back.
2: Ale já jsem mě nějak neposlechl a pustil jsem se do toho podnikání už v roce 2016, vlastně skoro 10 let už to je.
1: And since we started, lots of trouble. I will not go into that. What are the difficulties I've been through? But apart from the difficulty, it went like, you know, a fairy tale. It was like a fairy tale to me.
2: A nebudu vám popisovat, kde všude jsem musel cestovat, kolik zemí jsem navštívil, ale i přes to cestování pro mě to bylo jako pohádka, prostě pohádka.
1: It was pride moment for me that I started with my own, you know, will, without taking the parents' money, and it's huge now. We are approximately 600 outlets in India, in Dubai, Muscat, Nepal, or recently opened Calgary, Canada. We are opening very soon in Paris. So it was going smoothly.
2: A já jsem začínal vlastně, ani jsem si nechtěl půjčovat od rodičů peníze a vypracoval jsem celou tu společnost. Teď máme přes 600 obchodů v Indii, v Nepálu, v dalších zemích budeme otvírat v Paříži a všechno to šlo velice hladce.
1: And because of this social media wave, we got the social, we became the social media celebrity types. A couple of million followers in the platform across. I am the 8th strongest profile in the LinkedIn in India. Millions of followers. People started capturing the photos, selfies, wherever we go.
2: A díky tomu, díky těm sociálním sítím vlastně teďka žijeme nebo jsme přítomní na sociálních sítích a kamkoliv jedeme, tak tam lidé dělají fotky a natáčejí nás.
1: and started making money and just focusing on the personal, achieving the personal milestone, just running about it, running behind achieving the personal goals, the materialistic goals, working 18 hours a day, skipping

0: a je to mnohem lepší, než co lékaři předpokládali. Vlastně jsem se oženil a žiju dál svým životem.
1: And lastly, it gives me amazing welcoming energy. Thanks to you guys. Thank you, Avtar Puriji, for giving me this opportunity to be here. Thank you so much, Hari Om.
0: Na závěr vám... Vám všem chci poděkovat, protože od chvíle, kdy jsem tady, vidím samé úsměvy a je mi tady dobře, tak děkuji Avtar Purijimu a děkuji vám všem.
2: As we are any on the topic of karma yoga.
0: A tak když už jsme u tématu karma yogi.
2: Four types of yoga. It's like four different creeks or rivers coming to the same, uniting in the same ocean.
0: Jsou to jako čtyři různé řeky, které se vlévají do stejného oceánu.
2: It's all uniting and coming to the same path.
0: Všechny se sjednocují do stejné, do jedné cesty.
2: And the best part of being disciples of Gurudev is that we are experiencing all four.
0: A díky tomu, že jsme žáky Gurudeva, my můžeme prožít, zažít všechny čtyři.
2: There's not that this one is better or that one is better.
0: Není to tak, že jedna by byla lepší než jiná.
2: Bhakti yoga we are doing now, we have kirtans, bhajans.
0: Bhakti yoga děláme nyní, máme kirtany, bhajany.
2: Jnana yoga we are reading the scriptures of Gurudev, reading all other scriptures, any type of knowledge which we are gaining.
0: A jnana yoga to je to, co studujeme, posloucháme Guruova slova, čteme svaté knihy a skrze ně získáváme moudrost.
2: Raja yoga our all meditation, everything that we are doing, trying to be. And karma yoga which we all love, no?
0: Karma yoga to všichni milujeme.
2: Because that is how we are burning things.
0: Protože takhle spalujeme ty věci.
2: But nothing is big or small.
0: Nic není velkého nebo malého.
2: But if we are doing any type of seva, it should be done without any expectations, with selfless service.
0: Ale když děláme jakoukoliv službu, měli bychom ji dělat nesobecky, bez jakéhokoliv očekávání.
2: When we do something and we are looking around like who's watching, where are the cameras, what's going on, then that is not true seva.
0: Když něco děláme a zároveň se rozlížíme, kdo si toho všimne, kdo mě přitom natáčí, kde je kamera, to není skutečná seva.
2: It doesn't matter if we are doing guru seva, if we are doing seva Gurudev, or if we are sweeping the floors or cleaning the toilets or anything.
0: A je jedno, jestli je to služba guruovi nebo jakákoliv jiná služba, uklízíme, čistíme záchody, jakákoliv služba.
2: The results only come when it's done without any expectations.
0: Ten výsledek přijde jenom tehdy, když to děláme bez očekávání.
2: I know it's hard.
0: Vím, že je to těžké.
2: Because we all have expectations from something.
0: Protože my vždycky něco čekáme.
2: Expectations from ourselves, expectations from life, expectations from friends and family.
0: Očekáváme něco sami od sebe, od života, od přátel, od rodiny.
2: There's always expectations.
0: Vždycky ta očekávání jsou tu pořád.
2: But when it's done without any expectations, then the fruit is always sweet.
0: Ale když to děláme bez očekávání, tak ty plody jsou vždycky sladké.
2: And the main five things which are pulling us down in our spiritual journey is.
0: A těch pět věcí, které nás stahují, zdržují na naší duchovní cestě, jsou.
2: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. So all these five things, jealousy, envy, anger.
0: Všech těchto pět věcí, žárlivost, chtivost, hněv a tak dále.
2: This will be our constant rope which is pulling us down in our spiritual path.
0: To je to, co nás stahuje z naší duchovní cesty.
2: We will progress a lot, we will climb so many spiritual stairs.
0: Tolik jsme postoupili po těch duchovních schodech nahoru.
2: And then we get angry and all gone.
0: A pak se rozhněváme a všechno je to pryč.
2: It said that we can do 100 malas, but one swear word and all of that is gone.
0: Říká se, že můžeme udělat 100 mal, ale jedna nadávka to všechno zničí.
2: But when we fall down, what do we do?
0: Ale když takhle spadneme, co máme udělat?
2: Stand up, get up.
0: Postavit se zpátky na nohy.
2: If we stay seated or lying

0: down and give up, that's not the option.
1: To, že bychom zůstali ležet a vzdali, to nepřichází v úvahu.
0: What comes?
1: Co přijde?
0: Goes.
1: To odejde.
0: We are born, we will die.
1: Narodili jsme se, takže i zemřeme.
0: So if happiness comes, that shall also go.
1: A i štěstí, které přijde, zase odejde.
0: If sadness comes, that shall also pass.
1: I smutek, který přijde, také odejde.
0: But most of the time our brain makes it more crazy for us.
1: Ale většinu času náš vlastní mozek nám to zamíchá, poblázní nás.
0: And when the happy moments come, then we are not enjoying those.
1: Když přijdou ty šťastné okamžiky, tak si je nevychutnáme, neužijeme si je.
0: We are more worried and thinking about when something bad will happen and when something will mess up in life.
1: Protože už v té chvíli přemýšlíme o tom, co špatného může stát, co se všechno může pokazit.
0: But when bad moments come, then we are not thinking, oh, now this will also pass and good moments will come. We will go more deeper in the bad moments.
1: No a když přijdou ty těžké, špatné okamžiky, tak ale nemyslíme na to, že zas přijdou ty dobré. Ne, naopak my se do toho ponoříme víc a víc do toho špatného.
0: Why?
1: Proč?
0: Because we don't like peace.
1: Protože nemáme rádi mír.
0: Inner peace we all want, but we try all other things.
1: Sice vnitřní klid říkáme, že všichni chceme, ale ve skutečnosti se pořád honíme za něčím jiným.
0: But all the tools we have.
1: Ale všechny ty nástroje máme.
0: All the tools which we need for our spiritual growth, Gurudev has given us.
1: Gurudev nám dal všechny nástroje, které potřebuje k našemu duchovnímu růstu.
0: Out of 8.4 million creatures, we are born as humans, and that is for some sense.
1: 8,4 milionů různých druhů tvorů, my jsme se narodili jako lidé a to má nějaký důvod.
0: Gurudev used to tell me, yeah, manushya jivan bada anmol hai, ise vyartha nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
1: Gurudev mi říkával, tento lidský život je velice vzácný, nevyplýtvej ho.
0: After going through all the snakes and scorpions and the fish and all creatures, finally we were born as human beings.
1: Poté, co jsme prošli všemi těmi hady, skorpiony, rybami a těmi tvory, konečně jsme se zrodili jako lidé.
0: And we are, that's why we all are using our viveka and joining satsang, not kusanga.
1: A proto používáme svou viveku a chodíme na satsangy, nikoli na kusangy.
0: As I many times say, we didn't find Gurudev, but Gurudev found all of us.
1: A jak mnohokrát říkám, není to tak, že my jsme našli Gurudeva, ale Gurudev našel nás.
0: All his life traveling, today we were discussing with Anubhav and telling him about how Swamiji started everything and how it was.
1: Dneska jsme si o tom povídali, o té cestě, jak to Swamiji všechno začalo, jak to všechno přicházelo.
0: And this is the beauty of Gurudev, that he found all of us in all different parts of the world.
1: A to je krása Gurudeva, jak nás všechny našel po celém světě.
0: And what did he do?
1: A co udělal?
0: Unite us all.
1: Sjednotil nás všechny.
0: And that's why we all are sitting here as one beautiful big family in Strelky all together.
1: Proto sedíme všichni společně tady teď jako velká rodina ve Střílkách.
0: Some people say, oh, I have my parents and my brothers and sisters, or I have five people in my family, I can say I have such a big family.
1: Někdo říká, já mám velkou rodinu, mám pět bratrů, mám čtyři sestry, a já říkám, já mám rodinu ještě větší.
0: And that is the beauty of Gurudev.
1: A to je krása Gurudeva.
0: No religion, no ethnicity, no looking who is what, what are you doing, what is who is doing, everyone, we all are one.
1: Žádné náboženství, žádné etnikum, nezáleží na tom, kdo je kdo, co kdo dělá, jaký je, všichni jsme v jednotě.
0: That's why Holy Guruji always said, all in one, one in all.
1: Proto Holy Guruji říkával jedno ve všem, vše v jednom.
0: Gurudev is there, he's that boat who is crossing us from this shore of Maya and taking us to the ultimate truth.
1: A Gurudev je ta loď, která nás přepravuje z tohoto břehu Máji na druhý břeh poznání.
0: But it's our choice if we are going to jump in that boat or we are going to try to swim that ocean and drown.
1: Ale je to naše volba, pokud se rozhodneme z té lodi vyskočit a myslíme se, že tam doplaveme sami, jenom se utopíme.
0: At the end of the day, it's always our choice.
1: Ale nakonec je to na nás.

0: They said four types of kripas. How many of you remember the four kripas?
1: Holy Guruji vyjmenoval čtyři druhy kripa. Pamatujete si ty druhy kripa?
0: Hmm? That's the last one. Third one. You're going reverse. First one, good. So the first kripa is Deva kripa.
1: První z nich je Deva kripa.
0: Which means the kripa or the blessings of the god and goddesses.
1: A to znamená požehnání božstev.
0: Why so?
1: Proč?
0: Because we are born as human beings.
1: Protože díky tomu jsme se narodili jako lidské bytosti.
0: And as we are born as human beings, we are born for a cause.
1: A jako lidé jsme se narodili za určitým účelem.
0: The second kripa is Shastra kripa.
1: Druhá kripa je Shastra kripa.
0: Which means the blessings of the scriptures.
1: A to zná požehnání svatých písem.
0: Any type of knowledge which we gain in our school, college, any type of books, Gita, Ramayana, Yoga and Life book, any book what we read, that knowledge which is going within us, that is the kripa of the Shastra.
1: Jakékoliv poznání, které získáme z knih, z Ramayány, z Bhagavad Gita, z knih jogy v denní životě, jakákoliv moudrost, která přijmeme, to je požehnání těch písem.
0: The third kripa is the most important kripa, which we always speak about, which is...
1: A třetí je ta nejdůležitější a to je...
0: Guru kripa.
1: A to je Guru kripa.
0: And what do we say? Guru kripa hi kevalam?
1: A říkaj.
0: Shishya ke ananda mangalam. When Gurudev's kripa is there, when Gurudev's blessing is there, then we disciples are in ultimate bliss.
1: A jak říkáme, když je tu guruovo požehnání, my žáci jsme v blaženosti.
0: But Holy Guruji said the fourth kripa is the most important kripa.
1: Holy Guruji říká, že nejdůležitější je ta čtvrtá kripa.
0: Which is khud ki kripa.
1: A to je tato.
0: Which means the blessings of ourselves.
1: A to znamená požehnání sami sobě.
0: Because the guru is the one who is showing us the path.
1: Protože Gurudev je ten, kdo nám ukazuje cestu.
0: Guru from darkness to light. He is the one who is bringing us on that right path.
1: Guru od temnoty ke světlu, on je ten, který osvětluje tu naši cestu.
0: But he's not going to take your hand and drag us somewhere.
1: Ale nevezme vás za ruku a nepotáhne vás nikde.
0: That's why we have to walk that path by ourselves with the guidance and the blessings of Gurudev.
1: Po té cestě jsme to my, kdo musíme po té cestě jít. Samozřejmě máme požehnání a máme vedení.
0: And that's why we have Viveka.
1: Proto máme Viveku.
0: Which helps us to take the right decision.
1: Která nám pomáhá dělat správná rozhodnutí.
0: In your holidays we have many options. We can go to the Adriatic coast and go a nice sit on the beach and get nicely tanned. I don't need to because I'm already brown, but
1: máme dovolenou, prázdniny, mohli bychom jet na Jadran, hezky se na pláži opalovat. Já sám opalování nepotřebuju, ale vy byste mohli se na pláži někde opalovat.
0: We get permanent tanning in Jordan.
1: V Jordanu máme trvalé opálení.
0: 45-50 degrees, nice.
1: 35-40 stupňů.
0: Or there are other options, going for partying, sightseeing, this, that.
1: A nebo jste mohli jít na nějaký večírek, nebo někde se podívat na nějaké památky.
0: But our Viveka said that we want satsang.
1: Ale naše Viveka nám řekla, já chci satsang.
0: The gathering of truth, satsang.
1: Setkání s pravdou, satsang.
0: Satsang doesn't need to be this gathering which we are having here.
1: Satsang to nemusí být jenom takové setkání, jaké máme my teď tady.
0: Anywhere where there is truth and where there is the gathering of truth, where there is spiritual talks, nice talks, that is satsang. It doesn't matter if it's at your home or here in the ashram.
1: Kdekoliv, kde je nějaké setkání, kde se mluví dobře, kde se mluví pravda, kde se mluví duchovně, to je satsang. Může to být i u vás doma, i v ashramu.
0: But when satsang is like this with a beautiful big large family, then it becomes much more energetic because the energy of Gurudev is always flowing in the ashram.
1: Ale když se setkáme na takovémhle satsangu s celou naší jogovou duchovní rodinou, tak je to mnohem více energie, protože ta gurová energie tady proudí silněji.
0: And you know why we are focused so much on karma yoga?
1: Víte, proč se tak soustředíme na karma jogu?
0: Ashram, you know what that means?
1: Ashram, víte, co znamená ashram?
0: A means come, ashram means do work.
1: A znamená vítej, přijď, ashram znamená pracuj.
0: That's why we have karma yoga.
1: Proto máme karma jogu.
0: It really means a means come in Hindi and shram means work.
1: Opravdu to také a znamená pojď, přijď a shram znamená pracuj.
0: So it makes total sense to work in the ashram.
1: A tak je to úplně dává to smysl pracovat v ashramu.
0: Why? Because that burns our ego. All this what we were talking about, karma, growth, the mother lobe, that all burns by doing service, but selfless.
1: A proč? Protože právě tímhle pálíme všechny ty negativní, jak jsme říkali, káma, kroda, madaloba, moho, ale jenom když to děláme, když pracujeme bez očekávání, nesobecky.
0: Whatever we do, that all will come back.
1: Cokoliv děláme, to se nám vrátí.
0: If we do something nice, something good will happen. Something we do something bad will happen.
1: Když děláme něco dobrého, budou se dít dobré věci. Když děláme něco špatného, budou se dít špatné věci.
0: What is written in our destiny will happen.
1: To, co máme napsáno v osudu, to se stane.
0: But the only one who can change the destiny is.
1: A jediný, kdo ten osud může změnit,
0: is a Gurudev.
1: Je Gurudev.
0: Remember the story from last year about changing of the destiny?
1: Pamatujete si na ten loňský příběh o tom, jak se mění osud?
0: No, very good. I can say it again.
1: Nepamatujete dobře, tak ho můžu říct znova.
0: Don't worry, the continuation of stories that won't end, that you will get all the time.
1: Nebojte se, ty příběhy nekončí, vždycky tady budou.
0: Because this is what I love and I love to share what I love.
1: Protože já je miluju a já se rád podělím o to, co mám rád.
0: When I sit in the lecture, when I used to, now finally I'm done with college.
1: Když jsem sedával na těch školních přednáškách, naštěstí už mám studia za sebou.
0: But when the professor was giving lectures, all da-da-da-da-da, it gets boring, you know.
1: Když ten profesor jenom přednáší, povídá, tak je to nudné.
0: But if it's explained with a nice story related with the topic, it makes more sense and easier to understand.
1: Ale když tomu dodá příběh, který se toho týká a je na to téma, tak k tomu si člověk najde vztah.
0: And that's how I understand the best, so that's why I make these stories.
1: A tak díky těm příběhům já vždycky to nejlíp pochopím a proto taky ty příběhy tak rád říkám.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: So, once upon a time.
1: Tak bylo nebylo.
0: There was one king and queen.
1: Byl jednou jeden král a královna.
0: And in India every king had a Rajguru.
1: A v Indii každý král měl svého Rajgurua.
0: Raja means king and guru means guru.
1: Raja znamená král a guru znamená guru.
0: So the guru of the king was called Rajguru.
1: Tak ten králův guru, ten tomu se říkal Rajguru.
0: In the kingdom of Strilki.
1: V království Střílek.
0: There was a beautiful place called Mahaprabhudip Ashram.
1: Bylo krásné místo, které se jmenovalo Mahaprabhudip Ashram.
0: Where there was a guru named Vishwaguruji.
1: A byl tam guru, který se jmenoval Vishwaguruji.
0: So, one day Gurudev was sitting, the guru of the king, and he was sitting outside in his cottage.
1: A tak jednoho dne ten králův guru seděl venku před svou chatkou.
0: And he saw one very beautiful goddess, apsara lady, passing by from his ashram, because his ashram was at the corner of the empire, and when she was passing, she was going towards the king's palace.
1: A ten svůj ashram měl v rohu té palácové zahrady a vidí, jak z toho jeho ashramu přichází nějaká apsara, nějaká dáma, krásná dívka a směřuje směrem ke královu paláci.
0: He asked, O Devi, who are you?
1: A ptá se Devi, kdo pak jsi?
0: She said, I am the Vidata.
1: A ona říká, já jsem Vidata.
0: Vidata is the one who writes our destiny.
1: A Vidata je ta, která píše osud.
0: Where are you going?
1: A kam pak jdeš?
0: She said, the king is going to have children today, twins.
1: A ona říká, královi se dneska mají narodit děti, dvojčata.
0: And I'm going to go and write their destiny.
1: No a já tam jdu, abych jim zapsal ten osud.
0: Gurudev said, I am the guru of the king, so please write something nice and good.
1: A guru říká, já jsem králův guru, tak prosím tě, napiš tam něco pěkného a dobrého.
0: When someone tells us something what we should do, then what comes?
1: A když někdo nám řekne, co máme dělat, co je naše reakce?
0: Ego.
1: Přijde ego.
0: Why? It's me, I know everything. Why do you tell

0: me what to do.
1: A jak je to, no já přeci to vím nejlíp, já to vím nejlíp, tak co ty mi budeš co říkat?
0: I don't care who you are.
1: Je mi jedno, kdo jsi.
0: My job is to write the destiny, I will write what I want.
1: To je moje práce, psát ten osud, tak já napíšu, co chci já.
0: Gurudev said, it's just my request.
1: A Gurudev říká, to je jenom moje prosba.
0: And she went.
1: No, a tak ona šla dál.
0: Later she was returning back.
1: A když se vracela zpátky,
0: Gurudev was obviously waiting.
1: Gurudev samozřejmě čekal.
0: And so what was the results?
1: A ptal se, no tak jak to dopadlo?
0: She said, poor family.
1: A říká, chudák, jaká nebohá rodina.
0: There will be a war.
1: Bude válka.
0: The king will die.
1: Král zemře.
0: The queen will be kidnapped.
1: Královnu unesou.
0: The kids will be orphan.
1: Děti zbydou, zůstanou jako sirotci.
0: One kid will not even have enough money. Whole day he will work so hard with carrying things on a horse, delivering things, but he won't be able to to earn enough money for even surviving.
1: A jedno z těch dětí bude pracovat jako nějaký nosič, bude převážet na koni nějaké náklady, celý den tvrdě pracovat, ale nevydělá si ani na živobytí.
0: And the other son will go hunting every day for food, but won't be able to get more than one thing a day.
1: A ten druhý syn, ten bude lovcem a bude celý den lovit, ale nebude schopen za den ulovit víc než jedno nějaké zvíře.
0: Gurudev said, no, not good, please change.
1: A Gurudev říká, no to není dobré, tak to změň.
0: No, don't waste my time, I have many babies getting born around the world, I have to go.
1: A ona říká, ne, plýtvej mým časem, na světě se rodí tolik dětí, já musím pospíchat dál.
0: Guruji said, don't do something that you will regret.
1: A Guruji říká, no ale abys neudělal něco, čeho bys pak litoval.
0: And she said, čauky, bye bye.
1: A ona říká, tak, ahoj.
0: As it's written in the destiny, it happened.
1: No, ale jak je psáno v osudu, tak se stane.
0: Next morning, the king comes first.
1: A druhého dne ráno přichází král.
0: With a packet of sweets.
1: S talířem sladkostí.
0: Offered it to Gurudev and said, Gurudev, I got two children.
1: A nabízí je Gurudevovi a říká, Gurudeve, mám dvojčata.
0: But Gurudev wasn't so excited.
1: Ale Gurudev z toho nebyl tak nadšený.
0: He said, I have very important work. I have to go up to the mountains and we'll come back later.
1: A říká, já mám teď nějakou důležitou práci, musím jít do hor a vrátím se až později.
0: And the king also understood that something not so good is coming, because if something auspicious like having a kid happened, then Gurudev is leaving the city wasn't a good sign.
1: A i královi došlo, že asi není úplně všechno v pořádku, protože to, jestli se stala nějaká taková radostná událost a Gurudev přitom odchází pryč, tak to asi úplně není všechno v pořádku.
0: After Gurudev left, the war happened.
1: No a poté, co Gurudev odešel, tak opravdu došlo k té válce.
0: And the both children were found in a basket on the boundary of the castle.
1: A nakonec ty děti zůstaly tam v nějakém košíku před branou paláce.
0: And a potter who makes pots, he found the kids there.
1: A tam je našel hrnčíř a ten je tam našel.
0: Took them.
1: Vzal si je.
0: Took care of them.
1: Staral se o ně.
0: When they grew up,
1: když vyrostli,
0: as it was written in their destiny,
1: tak jak bylo psáno v jejich osudu,
0: one of them went hunting in the morning.
1: Jeden z nich chodil na ty lovy.
0: Whole day.
1: Celý den.
0: But didn't manage anything and just came back with something small.
1: A nedokázal nikdy nic ulovit, jenom toho strašně málo ulovil.
0: The other son.
1: A ten druhý syn.
0: He transported goods on the back of the horse every day from one place to another place, but couldn't ever earn enough money to sustain his family.
1: Převážel s koněm nějaké náklady, ale ani tím ale přes celodenní práci nebyl schopen si vydělat na živobytí.
0: Some time passed and Gurudev finally came back.
1: No, ale uplynula nějaká doba, Gurudev se vrací.
0: The villagers greeted him and said, "Oh Gurudev, look what happened. Your disciple, the king, was killed, and the heirs who were supposed to be the prince, they are now suffering and having a very bad life."
1: A lidé říkali, podívej, co se stalo, tvůj žák, král, byl zabit a ty jeho dědicové

0: takhle trpí.
1: And then Gurudev comes and goes to that family.
0: A tak Gurudev přišel do té rodině.
1: And they greet him because in India it doesn't matter who, even if a random sadhu in orange comes, they greet.
0: A oni ho úctivě zdravili, protože v Indii jakýkoliv sádu, když přijde, tak ho všichni úctivě pozdraví.
1: He told them, I was your parents, your father was the king of this kingdom and I was his guru.
0: A on jim říká, a váš tatínek byl králem tohoto království a já jsem byl jeho guruem.
1: They said, if you were our father's guru, then you are our guru also.
0: A oni řekli, no a tak když jsi byl guruem našeho otce, tak jsi vlastně i naším guruem.
1: Please instruct us, what should we do?
0: Prosím, poraď nám, co máme dělat.
1: That's why it is said, guru agya avicharaniya, which means we should not try to think and try to find the logic behind what the Gurudev tells us, we just follow.
0: A proto se říká, že bychom neměli hledat logiku, pochybovat o tom, co Gurudev říká, měli bychom se tím řídit.
1: Because we don't see what is coming, what is going to happen, but he does, and he knows what is right and wrong for us.
0: Protože my nevidíme to, co přichází, my nevíme, co se stane. On to vidí a on ví, co je pro nás dobré a správné.
1: Sometimes he will tell us something to do, which will make absolutely zero sense, and we will be thinking, why in the world did he say this? But later we realize why he said it and why it is good for us.
0: Někdy nám řekne, abychom něco udělali a my v tom nevidíme žádný smysl, nevíme, proč bychom to měli dělat, ale později nám to dojde, jak to bylo důležité.
1: Gurudev told the first son.
0: A tak Gurudev tomu prvnímu synovi říká,
1: that in your destiny it's written that you will go every day, take the goods on the horse, but you won't earn much.
0: V tvém osudu je psáno, že budeš převážet ty náklady, ale nic si nevyděláš.
1: But it is written that you will be transporting goods with a horse.
0: Ale je tam napsáno, že budeš převážet to zboží na koni.
1: So, you know, there's always loopholes.
0: A tak víte, vždycky je nějaká ta mezírka.
1: So, he said, in the morning you sell the horse.
0: A tak říká, ráno toho koně prodej.
1: The Vidata will have to give you another horse to do your work, otherwise how it will work.
0: No a ta sudička, ten osud, ta Vidata ti bude muset dát jiného koně, protože v osudu máš psáno, že budeš převážet na koni to zboží.
1: And then sell that one also.
0: No a tak on toho koně prodal.
1: And this continued.
0: No a tak to šlo dál.
1: The second son, he said, go hunting and in the morning when you go, do not try to even hunt anything and just wait for the golden deer.
0: A tomu druhému říkal, až půjdeš na lov, tak se nesnaž nic stopovat, nic hledat, jenom sedni a čekej, až přijde zlatý jelen.
1: The Vidata said, you will come back home with one thing before the sunset.
0: A protože v osudu máš napsáno, že se s jednou kořistí domů vrátíš před západem slunce.
1: That's why what is important in our lives, drada nishchaya.
0: A proto je v našem životě důležité.
1: Which means one decision, dedication towards something that we are doing.
0: Být pevně rozhodnutý i pevně soustředí na to, co děláme.
1: Every day they went, he didn't hunt anything and before sunset she had to give him a golden deer because he had to come back home with something. If he wasn't even aiming on anything else, Vidata didn't have a choice.
0: A tak on šel do toho lesa a vůbec se nesnažil nic ulovit a čekal až do toho večera, ale protože v osu bylo napsáno, že jednu věc musí ulovit, tak opravdu večer přišel ten zlatý jelen a on ani nemusel mířit, ale ulovil ho.
1: Every day by selling that golden deer, by selling the horses, they became nice and good.
0: A ten druhý vždycky dostal nějakého nového koně, protože tak to měl psáno v osudu a tak díky tomu, že ten prodával ty zlaté jeleny, ten druhý prodával toho koně, tak se měli dobře.
1: One fine day the Vidata comes running to Gurudev and say, Gurudev, please forgive me.
0: A jednoho dne ta sudička, ta Vidata přiběhla ke Gurudevovi se sepletýma rukama a říká, Gurudev, prosím, odpust mi.
1: Why, my dear? What happened?
0: A proč, má drahá, co se stalo?
1: Your disciples are driving me crazy.
0: Ty tvoji žáci, já se z nich snad zblázním.
1: I have so much work to do. I have to go so many places, and they are keeping me busy by providing them everyday deers and horses.
0: A já mám tolik práce, musím toho tolik stihnout a musím každý den se starat o to, aby přišel ten zlatý jelen a schánět nového koně.
1: Then write what they deserved.
0: A on říká, no, ale když to tak je napsaný, že si to zaslouží.

0: So finally then the current ruler who was ruling that empire had two girls, so they got married to her, to the kids, and they got again the kingdom back to them.
1: A tak ta sudička nakonec to zařídila tak, že ten král, který vládl tomu království, měl dvě dcery a ty dvě dcery se nakonec vdaly za tyhle ty dva syny.
0: That's why when Gurudev tells us something, he can change everything.
1: A tak když nám Gurudev něco řekne, tak on může všechno změnit.
0: And that's why we say Guru.

0: Sri Swami Shivananji Maharaja Ki, Vishwaguru Mahamandaleshwar Sri Swami Maheshwaranandji Gurudeva Ki, Jai Swami Avatar Puri Ji Maharaja Ki, Jai Ho.
1: In the Vedas and in the Puranas, it is said that in the lotus feet of Gurudev, all the pilgrimages are residing.
2: Ve Vedách a v Puránách se říká, že u nohou Gurudeva jsou všechna poutní místa.
1: We all go to all four dhams, Badrinath, Kedarnath, Yamnotri, Jamnotri.
2: Chodíme na všechna ta poutní místa do Badrinátu, Kedarnátu a tak dále.
1: We go to all 12 Jyotirlings.
2: Chodíme na všech 12 Jyotirling.
1: That's why Gurudev created Jadan, Strilki, all these beautiful ashrams where all is present here.
2: Ale Gurudev vytvořil ty krásné ashramy jako Jadan a Strilki, kde to všechno máme.
1: We don't need to go anywhere when we have Gurudev.
2: Nemusíme chodit nikam, když máme Gurudeva.
1: Rama Krishna se kon bade usne bhi guru keen, we sing every day in our prayers, which means Lord Rama and Lord Krishna was incarnations of Lord Vishnu, and even they had to have gurus because without a guru life is not going to function.
2: A tak jak každý den zpíváme v naší modlitbě, dokonce i Rama a Krishna, kteří byli svatými inkarnacemi, měli svého gurua a sloužili guruovi, protože bez gurua život nemá smysl.
1: Even to learn ABCD or anything, we were taught by our parents, we were taught in schools, we were taught in colleges. Anyone who gives us any type of knowledge is a guru.
2: Ať už se naučíme třeba abecedu, cokoliv, co se naučíme nového, ať už od rodičů, ve škole, od učitelů, kdokoliv, kdo nás něco naučí, to je náš guru.
1: Parents, teachers, friends, brothers, younger, older, doesn't matter. From wherever we can gain any type of knowledge, we should gain.
2: Rodiče, učitelé, sourozenci, mladší, starší, přátelé, to je jedno. Kdekoliv, kde můžeme získat nějakou moudrost, získejme ji.
1: And to help us cross this ocean of or the spider web of Maya, we have our Sri Sadgurudev.
2: Ale proto, abychom se vymanili z té pavučiny, z té sítě Máji, od toho máme Sri Sadgurudeva.
1: In India we say that if we have once dip in the holy Ganges, all our sins are going to be dissolved.
2: V Indii se říká, že pokud se aspoň jednou namočíte do vody Gangy, tak to smeje všechny.

0: vaše hříchy.
1: So two pandits, they left from Indore, Madhya Pradesh, in the center of India.
0: A tak dva pandité se vydali z samého srdce Indie na cestu.
1: And they started their journey towards Haridwar.
0: A vydali se na pouť do Haridváru.
1: On the way they met many people.
0: Cestou potkali mnoho lidí.
1: And some smart guy.
0: A nějaký chytrák.
1: He told them that if you want your trip to be fruitful and the all your sins to be removed, then you are only allowed, or you not allowed, but you should. It's recommended that you should only eat in those people's houses or ashrams where someone from that household has already done Ganga Snan.
0: A on jim poradil, pokud to má fungovat a opravdu chcete, aby se ty vaše hříchy smily, tak na té cestě musíte jíst jenom v domech lidí, kteří už se v Gange vykoupali, u nikoho jiného.
1: So the journey started, they were knocking on doors in the evening, can we eat food, but we have one condition, did you have a bath in the Ganga? No, then sorry, we don't eat.
0: A tak jak putovali, tak když měli hlad, zaklepali nějaký dům a ptali se, prosím, dali byste nám něco k jídlu, ale už jste se byli vykoupat v Gange a pokud ne, tak bohužel ne, tady jíst nebudeme.
1: And they continued their journey and this went on and on and on.
0: A takhle pokračovali, takhle putovali dál a dál.
1: They followed their rhythm. They only ate in places or slept in places where the person, someone in the household had a dip in the Ganga.
0: A takhle se tím řídili a opravdu to dodržovali, že jedli a přespávali jenom v těch domech, kde žil někdo, kdo už se v Gange vykoupal.
1: One fine day they were like few kilometers away from the Ganga.
0: No a tak nakonec už byli jenom pár kilometrů daleko od Gangy.
1: They saw one ashram.
0: A viděli jeden ashram.
1: And they decided that they will sleep and eat in the ashram.
0: A tak si řekli, no tak se najíme a přespíme v tom ashramu.
1: In their heads, Guruji, who lives in the ashram, surely might have a dip in the Ganga, so why they didn't even think to ask.
0: No a protože už si to dali dohromady, že když je to tak blízko u Gangy, tak ten Guruji určitě se v té Gange už musel vykoupat, tak ani se ho nezeptali.
1: And in India we have a saying, bhuke pet na hove bhajan gopala, which means when we have empty stomach, then even bhajan of Lord doesn't work.
0: A v Indii máme takové řečení, že na prázdný žaludek na nás nepůsobí ani svaté bhajany.
1: So they fill their stomachs.
0: No ale tak když si naplnili ten žaludek.
1: Why do you think you all have dinner before satsang?
0: No tak proč myslíte, že my jsme vám dali večeři před satsangem?
1: Any guesses?
0: Co myslíte?
1: I wonder why.
0: Co pak to zatím asi bude?
1: So that jataragni which is inside that needs something, you know.
0: Ten jataragni, který je v nás, ten potřebuje něco.
1: So after filling their stomachs, they went to make darshan of the Guruji who lived in that ashram.
0: No a tak, když si naplnili ten žaludek, tak šli na darshan k tomu Gurujimu v tom ashramu.
1: And they asked Guruji, how far is Ganga River from here?
0: A ptají se Guruji, jak vlastně daleko je to ke Gange?
1: I don't know.
0: Guruji říká, já nevím.
1: And they went like, you don't know? That means you never went to the Ganga?
0: Říká, no. Vy nevíte? To znamená, že jste nikdy u Gangy nebyl?
1: They were like, Guruji, what have we done?
0: A oni říkají, Guruji, co jsme to provedli?
1: Our tapasya is broken. We were whole 2-3 months walking and only eating in places and this Guruji didn't even go and have a dip in the Ganga.
0: Všechna ta naše tapasya nadarmo celé ty měsíce, my jsme opravdu to dodržovali, že jsme jedli jenom v těch domech a spali v těch domech, kde se někdo vykoupal v Gange a teď je to všechno ztraceno.
1: And Guruji went back in his room.
0: A Guruji se jenom zvednul a odešel do svého pokoje.
1: But they were shocked and sitting outside their rooms like this, now what?
0: A oni byli ale úplně v šoku, seděli před svým pokojem takhle a říkali si, co teď?
1: In the night they saw one fully black dressed, full dirty woman walking in the ashram.
0: A v noci, jak tam seděli, tak viděli, že do toho ashram přichází i černě oděná špinavá paní.
1: She took a broom and started sweeping the outside Gurudev's cottage.
0: A vzala koště a začala tam zametat před Guruovým pokojem.
1: And then she just touched the dust where Gurudev kept his feet and put it on her head.
0: A potom se jenom dotkla prachu tam, kde byly Guruovy nohy, tam, kde předtím Gurudev stál, a ten prach si dala na čelo.
1: Another woman came, she cleaned the kitchen.
0: A přišla tam další dívka, která uklidila celou kuchyň.
1: Another one came, started cleaning the temple.
0: A další, která uklízela chrám.
1: But all three of them, after touching the sand or the dust of the lotus feet of Gurudev and touched on their heads, they all turned into beautiful white women.
0: Ale všechny tři sotva se dotkli toho prachu z guruových nohou a dali si ho na čelo, tak se proměnili v krásné, čisté, bělostné dámy.
1: And those two people said, what have we done? We came to some guy who does black magic.
0: A oni si říkali, no co jsme to provedli, tak ještě navíc tady se dělá černá magie.
1: Women come all dirty and they turn into all white, beautiful women. What's going on?
0: Oni sem chodí špinavé ženské a mění se tady v krásné, čisté. Co se to tu děje?
1: So they get the courage and they ask.
0: A tak sebrali odvahu a zeptali se.
1: Devi, who are you guys?
0: Devi, kdo pak jste?
1: I'm Ganga, this is Yamuna and this is Saraswati.
0: A ona říká, já jsem Ganga, tohle je Yamuna, to je Saraswati.
1: And they were like shocked.
0: A oni byli šokovaní.
1: They said, all of you people come every day, take a dip in the Ganges and with us. That's why we become all dirty from all your sins. And then we come to Gurudev and he just the dust of his lotus feet purifies us completely.
0: A oni říkají, víte, my jsme ty svaté řeky a všechny ty hříchy, které z nás lidé smívají, ty nás takhle zašpiní, ale jenom díky dotyku prachu z guruových nohou se znova očistíme.
1: And then they see Lord Shiva coming with his, sitting on his Nandi, doing a parikrama of the guru's hut and go, then Vishnu, Brahma and so on.
0: A pak viděli i pána Šivu na svém bíku Nandimu a Višnu a jak tam přicházejí a dělají parikrama to úctivé obcházení guruova domu.
1: That's why it is said guru charanome arsata tirathe that in the lotus feet of Gurudev everyone all god all goddesses all pilgrimages everything is residing there.
0: A proto se říká, že u nohou Gurudeva a jsou všechna poutní místa, tam přebíhají všichni bohové.
1: That's why we all are blessed.
0: Proto máme všichni požehnání.
1: To have Gurudev as Vishva Guruji.
0: Že máme Vishva Gurujiho za svého Gurudeva.
1: It is once in centuries that such a great guru is incarnated.
0: Je to jednou za stovky let, kdy se takový velký guru vtělí.
1: They don't come to this earth for themselves, they come for us.
0: Nepřicházejí sem kvůli sobě, přicházejí pro nás.
1: And hopefully we are doing our job right to finally get to our ultimate goal of self-realization and get free from this circle of life and death.
0: A doufám, že i my splníme to své poslání a nakonec se dostaneme k seberealizaci, vystoupíme z toho koloběhu zrozování a smrti.
1: We're stuck in the cycle.
0: Jsme chyceni v tom koloběhu.
1: We are first in the mother's lap, then in the cradle, then back to the mother's lap, then back in the cradle.
0: Jako když z kolébky na klín matky a z klína do kolébky a z kolébky na klín.
1: We grow up a bit and then we are from the cradle, from the home to school, home, school, home, school.
0: Sotva povyrosteme, tak už zase je to jenom škola, domov, domov, škola, škola, domov.
1: Then we go work, home, work, home, work, home.
0: No a pak už je to zase jenom práce, domov, domov, práce, práce, domov.
1: Then comes.
0: A pak přijde.
1: Before hospital is one thing. Pension.
0: Pak přijde důchod.
1: Swamiji said, this is not pension, this is tension.
0: A Swamiji říká, to je slovníčí a v angličtině, to není důchod, to jsou starosti.
1: Because
0: to je napětí.
1: Then you start with hospital, home, hospital, home.
0: Protože pak to je nemocnice, domů, domů, nemocnice, nemocnice, domů.
1: And finally, after hospital, home, then what?
0: A potom, když je to jenom z nemocnice domů, z domova do nemocnice, tak přijde co?
1: We die, no?
0: Umřeme.
1: And then we think we are free.
0: A najednou jsme volní.
1: Ne. Death and birth and death and birth and death.
0: A myslíme si, že už jsme volní, ale není to tak. Je ten koloběh pořád, je to zrození, smrt, smrt, zrození, zrození, smrt.
1: So to get out of this cycle of death and birth, we need a guru to guide us.
0: Ale k tomu, aby jsme se z tohohle koloběhu zrozování a smrti dostali, potřebujeme vedení Gurudeva.
1: Very happy to be here and slightly tired, jet lag.
0: Trošku unavený, mám jet lag, ale jsem šťastný, že jsem tady.
1: but happy to see all of you and I will be here till Guru Purnima.
0: Jsem rád, že vás tady všechny vidím. Budu tady až do Guru Purnimy.
1: And I will be with Gurudev for Guru Purnima and then I come back.
0: Na Guru Purnový den budu s Gurudevem, poletím za Gurudevem a pak se vrátím zpátky.
1: So I'm leaving to India on the 8th and coming back on Saturday on the 12th, one day before you're here, we are celebrating Guru Purnima on the 13th. So either 13th morning, surely I'll be here, but I will be trying to come on 12th evening satsang also.
0: Takže odletím asi 7. a potom 12. se vrátím k Guru Purnimu. Tady budeme oslavovat mezinárodní 13. tak buď 13. ráno nebo 12. ještě během dne se vrátím.
1: Enjoy your stay, enjoy the beautiful time and don't worry, this baggage which we all brought with us is outside waiting for you when you leave the ashram. Hopefully that baggage will get lighter.
0: Tak užijte si to tady, nebojte se, všechno to, co si sebou přitáhli, tady na vás počká venku, možná toho bude míň.
1: Whole year we were filling that baggage with tension, stress,
0: celý emotions. Rok jsme si balili to zabazadlo těch svých emocí, napětí a stresů, aby jsme se ho vzali sebou sem.
1: But when we come here, we leave the baggage outside.
0: Ale když přijdeme sem, tak ho necháme před dveřmi.
1: This is a different world, enjoy it.
0: Tady je to jiný svět, tady se můžete radovat.
1: Don't worry, no one will steal that baggage, that will be waiting.
0: Nebojte se, tohle vám to vaše zavazadlo těch problémů vám nikdo neukradne, to na vás počká.
1: But hopefully Gurudev takes all that baggage because happiness is his, sadness is his, then our tension is also his.
0: No a tak možná ale Gurudev vám ho vezme, protože to štěstí všechno je jeho, to neštěstí jeho, tak vlastně i ty problémy jsou jeho.
1: That's why we surrender in his lotus feet, everything is yours.
0: Proto se odevzdáváme u jeho lotosových nohou, o pane, všechno je tvoje.
1: We are his and he is ours. He is in our hearts and we are in his heart. Simple finish.
0: My jsme jeho, on je náš. My ho máme v srdci a on má v srdci nás.
1: Have a beautiful stay. Gurudev is very good. He's healthy. Everything is fine.
0: Gurudev je na tom dobře, je zdravý, všechno je v pořádku.
1: He is in Jadan.
0: Je teď v Jadanu.
1: And hopefully we see him soon here also.
0: A doufejme, že ho uvidíme i tady brzy.
1: Either now when I go back, he will come with me, or a little bit later we will see that, as you all know, we are living in the moment.
0: Třeba přijede se mnou a třeba přijede později, ale jak jsme si říkali, žijeme v přítomném okamžiku.
1: But if Gurudev is residing in all our hearts and he is omnipresent, everlasting, that means he is always with us, within us, here, everywhere.
0: Ale pokud říkáme, že Gurudeva máme v srdci a říkáme, že je všude přítomný, tak potom je tady všude s námi.
1: Many blessings from Gurudev.
0: Mnoho požehnání od Gurudeva.
1: Much love from me.
0: Posílá vám mnoho lásky.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om shalapurji mahadev ki jai devadi devdeveshwar mahadev ki jai shridip narayan bhagavan ki jai hindu dharam samrat paramahansa swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagavan ki jai vishwaguru mahamandaleshwar paramahansa swami sri maheshwaranand purji gurudev ki jai sat sanatan dharma ki jai aaj ke anand ki jai mata pita gurudev ki jai Har Namah Parvati Pataye Har Har Mahadeva Shambhava.

राशेश्वरी राधिका।

कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है।

0: to change.
1: Tak musel jsem pospíchat, abych se mohl převléknout.
0: Position.
1: Tak zaujměte pozici.
0: The best will be that we take Anandasan.
1: Přejděte si do Anandasány.
0: On that way we will be able to see if we have enough space or not.
1: A díky tomu uvidíme, jestli máme dost místo i na cvičení v leže.

0: Now relax your whole body.
1: Uvolníme celé tělo.
0: Palms open.
1: Dlaně jsou rozevřené.
0: And face upward to the ceiling.
1: Směřují nahoru.
0: Shoulder blades on the floor.
1: Lopatky na podložce.

0: Now once deep inhale and exhale.
1: Hluboký nádech a výdech.
0: Feel the contact body and floor.
1: Procítíte kontakt těla s podložkou.
0: And try to feel the heaviness of your body.
1: A snažte se procítit tu tíhu těla.

0: feel how with inhalation, navel is going up.
1: Procíte, jak při nádechu jde pupík nahoru.
0: Body is expanding.
1: Tělo se rozpíná.
0: And during the exhalation, body is contracting and navel is going down.
1: A při výdechu, jak se tělo smršťuje a břicho jde dolů.

0: And now, once deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Slowly move your fingers, your toes.
1: Pomalu pohneme prsty na nohou, na rukou.
0: And now with inhalation stretch your body.
1: A s nádechem spažíme, protáhneme se.
0: And exhale, relax.
1: A s výdechem zpátky a uvolníme.
0: Once more.
1: Ještě jednou.
0: Inhale, stretch your body and try to press your low back and try to press your neck to the floor.
1: Nádech, protáhneme se a tlačíme bedrní oblast páteře.
0: Exhale down.
1: I krk k podložce a s výdechem zpátky.
0: And once more, inhale together,
1: nádech.
0: Hands up, stretch body, low back and neck to the floor.
1: Bedra a krk k podložce.
0: And exhale down.
1: A výdech dolů.
0: And now we will slowly start with the Pavana Muktasana.
1: A začneme cvičit Pavana Muktasanu.
0: Right leg.
1: Pravá noha.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale, press the knee to the chest and nose to the knee.
1: S výdechem koleno k hrudníku.
0: Inhale, head to the floor.
1: Nos ke koleni. S
0: and
1: nádechem
0: exhale,
1: hlava
0: down.
1: Dolů a s výdechem noha.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Feel that your low back is now pressing the floor and on that way we are releasing tension from the low back.
1: A procítíte, jak tlačíme bederní část zad k podložce.
0: Inhale, head on the floor.
1: Uvolňujeme na pleť.
0: And exhale, stretch your leg.
1: Nádech a výdech.
0: And try that your shoulder blades remain on the floor.
1: A snažte se, aby vám lopatky zůstaly na podložce.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And once more. Inhale.
1: Ještě jednou nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Relax.
1: Uvolní.

0: And now slowly sit in Vajrasana.
1: A pomalu přejdeme do Vajrasány.
0: We will relax in Vajrasana.
1: Uvolníme se ve Vajrasáně.
0: Just sit in Vajrasana.
1: Takže jenom sedíme ve Vajrasáně.
0: Straight your spinal column.
1: Narovnáme si páteř.
0: Palms on your knees.
1: Dlaně na kolenou.
0: Try to relax your shoulders, elbows.
1: Snažíme se uvolnit ramena, lokty.
0: Also, try that your ear is above shoulder and hip joint.
1: A taky, aby ucho bylo v úrovni ramen a kyčle.
0: And also, your jaw is parallel with the floor.
1: A čelist vodorovně.
0: Breathe with your abdomen.
1: Dýcháme do břicha.
0: And in this position we will feel that this muscle is relaxed.
1: A v téhle pozici si procítíme, jak je trapézový sval, jak se uvolňuje.
0: And Vajrasana is excellent for our Vajranadi.
1: A Vajrasana je výborná také na Vajranadi.
0: For relaxing.
1: Na uvolnění.
0: Balancing three main nadi, Ida, Pingala and Shushumna.
1: A vyrovnání tří hlavních nádí, Idy, Pingaly a Shushumny.
0: Also is excellent against headache.
1: A také je to výborný cvik proti bolesti hlavy.
0: And be aware of your breathing.
1: A buďte si vědomi
0: movements of your navel.
1: Svého dechu a pohybů pupku.

0: And now we will practice Marjari.
1: A teďkon budeme cvičit Marjari Asanu.
0: One.
1: Jedna.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two. Exhale.
1: Dva výdech.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na břicho.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine. Slowly up.
1: Devět, pomalu nahoru.
0: And sit ten.
1: A sedneme si deset.
0: It is excellent for abdomen.
1: Je to výborný cvik na oblast břicha.
0: If you have painful period.
1: Pokud máte menstruaci.
0: Also for activating complete yoga breathing.
1: Taky pro aktivaci plného jogového dechu.
0: And also for spinal column.
1: A na pro páteř.
0: Second round.
1: Druhé kolo.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Look to your navel.
1: Podívejte se na pupek.
0: Three.
1: Tři.
0: Inhale abdomen.
1: S nádechem.
0: Thoracal area and clavicular.
1: Prohnutí hlavně v hrudní oblasti a podkličkové.
0: Exhale clavicular.
1: Výdech.
0: Chest.
1: Podkličková, hrudní.
0: Abdomen.
1: A břicho.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And now we will look in front of us.
1: A teď se podíváme dopředu.
0: And foot is going up.
1: Dáme si chodidla nahoru.
0: Exhale to the left side and look above your shoulder.
1: Výdech, podíváme se, jdeme doleva nohama a podíváme se přes levé rameno.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale on other side.
1: A výdech na druhou stranu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Second round, exhale.
1: Druhé kolo, výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Palms is on the floor. Inhale.
1: Dlaně na zemi, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Once more, exhale.
1: Ještě jednou výdech.
0: In the middle, inhale.
1: A down, doprostřed, exhale.
0: Výdech. Slowly we will go up, inhale.
1: A s nádechem pomalu nahoru.
0: And sit slowly down, exhale.
1: A s výdechem si sedneme pomalu dolů.
0: Be aware of your spinal column.
1: Jsme si vědomi páteře.
0: Be aware of your breathing.

0: Shashank Asan.
1: Shashank Asana.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And from the hip joints, straight spinal column, go
1: down. Kyčlí, rovná záda dolů.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: Relax your head.
1: Uvolněte si hlavu. Mm-hmm.
0: Yes. Mm. Yes. Try to little stretch your hands.
1: Snažte se tu hlavu trošku vytáhnout.
0: But relax your shoulders, elbows.
1: Uvolníme si ramena, lokty.
0: And we will go up, inhale.
1: A půjdeme s nádechem nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Look once more.
1: A ještě se podívejte jednou.
0: I know that is a very easy asana.
1: Vím, že to je velice snadná asana.
0: But it's not easy.
1: Ale není zas tak snadná.
0: First, when we go up, we are not doing like this.
1: Tak zaprvé, když jdeme nahoru, vzpažujeme, tak to neděláme takhle.
0: No, we try to do correct.
1: Ne, snažíme se to cvičit správně.
0: Why?
1: A proč?
0: Because in this we are practicing and we will not have good result.
1: Protože takhle bychom cvičili, ale neměli bychom ty dobré výsledky.
0: Also, we are talking on the regular class that we are not doing like this.
1: A taky v těch kurzech říkáme, že to necvičíme takhle se sepnutýma rukama.
0: Because if you do like this from here you don't have nothing for breathing. Just little inhale.
1: Protože takhle když to cvičíte, tak se jenom tak trošku nadechnete.
0: But we start inhale abdomen.
1: Ale takhle
0: middle,
1: dýcháme do břicha.
0: Up, just for observe.
1: Zatím se jenom dívejte, necvičte.
0: And not only this.
1: A nejde
0: but
1: jenom o to,
0: try
1: že
0: to stretch.
1: Jde taky o to
0: stretch. And with the upper arm we press our ears.
1: Že ty ruce máme ve vzpažení propnuté a snažíme se mít je u uší.
0: And we have hands little back.
1: A trošku i dozadu je tlačíme.
0: What is excellent against kyphosis.
1: A to je výborné proti zvýšené
0: kyphóze.
1: Podíváme se nahoru.
0: Here we feel all these muscles.
1: A pak všechny tyhle svaly vnímáte.
0: And diaphragm and we have deep inhalation.
1: I bránici a
0: stretch up.
1: And uděláme when, pak hluboký nádech.
0: When we go down, we are going nicely down.
1: A když jdeme dolů, tak jdeme takhle hezky.
0: Put not completely stretch, but try in this position to relax.
1: Ne úplně vytažení, ale snažíme se uvolnit v té pozici.
0: Not this.
1: Či ne takhle.
0: Not in the stress.
1: Nemáme ani lokty ve vzduchu,
0: but stretch
1: ani do široka.
0: And relax and slowly feel that elbow, forearm and front head is on the floor.
1: Ale ruce jsou protažené a snažíme se, aby byly lokty i čelo na podložce.
0: When we go up,
1: a když jdeme nahoru,
0: we are not going,
1: tak nejdeme takhle.
0: But again, stretch,
1: ale zase protáhneme.
0: Look in front,
1: podíváme
0: and
1: se dopředu
0: slowly up,
1: a pomalu nahoru.
0: Stretch and with exhalation up, clavicular, middle, abdomen.
1: A s výdechem postupně podkličkový, hrudní a břišní dech.
0: And completely different.
1: A je to pak úplně jiné.
0: We feel muscles.
1: Cítíme ty svaly.
0: If you practice only this,
1: když cvičíte jenom takhle,
0: I am practicing asana, something.
1: Tak prostě něco jen tak cvičíte.
0: But we will not have effect of asana.
1: Ale nevyužijete plně tu asanu.
0: Inhale. Up.
1: Nádech nahoru.
0: Stretch. Imagine that somebody is pulling your hands up.
1: Vytáhneme se, jako by nás někdo tahal za ruce.
2: Many. Like this. More.
1: Ještě víc dejte ty ruce nahoru.
2: I tell you that this is few people they are always like this.
1: Několik lidí tady má takhle ty ruce jako do široka rozevřené.
2: And when it will not go people like this, then we make it backside.
1: Tak okay? Pokud nebudete mít hezky ty ruce u uší, tak si běžte někam dozadu.
2: I'm sitting here, but not I'm controlling very well.
1: Já tady sedím, ale hezky vás kontroluju.
2: Yes.
1: Hodně vás kontroluju.
0: And remain in this position.
1: Yeah. A zůstaňte v té pozici.
0: And now it is a strengthening of your diaphragm.
1: A takhle si posilujeme bránici.
0: And strengthening the muscles for your breathing.
1: A ty vůbec všechny svaly, které používáme k dechu.
0: And through these movements you will have deeper inhalation. And little look up.
1: A díky tomu budeme mít hlubší dech. A podívejte se trošku mírně nahoru.
0: And now imagine that all the time somebody is stretching you up.
1: A představte si, že vás někdo vytahuje nahoru.
0: And on that way you are going down.
1: A i když jdete dolů, tak vám někdo ty ruce vytahuje nahoru.
0: Yes. And immediately you will feel that you become warm and you become sweating.
1: A okamžitě budete cítit, jak je vám horko a začínáte se potit.
0: You don't need this gym.
1: Nepotřebujete chodit do fitka.
0: Only you need to practice asanas on the correct way.
1: Stačí, když budete cvičit asány správně.
2: Tell him, okay? This one.

0: cvičit takhle.
1: After that we are going down, that we are parallel with the floor.
0: A potom jdeme dolů, až se dostane trup do vodorovné pozice.
1: Action up and relax.
0: Akce nahoru a dolů uvolnění.
1: What means this is excellent for your shoulders.
0: Takže je to skvělé pro
1: it is
0: ramena.
1: Excellent for the between your shoulder blades.
0: Pro mezilopatkové svaly.
1: For your breathing.
0: Na dech.
1: But you are not doing.
0: Ale neděláte tohle.
1: These movements. Try.
0: Snažte se to dělat takhle.
1: And these movements will make that here is inhale. And when you relax, immediately you will exhale.
0: A ten pohyb vám zajistí ten nádech a výdech.
1: Also when you do this asana, try not on this way.
0: A když tu asanu cvičíte, tak se snažte to nedělat takhle.
1: But try to have as much as possible straight your hands, not
0: snažte se ty ruce mít natažené a neohýbat je na záda.
1: It is not my sin.
0: Není to takhle, abyste se byli za hříchy.
1: 10 times after that inhale.
0: 10krát potom nahoru, nádech
1: exhale.
0: A výdech.
1: Few inhalation, exhalation.
0: Několik nádechů a
1: and
0: výdechů.
1: We will do after that do once more.
0: A potom ještě jednou.
1: And relax.
0: A uvolnit se.
1: Only try when you do these movements not to injure your neighbor.
0: Snažte se jenom, abyste při tom cvičení nezranili svého souseda.
1: Yes. Slowly go up.
0: Takže pomalu jdeme nahoru.
1: First row is no problem. In if you are in the first.
0: Když jste v první řadě, tak není žádný problém.
1: Head is. You don't need to. Oh my God.
0: Čili nekýveme
1: not
0: takhle
1: do
0: hlavou.
1: On this way. Because I'm showing this and already I have dizziness.
0: Protože já jenom jak to ukazuju, tak už se mě motá hlava.
1: If you have movements with your head. If you have movements with your head.
0: Pokud hlavou hýbete.
1: You remember first level.
0: Tak si vzpomeňte na první díl.
1: Something is here.
0: Tady něco máte.
1: And you do this.
0: A děláte tohle.
1: What means more up is only more correcting of kyphosis.
0: Takže když tu hlavu jako zvedáte, tak jenom tím napravujete tu zvětšenou kyfózu.
1: If you will do only with the head movement.
0: Pokud budete takhle dělat pohyby hlavou.
1: It will be like a car accident.
0: Tak je to jako když se nabouráte v autě.
1: Only movements in the one vertebral.
0: Je to pohyb v jednom obratli krční.
1: In which is not good to make movements.
0: A to není dobré.
1: Like here.
0: A stejně tak v té bederní oblasti.
1: Because we have these two lordosis.
0: Že máme tady ty dvě lordózy, dvě zakřivení.
1: And everything what is down, that is up. And everything what is up, it is down.
0: Oblasti krku a dolní části zad, beder. A usually co je nahoře, to je i dole.
1: Usually we have this problem fourth, fifth vertebral and usually we have here problem.
0: Čili většinou ten problém máme jak v bederní oblasti, tak v krční oblasti.
1: And we are not doing in this position or this position, we will have tension. Also we are not, they call chicken head, chicken pose.
0: Tomuhle se pak říká kuřecí hlava.
1: And how you will know that somebody in this wrong position?
0: A je jak podle čeho zjistíte, že má někdo tuhle nesprávnou pozici?
1: After summer,
0: po létě,
1: you will see white line here.
0: Tak tady bude mít takový bílý pruh.
1: Because you are constantly in this position.
0: Že jste furt takhle v téhle pozici.
1: And you will not be a red neck.
0: A nebudete mít teda opálený krk.
1: You know what is the red neck and who is the red neck, yes? You will have this white line and that is the syndrome of the white line if you know that is not cocaine white line here is the
0: ale
1: this
0: bude,
1: syndrome.
0: Budete tam mít bílý pruh a nemyslím teďkon ten tu bílou čáru jako od kokainu ale bílý pruh
1: also
0: na
1: you will see that especially ladies when have the chin
0: a a zvláště ženy, když mají nějaký řetízek náhrdelní.
1: Here is a disappearing the chin.
0: Tak ten vlastně tady v té oblasti vzadu na krku úplně mizí.
1: Oh my God. Especially not Rudraksh Mala disappearing. That will be
0: a zvláště Rudrakshová Mala, aby nemizela.
1: Okay. Now stretch nicely head, neck.
0: Že hezky se vytáhněte.
1: Slowly, don't hurry.
0: Uvolněte se.
1: Now slowly inhale.
0: Pomalu nahoru.
1: Exhale and 10 times in your own rhythm.
0: A 10krát ve vlastním rytmu.
1: And try not to injure yourself.
0: Snažte
1: be
0: se
1: gentle.
0: Nezraníte.
1: Not too much go.
0: Jemní, nepřeháníte to.
1: And after 10 up.
0: A po 10 jdeme nahoru.
1: And relax.
0: A uvolníme.
1: This movement is mostly for your thoracic area.
0: Takže tenhle pohyb je hlavně pro tu hrudní oblast.
1: If you are in kyphosis.
0: Pokud máte tu zvětšenou kyphózu. Tak děláte tohle.
1: Okay, we will have some stretching.
0: Tak možná si trošku protáhnete zadní
1: but
0: stranu nohou.
1: This asana is mostly for this area.
0: Ale ta asana, smysl té asány je hlavně kvůli té hrudní oblasti.
1: Make this. That you are able to open.
0: Měli byste být schopni takhle otevřít hrudník.
1: And once more.
0: Ještě jednou.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale down.
0: Výdech dolů.
1: 10 times in your rhythm.
0: A 10krát.
1: Be gentle with yourself.
0: Ve vlastním rytmu.
1: Do not injure yourself.
0: Nezraňte se.
1: And slowly go up.
0: A pomalu jdeme nahoru.
1: And exhale down.
0: A výdech.
1: And relax in Anandas.
0: A uvolníme se v Ananda Asáně.
2: This is good. Like down is very good.
1: Because of that, Vishwaguruji make Ananda Asana.
0: A proto to Svamiji nazval Ananda Asana.
1: That is position of the bliss.
0: To znamená pozice blaženosti.
1: If it will little more torture, it will be a really Shavasana, dead body.
0: Teprve kdybychom vás trošku déle mučili, tak by to byla zase ta pozice mrtvoli Shavasana.
1: And try to relax and to enjoy in this position.
0: Takže snažte se uvolnit a užít si to.
1: And try to feel how you are breathing.
0: A snažte se vnímat, jak dýcháte.
1: Especially this upper part.
0: Zvláště v té horní části plic.
1: Be aware of circulation in your body.
0: Uvědomte si, jak vám to cirkuluje v těle.
1: Also not to separate your legs.
0: Nohy by měly být blízko u sebe.
1: But also not put one above other.
0: Ale zároveň nekřížíme přes sebe.
2: This one

0: And we will do one asana more. Also, we didn't practice this.
1: Je cvičit.
0: First, look.
1: A nejdřív se zase jenom podívejte.
0: I will put to see better. Hasta Uttanasana.
1: Hasta Uttanasana.
0: On the right side.
1: Nejdřív doprava, na pravém boku.
0: And try to be in the one line.
1: A snažte se být v jedné rovině.
0: Completely in the one line.
1: Celý v jedné rovině.
0: Imagine that is the wall behind you.
1: Představte si, že máte za sebou zeď.
0: And it is excellent for your sacroiliacal joint.
1: A je to výborné pro ten iliosakrální kloub.
0: Hip joint.
1: Kyčle.
0: Also for stretching and get a better tonus of your pelvis diaphragm.
1: A taky pro protažení a lepší tonus v pánevním dnu.
0: And especially for ladies organs.
1: A zvlášť teda je to dobré na ženské orgány.
0: But also guys will feel the stretching in the area of prostata.
1: Ale muži zase budou vnímat oživení v té oblasti nebo protažení v oblasti prostaty.
0: In this position we will breathe.
1: A v té pozici budeme cvičit. V téhle pozici dýcháme.
0: What means inhale?
1: A to následovně s nádechem.
0: Try not to do this.
1: Snažíme se nedělat tohle.
0: But it is two force. One which is pushing your hip joint front.
1: Jsou tam dvě síly. Jedna tlačí kyčel dopředu.
0: Second your leg is going back.
1: A druhá síla tlačí zase nohu dozadu.
0: And third you are going more to the head.
1: A třetí vlastně táhne tu nohu směrem k hlavě.
0: And breathe.
1: A dýcháme.
0: Nicely you will feel the stretching in this low back.
1: A budete krásně vnímat to protažení v oblasti beder.
0: And exhale down.
1: A s výdechem dolů.
0: It is very important not to practice on this way.
1: Je důležité to necvičit takhle.
2: The last.
0: Yes.
2: Next month, yeah?
0: Next month. Next last. Yes, in the
2: then we will do.
0: Okay.
2: Okay?
0: Yes.
2: You can do.
0: Well, I have finished. Yeah. Now relax.
2: So we will practice whole day.
0: Yeah.
2: The next year we come, then we will
1: come. Tak ty další asány budeme cvičit zase příště.
0: Yes. Okay, with this we will finish.
1: Takže takhle už skončíme.
0: And now is already time for eating.
1: A už je čas na jídlo.
0: Thank you. Hurry on.
1: Tak děkujeme.

0: Good morning, all dear sisters, brothers.
1: Dobré ráno, všechny drahé sestry a drazí bratři.
0: All bhaktas throughout the world.
1: Všichni bhaktové po celém světě.
0: All practitioners of the yoga and daily life and all others yoga.
1: Všichni cvičenci.
0: Practitioners.
1: Jogi v denním životě a všichni ostatní cvičenci z ostatních jog.
0: Every yoga teachers.
1: Všichni jogoví cvičitelé.
0: And many gurus, great saints.
1: A mnozí guruové, velcí světci.
0: They are very, very divine and they are awakened up now. All other great saints, all yogis, and we are very happy about that we have to come forward.
1: A všichni božtí světci, kteří jsou teď probuzení, všichni jogíni, a jsme velice šťastní, že můžeme
0: and
1: tady pokračovat dál.
0: And so around the whole world, the great spiritual people, they have feelings to do something now in this new year.
1: A tak po celém světě velcí duchovní lidé mají tu touhu teď něco udělat dobrého.
0: This year was very good, but for certain things not good.
1: Tento rok byl velice dobrý, ale kvůli některým

0: why this corona chose only humans?
1: Proč si tato nemoc korona vybrala pouze lidi?
0: Other creatures are also the creatures.
1: Ostatní stvoření jsou také stvoření.
0: They are living.
1: Žijí.
0: They are have the same elements.
1: Mají ty stejné prvky.
0: Like body.
1: Jako tělo.
0: The mind.
1: Mysl.
0: The all pranas.
1: Všechny prány.
0: Anamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vijnanamaya kosha and anandamaya kosha.
1: Všechny tyto.
0: God has given this not only to the humans.
1: Bůh toto všechno dal nejen lidem.
0: But to all creatures.
1: Ale všem stvořením.
0: Even the tiny creature like ants for example.
1: I těm malým tvorečkům jako například mravencům.
0: And they have knowledge many things.
1: A oni také mají mnohé poznání.
0: Only they don't have power to do something.
1: Pouze
0: except live, drink, etc.
1: A oni nemají sílu vykonat něco dalšího než jíst, spát a tak dál.
0: But on this earth and our earth we all know is living earth.
1: Ale tato planeta, naše země, víme, že je živoucí planeta.
0: This is our mother.
1: Je to naše matka.
0: And our father.
1: A náš otec.
0: Our life.
1: Náš život.
0: And all living one. Now, why this corona attacked only to humans?
1: Je živoucí. A teď proč tato korona zaútočila pouze na lidi?
0: Many people, many countries, languages, religions, no religions, but why?
1: Mnoho lidí z různých zemí, ať s vírou nebo bez víry, ale proč?
0: According to the real yogas.
1: Podle skutečné jogy.
0: Means that teacher or guru.
1: Znamená, že učitel neboli guru.
0: To them came the students.
1: K ním přijdou ti studenti, žáci.
0: For yoga.
1: Proto, aby se učili jogu.
0: And that's not only asanas and pranayams and relaxation.
1: A to nejsou jenom asány, pranayama a relaxace.
0: But it is more than what

0: what we think.
1: Ale je to víc, než si myslíme.
0: Why this attack in this century, how many people had a disease? There was also for the cows disease, chicken disease, the others disease attack to the humans.
1: A proč v tomto století byly i jiné choroby, jako ptačí chřipka a tak dále? A proč to zaútočilo na lidi?
0: And now it's very strong only to the humans.
1: A teď je to velice silné a týká se to pouze lidí.
0: You have heard many times in my lecture.
1: Mnohokrát jste na mých přednáškách slyšeli.
0: That all men don't kill and don't eat other creatures.
1: O člověče, nezabíjej a nejez ostatní tvory.
0: Help them.
1: Pomož jim.
0: Love them.
1: Miluj je.
0: Feed them.
1: Nakrm je.
0: But don't eat them.
1: Ale nejez je.
0: It was never before First World War.
1: Před první světovou válkou toto nebylo.
0: People were eating meat.
1: A lidé jedli maso.
0: But rare.
1: Ale velmi zřídka.
0: Between First War and Second War.
1: Mezi první a druhou světovou válkou.
0: Many things changed in mind of the humans.
1: Mnoho věcí se změnilo v tom přemýšlení, v mysli lidí.
0: You know also very well.
1: Vy to taky dobře víte.
0: In World War. And people had nothing to eat.
1: Že během těch válek lidé neměli co jíst.
0: And some many they were hiding in the earth.
1: Někteří se různě skrývali.
0: And with the children and so.
1: I rodiny s dětmi a tak dále.
0: And then it is said, someone told me.
1: A někdo mi říkal.
0: In Europe.
1: V Evropě to bylo.
0: And Second War. So, for example, they said the soldiers were there.
1: Říkali, že tam byli vojáci.
0: And the soldiers. That was decided mostly Americans.
1: Ti vojáci byli většinou Američané.
0: Or other countries.
1: Nebo i z jiných zemí.
0: And in the restaurant, they were giving or making the food for them, the soldiers.
1: A v restauraci dělali pro ty vojáky jídlo.
0: And in this cities in this Europe, when the soldiers left on the table,
1: když v těch evropských městech nechal něco ten voják na stole,
0: and immediately did run into the restaurant,
1: když odešel od toho stolu, tak oni běželi do té restaurace,
0: whatever it is, they took it and eating.
1: A cokoliv tam zbylo, tak se to vzali, aby to mohli sníst.
0: And meat.
1: Maso.
0: After that war was gone.
1: Poté, když válka odešla.
0: But of course still people are poor.
1: Ale stále lidé byli chudí.
0: And go to the gate food and vegetables and potatoes and many things.
1: Já potřebovali

0: získat zeleninu, ovoce, brambory a tak dál.
1: The white sugar was very rare to get it.
0: A velice vzácné bylo získat bílý cukr.
1: So what people begins to think.
0: Tak to, jak lidé začali smýšlet.
1: And they want to get monies.
0: Chtěli získat peníze.
1: Whatever people had.
0: To, co měli.
1: And they want to give more.
0: Tak chtěli ještě víc.
1: So they begin to kill animals.
0: A tak začali zabíjet víc zvířata.
1: And give them like meat.
0: Aby měli maso.
1: So slowly it came, the people they think without meat we cannot live.
0: A postupně lidé začali přemýšlet tak, že bez masa se nedá žít.
1: No.
0: Není to tak.
1: There's only that meat. But there are so many other eating. Vegetables, this, there's many things.
0: Není jenom maso k jídlu, je těch věcí mnoho dalších.
1: And mother cow's milk.
0: A mléko od matky krávy.
1: And when she's old.
0: A když už je ta kráva stará.
1: They kill them.
0: Tak jí zabijí.
1: And eat them.
0: Zabijí a snědí.
1: You had your mother cow.
0: Ta kráva byla jako naše maminka.
1: And she gave you lot of milk.
0: A dávala nám hodně mléka.
1: And then you kill and eat that mother.
0: A potom tu matku zabijete a sníte.
1: But in this century.
0: Ale v tomto století.
1: Many karmas we did.
0: Jsme učinili mnoho karem.
1: And we know that.
0: A víme to.
1: Alcohol was, but not that much.
0: Alkohol byl také, ale nebylo ho tolik.
1: And the chickens and eggs.
0: A taky kuřata a vajíčka.
1: Very rare they are doing. And now you know they are producing the eggs. And its eggs have not good. It's a disease inside.
0: Vajíčka také byly velmi zřídka. Teď víte, jak to je v těch velkochovech a kolik je tam nemocí v těch vejcích.
1: How many cancers people?
0: A kolik rakovin mají lidé?
1: And it is due to what you are nourishing.
0: A to je vše kvůli stravě, jak se stravujeme.
1: And that slowly attacks come there.
0: A to nás pomalečku takto napadá.
1: It's like very beautiful big tree.
0: Je to, jak když máte krásný velký statný strom.
1: And one, two bugs comes in.
0: A jeden, dva termiti tam
1: then
0: vyjdou do kůry.
1: Slowly the dews produce the bugs.
0: A pomaličku se tam množí.
1: Or worms.
0: A červy.
1: And they eat the whole term of the tree.
0: Pomaličku se prožírají tou kůrou stromu.
1: And inside everything is eaten.
0: A zevnitř vše snědí.
1: What is that?
0: Co to je?
1: That is that cancer.
0: To je ta rakovina.
1: Outside is good.
0: Navenek je to v pořádku.
1: And similarly that for now humans.
0: A podobně tak teď pro lidi.
1: That they have now cancer.
0: Že mají teď rakovinu.
1: Because the kind of the food we are eating.
0: Kvůli tomu stravování, druhům stravy, které máme.
1: Well, it can happen many that they begin with yoga.
0: Může se stát, že mnozí začnou s jogou, nebo začínají s jogou.
1: But end of the life.
0: Ale ke konci života.
1: They also can have cancer.
0: Ale také ke konci života můžou dostat rakovinu.
1: Because before they came to that kind of thoughts that I want to be vegetarian.
0: předtím přišli k těm myšlenkám, že ano, chci být vegetarián.
1: But before you were eating everything.
0: Ale předtím jste jedli všechno.
1: And that was in our body already.
0: A to už bylo v našem těle.
1: So now this could be if we have really good food.
0: A teď pokud budeme mít opravdu vhodnou stravu, dobré jídlo,
1: then we can suppress that disease.
0: Tak tu nemoc můžeme potlačit.
1: And when we become weakness,
0: a když jsme slabí,
1: then that disease comes out.
0: Tak se ta nemoc najednou projeví.
1: It's like a sleeping cobra.
0: Je to jako spící, dřímající kobra.
1: And when he awakes,
0: když se probudí,
1: then too late.
0: Tak už je příliš pozdě.
1: So that diseases came in this life.
0: Takže tyto choroby přišly do života.
1: And now how many were attacked by many diseases?
0: A kolik lidí jich jimi bylo napadeno?
1: So in that we have to know what we have done, and what we have done, we can't do anything.
0: Tak musíme vědět, co jsme udělali a co jsme už učinili, tak s tím už nic nesvedeme.
1: Now that good vegetables and all food.
0: Teď ta dobrá zelenina a to ostatní jídlo.
1: We human begins to give the chemical.
0: Už tady do těch věcí začínáme dávat chemikálie.
1: And all different kind of all chemicals in the whole world.
0: A ty chemikálie jsou různé po celém světě.
1: And they said we want to have more and more production.
0: Oni říkají, my bychom chtěli vyšší a vyšší produkci.
1: And what they do?
0: A co udělají?
1: They throw out.
0: Pak se to vyhazuje.
1: Because too much.
0: Protože je toho příliš.
1: And also the meat. How many years their meat is they put it?
0: A i to maso, kolik let někde leží?
1: I don't know. It is sure the real or not? That I cannot.
0: Já nevím, jestli je to skutečné nebo ne, jestli je to pravda.
1: Before the communist they went away.
0: A předtím, než odešli komunisté.
1: I mean, they had this system and now the other system, that's all.
0: Měli jiný systém a teď se to změnilo.
1: Our people was always good.
0: Naši lidé byli vždycky dobří.
1: And they are always good.
0: A jsou vždycky.
1: But that time, at end of this time, they said that they transfer meat from here, Czechoslovakia.
0: Říkalo se předtím, že tehdy z toho Československa se převáželo maso.
1: And there was something American didn't want to have.
0: A bylo tam něco, co Američané nechtěli.
1: And they were talking and this and that.
0: A tak diskutovali.
1: But they said this is not good and this is disease and so on.
0: A říkali, no toto není dobré a jsou v tom choroby.
1: And so they send it back to Czechoslovakia.
0: A tak to poslali zpátky do Československa.
1: Well, lot of meat.
0: Bylo to hodně masa.
1: That was not eatable.
0: A už to nebylo k jídlu.
1: But they sold.
0: Ale oni to prodali.
1: And many people did not know if it's old or not old.
0: A mnoho lidí ani nevědělo, jestli je to staré maso nebo není.
1: And that was also disease coming in the Europe.
0: A tak některé choroby přišly do Evropy.
1: So whatever we look and wherever we change, but touch.
0: A tak na cokoliv se

0: podíváme, čehokoliv se dotkneme.
1: We don't know what kind of vexations there.
0: Nevíme, co tam může být.
1: Now our governments, all the international, all they want to give us some disease cleaning, that kind of vaccines.
0: Teď naše vláda to chce nějakým způsobem ošetřit, aby nám dali vakcíny, očkování.
1: And so all governments, they are trying very much.
0: A všechny vlády se velmi snaží.
1: But of course, no one is suppressing.
0: Ale není to jako potlačované.
1: If you don't want to take these injections, vaccines, it's your choice.
0: A pokud nechcete to očkování, tak je to vaše svobodná volba.
1: One thing, it will die. So this is all is a humans doing this.
0: Tak maximálně jako zemřete. A toto všechno dělají lidé.
1: You will not see suffering any animals alone.
0: Neuvidíte samotné trpět žádná zvířata.
1: Where they are in the forest or anywhere.
0: Když jsou v lese nebo podobně.
1: But as a house pet.
0: Ale jako domácí mazlíčci.
1: Have same disease and things like also as the humans.
0: Tak oni mají podobné choroby stejně tak jako lidé.
1: The house rats, we love them very.
0: Ty domácí very good. Mazlíčky milujeme, jsou velice dobří.
1: And many people love more than the your family members.
0: A mnoho lidí miluje ty domácí víc než členy rodiny.
1: But they will go to the house in the shopping and bring the meat.
0: A oni budou nakupovat a kupují maso.
1: It is made mentally so that always they said we will eat meat, we will eat meat.
0: A už je to tak mentálně zažité, že je to tak, že jako budeme jíst maso, dáme si maso.
1: And so now this disease what is coming more and more.
0: A tak ta choroba, která se teď šíří čím dál tím víc.
1: In the last 19 and now in 2020.
0: V roce 2019 a teď 2020.
1: And we don't know what is coming in next.
0: A nevíme, co dalšího přijde.
1: But only this is from the humans.
0: Ale toto je pouze pro lidi.
1: We try to and we want to do that we should clean up everything and have a good our earth and for Mother Earth and then good vegetables and good life.
0: A tak se snažíme, abychom všechno pročistili a měli zdravou půdu, matku zemi a dobrý život.
1: But people still cannot understand.
0: Ale lidé to stále nedokážou pochopit.
1: There are people have many eggs.
0: Lidé zdávají spoustu vajec.
1: And they putting them in the cool.
0: A dávají je do chladna.
1: So maybe how long was this egg?
0: Do ledničky. A tak jak staré je to vejce?
1: And they save that and people eat that.
0: Jak dlouho tam je a lidé ho pak snědí.
1: This is Kali Yuga.
0: A toto je Kali Yuga.
1: And in this Kali Yuga is there when it is more this energy, negative energy is coming.
0: A v Kali Yuze je to tak, že přichází více negativní energie.
1: And others, they like you all.
0: A tak jako my tady.
1: They are not eating, they are not fighting, they are not like this. They are still the holy people.
0: A ostatní lidé, kteří neválčí, nejedí maso, tak ti jsou stále ti svatí lidé.
1: So there is a fighting. Lidé.

0: The angels and the devils.
1: A tak bojí andělé a démoni.
0: That you know everywhere.
1: To víte, je to tak všude.
0: So in this way, first it is said, protect into the protect.
1: A tak se říká, že ochrana je v ochraně.
0: So our protection is the first protection to others' protection.
1: A tak naše ochrana je v té první ochraně těch ostatních.
0: When we go to the aeroplane,
1: takže když jdeme do letadla,
0: then give the message.
1: Tak tam říkají, mají tam oznámení.
0: Please make the belt.
1: Prosím, zapněte si pásy.
0: The mask.
1: A masku.
0: First for you and then your child.
1: Prvně si ji musíte dát vy a teprve potom vaše dítě.
0: Similarly, it is you, we elderly people.
1: Podobně tak my, vy, starší lidé.
0: We make a safety ourselves.
1: Snažíme se.
0: And then our children.
1: Ochránit sami sebe a potom naše děti.
0: Because till the children something happens and he will be not and this and that, mother will die.
1: Kdyby se dítěti něco stalo, nebylo to tam v pořádku, tak matka potom zemře.
0: So yoga we listen very much. Many people send the message to me that how many yogis, practitioners yoga in three categories.
1: A tak mnoho lidí mi dalo zprávu, že jogíni a cvičenci jogy jako jsou ve třech kategoriích.
0: Every day and good practicing.
1: Každý den a správně cvičí.
0: In the middle sometimes yes and no.
1: Ti prostřední tak jako někdy ano, někdy ne.
0: And the third is yeah, someday.
1: A ti třetí jsou tak, no tak někdy.
0: Etc. So now to know how many real yogis are practicing.
1: A tak teď kolik těch pravých jogínů cvičí.
0: And in this way, this is not a religion.
1: A toto není náboženství.
0: The religion is ourselves a religion.
1: My sami jsme náboženství.
0: That we are controlling ourselves.
1: Že máme pod kontrolou, kontrolujeme sami sebe.
0: So this is depends on individual.
1: A to je individuální.
0: So in that way now this century,
1: podobně v tomto století,
0: and many things happened,
1: se děje mnoho věcí,
0: and it's still happening,
1: a bude se dít.
0: Now it is said, it was about 2 weeks ago,
1: a asi před 2 týdny,
0: or this is coming now again Satyuga.
1: Přichází opět Satyuga.
0: And that Satyuga's time is again the Shiva have to take in hand.
1: A ten čas Satyugy musí zase do rukou vzít Shiva.
0: But that is not that it will be next year.
1: Ale to neznamená, že to bude hned příští rok.
0: Our day and Shiva's day.
1: Náš den a Shivův den.
0: It's very great and they are very distant.
1: Je to velmi velké, ale taky vzdálené.
0: We can close eyes and we say I'm meditating.
1: My si zavřeme oči a řekneme medituji.
0: And then we go.
1: A pak jdeme.
0: But like the Shiva, a Brahma, Vishnu.
1: Ale jako Brahma, Shiva, Vishnu.
0: It gives

0: many ages.
1: To zabere mnoho věků.
0: Or many lives.
1: Nebo mnoho životů.
0: Then it comes next step.
1: A pak přichází další krok.
0: But they have to do.
1: Ale musí to tak udělat.
0: So there's many good things and very very hard things.
1: Je mnoho dobrých věcí a mnoho těžkých věcí.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: I have my slogan. Once I wrote it.
1: Mám takový slogan, jednou jsem ho napsal.
0: And I not forgotten complete that one.
1: A zapomněl jsem ho, tak je celý.
0: But it is said, protect is in the protect.
1: Ale je to tak, že ta ochrana spočívá v ochraně.
0: So there are many, this was, I was talking many times that forgotten this word.
1: Čas jsem co zapomněl.
0: So it is the time for us that we should be alert.
1: A tak je čas pro nás, kdyby jsme měli být na pozoru, bdělí.
0: And now is more is mantra.
1: A teď víc mantra.
0: Mantra is very powerful now.
1: Mantra je teď velmi silná.
0: And Shiva have already awakened.
1: A Shiva už se probudil.
0: Doesn't think it's only in Hindus or in India.
1: Nemyslete si, že je to jenom v hinduismu nebo v Indii.
0: It is the whole globe.
1: Je to po celém globu, po
0: and
1: celé
0: whole
1: planetě.
0: Ocean.
1: Ve všech oceánech.
0: And all the air.
1: Ve vzduchu.
0: Then the fire.
1: V ohni.
0: Etc. So in that we are now on the middle.
1: A teď jsme v tom všem uprostřed.
0: And therefore we know that sooner or later we will die.
1: A my víme, že dříve nebo později zemřeme.
0: But what will be then?
1: Ale
0: you can open here.
1: Jak to potom bude?
0: And we are all looking for that death that we can come to the God or to best.
1: A všichni očekáváme tu smrt tak, abychom přišli k Bohu, k lepšímu.
0: You should listen. I was doing here, so first was Mahabharata.
1: Měli byste si poslechnout, prvně jsme tady měli Mahabharátu.
0: Then was Ramayana.
1: Potom jsme měli Ramayanu.
0: And now is the Mahashiva Purana.
1: A teď Mahashiva Purana.
0: It's done very nice.
1: Je to velice pěkně udělané.
0: Very interesting.
1: Velmi zajímavé.
0: And it has sound both negative and positive.
1: A všechno to má, jak to negativní, tak to pozitivní.
0: The holies and the what we call the dyad, who want to kill them.
1: Takže něco jako svatí a rakšasové.
0: And it was that here we also this evening I'm every day I'm looking for 1.5 hours.
1: Každý,
0: I saw this.
1: Každý večer se asi hodinu a půl díváme.
0: I saw that in beginning there.
1: Na začátku jsem to viděl.
0: But not so concentrated, I have seen.
1: Nebyl jsem třeba tak koncentrovaný.
0: Now we have the day few days and it is Christmas.
1: Teď za pár dní máme Vánoce.
0: And around the whole world. And many people who are Christians.
1: Po celém světě a mnoho lidí, kteří jsou křesťané.
0: They are worshiping the Jesus and Jesus mother.
1: Ježíše a matku Marii.
0: And father also.
1: A také otce.
0: But father was no, don't know how.
1: Ale otce nevíme, jak to bylo.
0: But feeling was that.
1: Ale ten vnitřní pocit tam byl.
0: And holy mother.
1: A svatá matka.
0: You know more than me.
1: Víte toho víc než já.
0: So at now we are coming to this Kali Yuga. And there is a fight many.
1: Takže v této Kaliuze je mnoho bojů.
0: Real or not real.
1: Skutečné nebo neskutečné.
0: This God, that God.
1: Ten Bůh nebo onen Bůh.
0: But finally it will come again. A yogi.
1: Ale nakonec přijde.
0: And when we do the prayers and this.
1: A když děláme modlitby.
0: It is there. And we don't understand what we should do and what we don't know.
1: Tak my někdy nevíme, co dělat. Nebo co nevíme.
0: So in this days our this 1 week more.
1: Máme ještě jeden týden.
0: And Jesus is coming.
1: A přijde Ježíšek.
0: Ježíš. All children are very happy.
1: Všechny děti jsou velmi šťastné.
0: And the children have to wait somewhere.
1: A děti musí počkat na Ježíška.
0: And then they call the children.
1: A potom je zavolají rodiče.
0: And they said, you were come little late. Jesus was here and he had to go to every house, so he put it for you something and he went to go.
1: O chviličku se spozdil, před chvilkou to byl Ježíšek a teď už musí zase rozdávat dárečky dál.
0: So this is a dream and play for us.
1: A tak je to pro nás takový sen, taková hra.
0: Because he cannot go to every house.
1: Protože nemůže jít do každého domu.
0: But he comes one to one.
1: Ale přijde k jednomu po druhém.
0: That he is there. He came to everybody.
1: Takže tam je a přijde ke každému.
0: And we will read that our books here about the Christmas.
1: A máme tu knihy o Vánocích.
0: And holy book.
1: A svaté knihy.
0: And there is written.
1: A je v nich psáno.
0: Then we should listen properly.
1: Že bychom měli řádně poslouchat.
0: And it is said that Jesus did not eat meat.
1: A je v nich, že Ježíš nejedl maso.
0: It was there. You are very hungry and you are dying.
1: A je to tak, že když jste velice hladoví až umíráte a nemáte žádné jídlo.
0: Then to survive as a human.
1: Tak pro to přežití, protože jste
0: then
1: člověk.
0: You can have the meat.
1: Tak pak si můžete vzít
0: otherwise
1: maso.
0: Not.
1: Jinak ne.
0: So in this day I will be with you. Everywhere where you are.
1: A tak v tento den budu s vámi, kdekoliv budete.
0: On Christmas Day.
1: Na Vánoce. Na štědrý
0: den. To your whole families.
1: S vašimi rodinami.
0: And especially to the little children.
1: a obzvláště s malými dětmi.
0: And practice on your path.
1: A cvičte na své cestě.
0: So our Diwali and so on, we call also the living soul.
1: A tak naše Diwali, které máme, tomu to nazýváme jako živoucí duše.
0: So very soon time is coming.
1: A tak velice brzy přichází čas.
0: And you can give your friends or brothers, sisters.
1: Můžete svým kamarádům, bratrům nebo sestrám.
0: You can give some sweet or something.
1: Můžete dát nějaké sladkosti nebo podobně.
0: Live good in the life. Live in good life.
1: Žijte dobrý život.
0: And we prayer for God.
1: Modlíme se k Bohu.
0: So we should that is one came and opens the eyes.
1: A tak člověk přijde a otevře oči.
0: Why?
1: Proč?
0: Because it is said.
1: Protože se říká.
0: I am with thee, O my Lord.
1: Já jsem s tebou, můj pane.
0: And my body is with you.
1: A mé tělo je s tebou.
0: That's the nest of my body.
1: Toto je hnízdo mého těla.
0: But your child, he said.
1: Ale tvé dítě.
0: That bird.
1: Ten ptáček.
0: And that is your my house.
1: To je ten můj domov, tvůj domov.
0: So in this way we should come together.
1: A tímto způsobem my bychom měli být spolu.
0: There are many religions.
1: Je mnoho náboženství.
0: Good religions.
1: Dobrých náboženství.
0: Every respect them.
1: A všechny je respektujeme.
0: And they are doing their best.
1: A dělají to nejlepší.
0: But all in all is one.
1: Ale nakonec je všechno jedním.
0: It is like there's one seed.
1: Je to jako když máme jedno semínko.
0: And we put in the earth.
1: A dáme ho do země, do půdy.
0: It will sprout.
1: Tak vyklíčí.
0: That will be good tree.
1: A vyroste z něho pěkný strom.
0: Big tree.
1: Veliký strom.
0: And there will be blossoms.
1: A budou na něm květy.
0: And the green fruits.
1: A potom zelené ovoce.
0: And after 2-3 week.
1: A po několika týdnech.
0: Ripe, very nice fruit.
1: Dozraje to krásné ovoce.
0: Cherry.
1: Třešně.
0: So time takes, but we all will bring good things.
1: Takže to zabere čas, ale my všichni přineseme ty dobré věci.
0: And there are many people much better than us.
1: A je mnoho lidí, kteří jsou lepší než my.
0: And they are making this prátana.
1: A dělají tuto prátanu.
0: With this, my words, I lot of, but I don't want to disturb you too much.
1: Je toho ještě mnoho, ale nechci vás příliš rušit.
0: So I wish you and you also.
1: A tak vám přeji.

0: If you have any questions,
1: pokud máte nějaké otázky,
0: or you want to say something,
1: nebo něco chcete říct,
0: you are welcome.
1: Tak můžete.
0: Hari Om.
1: Hari Om. Guruji, there's one question. Can I read it? In these days, we can see very significant constellations in the sky, which tomorrow, the 21st of December, is going to have its peak, unique conjunction, Jupiter, the Guru, and Saturn, the Lord of Karma, in the Aquarius zodiac sign. This constellation was last 800 years ago. Can we utilize this constellation to our spiritual development, and which technique should we use? Also, at Guru Purnima in Veb, about 4 years ago, a lot was spoken about Mahapralaya and Satya Yuga. Is this event in connection with those things? Thank you, Kiran. V těchto dnech jsou na oblaze velmi významné konstelace, které zítra 21.12. vyvrcholí unikátní konjunkcí Jupitera, Guru a Saturna, pána Karmy, ve znamení Vodnáře, které to bylo naposledy před 800 lety. Můžeme tuto konstelaci využít pro duchovní pokrok a jaké techniky? Na Guru Purnimě ve Vépu před 4 lety se hodně hovořilo o Mahapralaji a Satyayuze. Souviselo to s touto událostí?
0: Yoga and daily life practice and mantra Om Prabhudeep Niranjan Sabduk Banyan and sleep very peaceful and see inside everything what will be good.
1: A cvičte jogu v denním životě, mantru Om Shri Deep Niranjan Sabduk Banyan a když spěte klidně a vevnitř si představte to všechno dobré uvnitř těla.
0: You will be protected.
1: A budete ochráněni.
0: But I said.
1: To, co jsem řekl.

0: Krásných, hezkých Bahčanů.
1: Very good. Thank you.
0: Moc dobře, děkujeme.
1: Swami Premananji.
0: Dneska Swami Premananji.
1: Should have spoken about Upanishad.
0: Měl promluvat o Upanishádách.
1: But somehow he was occupied with some work.
0: Ale měl něco jiného na práci.
1: That's why I'm late.
0: Proto jsem přišel pozdě.
1: But you had a nice bhajans.
0: Ale měli jste hezké bhajany.
1: All dear friends, brothers, sisters.
0: Všichni milí přátelé, bratři a sestry.
1: What makes happy our soul?
0: Co naši duši učiní šťastnou?
1: This is a very beautiful thought or a subject.
0: Co přináší štěstí naší duši, to je krásné téma.
1: And our dear Swami Premanandji.
0: A náš milý Swami Premanandji.
1: He is a very expert on that.
0: Je na to velký odborník.
1: But somehow he was in emergency.
0: Ale měl něco.
1: Occupied to help some soul.
0: Naléhavého zrovna pomáhal nějaké duši naléhavě.
1: So there are different kinds of happinesses.
0: A tak jsou různé druhy štěstí.
1: One is called kshanik sukh.
0: Jednomu se říká takto.
1: Kshanik sukh.
0: Kshanik sukh.
1: Kshanik means can be a second.
0: Kshanik znamená, že může být něco druhého.
1: Or some minutes.
0: Aha, nějaké vteřiny nebo minuty.
1: But then it disappears.
0: Ale pak to zmizí.
1: So again there is a suffering.
0: A znovu přijde utrpení.
1: Like a calf drinking milk from mother cow.
0: Jako když telátko pije mléko od matky krávy.
1: And just in the out of the mother cow, milk comes, and greedy person pulls the calf away and milks everything away.
0: Ale přijde nějaký chtivý člověk a nadojí se to mléko sám místo, aby ho nechal tomu telátku.
1: Doesn't matter whether calf or child or any have the rights to drink the milk from own mother at least.
0: Ať je to malé děťátko nebo malé telátko, všichni mají právo na mateřské mléko, aspoň ze začátku.
1: Now that jiva is unhappy, suffering.
0: A to jiva je teď nešťastné.
1: Now sometimes for temporary happiness.
0: Někdy kvůli dočasnému štěstí.
1: We are suffering lifelong.
0: Trpíme celý život.
1: In positive way or in negative way.
0: Pozitivně nebo negativně.
1: So that jiva is also unhappy.
0: A tak ten jiva je také nešťastný.
1: Another sukha or happiness.
0: A další sukha nebo štěstí.
1: The sukha has no translation in English and German. As far as I know.
0: Pojem sukha nemá žádný ekvivalent ani v angličtině, ani v němčině, pokud vím.
1: Suk and duk.
0: Je suk a duk.
1: So duk means you can say pain.
0: Duk můžete přeložit jako bolest.
1: Any kind of pain is dukha.
0: Jakákoliv bolest je dukha.
1: When you give injection, then you said dukta hai?
0: Když vám doktor dává injekci, tak se zeptá.
1: Is the pain?
0: Duktahe, bolí to?
1: Is painful?
0: Bolí vás to?
1: But opposite to this, we don't have English word.
0: Ale opakem této bolesti vlastně není to sukha. Není slovo.
1: Each and every entity.
0: Každička bytost.
1: Carries the light of God.
0: V sobě nese Boží světlo.
1: And that light of the God is not for this body only, but for that soul.
0: A to Boží

0: světlo se netýká jenom těla, ale týká se duše.
1: And that soul is alive.
0: Ta duše je život.
1: And life is alive.
0: A život je život.
1: There is no death.
0: Není žádná smrt.
1: Either there is a death or a life.
0: Buď je někde život nebo smrt.
1: And jiva. Jiva means the life.
0: A jiva znamená život.
1: Jivan.
0: Jivan.
1: Now the period of this time in this world, in this body, that is a temporary called jivan, the life.
0: Ten jakoby omezený život v konkrétním lidském těle nebo nějakém těle se nazývá jivan.
1: Jiva is the soul.
0: Jiva je duše.
1: Will always be life.
0: Ta bude neustále živá.
1: Jivan is a temporary given in the body.
0: A jivan je ten časově omezený život.
1: Body doesn't have pain.
0: Tělo nemá bolest.
1: But pain is coming connected with the jiva.
0: Bolest je spojená s tím jiva.
1: If we get anesthesia,
0: když nám dají anestezii,
1: body is there.
0: Tak tam tělo pořád je.
1: All elements are there.
0: Všechny prvky tam jsou.
1: But the major operation, but you don't feel any pain.
0: A oni vás operují a vy necítíte žádnou bolest.
1: That time somehow that consciousness which has the jiva is disconnected.
0: To vědomí, to jiva je jakoby odpojeno na tu chvíli.
1: But we are connected to this world with this body.
0: Ale s tímto světem jsme spojeni právě naším tělem.
1: And is it this body which is giving us experiences of sukha or dukha?
0: A je to právě toto tělo, které nám zprostředkovává zkušenost buď sukha nebo dukha.
1: Pain or pleasure.
0: Buď bolesti nebo něčeho příjemného.
1: Pain or without pain.
0: Něco s bolestí, něco bez bolesti.
1: So each and every entity.
0: A tak každá jednotlivá bytost
1: carries that light of the God, it means jiva.
0: Sebou nese to boží světlo, to znamená jiva.
1: A very tiny creature which we can't see with our eyes.
0: I nepatrné stvoření, které očima ani nevidíme.
1: Is jiva.
0: Je jiva.
1: And that jiva which is in you or in me,
0: a ten jiva, který je ve vás nebo ve mně,
1: you can't see even with magnified glass or telescope.
0: Toho neuvidíte ani pod lupou, ani pod mikroskopem, teleskopem.
1: That is a wonder.
0: To je zázrak.
1: If we will see the jiva,
0: to je takový div, kdybychom ho viděli,
1: we humans will attack and catch again.
0: Tak bychom se ho snažili chytit.
1: How the jivatma, the jiva enters in mother's body.
0: Jak to jivatma vstupuje do mateřského těla?
1: And how it again goes away from this body.
0: A jak pak znovu z těla odchází?
1: Mother don't know.
0: Matky to nevědí.
1: But he comes in.
0: Ale přesto do nich vstupuje.
1: When physical body develops, then she feels.
0: A když se rozvíjí to fyzické tělo, tak pak až to ta maminka cítí.
1: And we are all sitting near the ill bed.
0: A když sedíme u lůžka nemocného člověka.
1: We are holding hand of the person, our relatives.
0: Držíme ho za ruku, je to třeba náš příbuzný.
1: Someone is massaging leg.
0: Někdo mu masíruje nohy.
1: Someone is drying the head.
0: Někdo mu otírá pot z čela.
1: And we talk.
0: A mluvíme s ním.
1: But we can't stop that soul. Soul goes freely.
0: Ale tu duši nemůžeme zastavit. Ta duše odchází svobodně.
1: Nothing can create an obstacle.
0: Nic pro ní není překážkou.
1: It goes through fire.
0: Prochází ohněm.
1: When one is burned alive in the fire.
0: Někdo se může narodit zaživa v ohni.
1: The jiva goes out.
0: Aha, ne, když někdo schoří v ohni, tak jiva odejde.
1: If someone dies in the water, under the water.
0: Když někdo zemře utonutím.
1: Jiva doesn't die.
0: Ve vodě, tak jiva neumírá.

0: It goes.
1: Odchází.
0: So nothing can destroy that jiva.
1: Čili tohoto jivu nic nemůže zničit.
0: And that jiva have one desire.
1: A tento jiva má jediné přání.
0: Shuk.
1: A to je to suk.
0: Pleasure.
1: Aby to bylo příjemné.
0: Comfortable.
1: Pohodlné.
0: Happy.
1: Šťastné.
0: So each and every entity.
1: Tak každičké stvoření.
0: Shuk ko khojta hai. Searching that sukha.
1: A hledá toto sukha.
0: Shuk ki prapti aur dukh ki nivrti. The achievement of sukha, happiness.
1: Dosažení sukha, štěstí.
0: And removing all kinds of unpleasant.
1: A odstranění všeho, co je nepříjemné.
0: That is the nature.
1: Taková je příroda.
0: Quality.
1: Kvalita.
0: Of the jivatma.
1: Taková je přirozená kvalita jivatmy.
0: But with this jivatma.
1: Ale s tímto jivatmou.
0: Through these five elements.
1: Skrze těch pět prvků.
0: Creates the ten indriyas.
1: Se vytváří 10 indrií.
0: Gyan indriya and karma indriya.
1: Gyan indriya a karma indriya.
0: Which these indriyas are taken care through the 10 pranas.
1: A o těch 10 indrií se stará 10 prán.
0: These are the pranas and upapranas.
1: A jsou to prány a upaprány.
0: And these pranas are taking energy from the universe.
1: A tyto prány si berou energii z vesmíru.
0: To protect the life, the jiva.
1: Aby ochraňovali život, jivu.
0: But the wrong way of living.
1: Jenomže špatný způsob života.
0: And many things we are suffering.
1: A kvůli špatnému způsobu života trpíme.
0: Happiness and unhappiness.
1: Štěstí a neštěstí.
0: Is not in the body.
1: Není v těle.
0: It is in that jiva.
1: Je v tom jivovi, v jivě.
0: So, but when we turn towards a materialistic life.
1: Ale když se obrátíme k materiálnímu životu.
0: Where our body is included.
1: Včetně našeho těla.
0: So we searching that happiness, the joy.
1: Tak hledáme štěstí v podobě radosti.
0: But the joy which we are searching.
1: Ale jakou radost to hledáme?
0: So joy of that joy.
1: Je to jakoby radost radosti.
0: Is less in joy.
1: Slovní hříčka v angličtině, tu si moc neužijeme.
0: Then more pain than the joy.
1: Z té pak budeme mít víc bolesti než radosti.
0: And this is in material world.
1: A to se týká.
0: Finally there is a disappointment.
1: Materiálního světa, nakonec tam stejně dojdeme ke zklamání.
0: Doesn't matter what it is.
1: Ať je to cokoliv.
0: Even you buy the best car.
1: I když si koupíte to nejlepší auto.
0: One day will be disappointed.
1: Jednoho dne pro vás bude zklamání.
0: And you will sell it.
1: A prodáte ho.
0: So even our car doesn't remain forever with us.
1: Ani naše auto s námi nezůstane věčně.
0: How do you expect from others?
1: Tak jak pak to můžete čekat od druhých?
0: Seasons are changing.
1: Roční období se mění.
0: Nature is changing.
1: Příroda se mění.
0: Disappointment is in reality not a disappointment.
1: Zklamání ve skutečnosti není zklamání.
0: It is the changing process.
1: Je to proces změn.
0: It is developing process.
1: Je to proces rozvoje.
0: If you remain on that one.
1: Když zůstanete u toho jednoho.
0: Then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: Pani to chalta bhala pada gandela hoy. Sadhu to ekant bhala. Sadhu to ramta bhala dagn lage koi. Pani to chalta bhala. Is the best is that water is flowing.
1: Nejlepší je voda, která teče.
0: As much as water flows, becomes pure, clean.
1: Dokud voda teče, tak tím zůstává čistá.
0: But if water remains somewhere stuck.
1: Ale když někde zůstane, uvázne.
0: It becomes stink.
1: Tak začne zapáchat.
0: Similarly the sadhu.
1: Tak podobně sadhu.
0: The life of the sadhu.

0: The aim of the initiation, sannyasa.
1: Cílem toho zasvěcení, sannyasi.
0: San means samsara.
1: San znamená samsara.
0: This world.
1: Tento svět.
0: Everything what it is there.
1: Všechno, co je tady.
0: What keeps you back?
1: Co vás odtahuje?
0: You go to some other country.
1: Jdete do nějaké jiné země.
0: And then you are homesick.
1: A tam se vám stýská po domově.
0: Water is there also.
1: Vodu tam máte taky.
0: The sky is there also.
1: Nebe tam je taky.
0: Food is there.
1: Potrava,
0: earth is there.
1: Země tam je.
0: Good nature is there.
1: Hezká příroda.
0: But something makes you homesick.
1: Ale něco vám způsobuje to, že se vám stýská po domově.
0: That is attachment.
1: A to je připoutanost.
0: This is very hard to overcome.
1: To je velice těžké překonat.
0: This attachment,
1: tuto připoutanost,
0: is keeping us back.
1: A ta nás drží zpátky.
0: Like that farmer, because of his tobacco pipe, he came back from the heaven.
1: Jako,
0: he said, "Quit the heaven because I don't have tobacco pipe. Come back on the earth."
1: Jako ten farmář z toho příběhu, který kvůli dýmce nechtěl zůstat v nebi, říkal, když tady nemát, nemůžu mít dýmku, tak to se radši vrátím zpátky na zem.
0: So even the beautiful path.
1: A tak i krásná cesta.
0: Spiritual development.
1: Duchovní rozvoj.
0: We quit it.
1: Odejdeme z krásné cesty a z možnosti.
0: We stop it.
1: Duchovního rozvoje zastavíme se.
0: Through some kusanga.
1: Kvůli určitému kusangu.
0: Through some blackmailings.
1: Kvůli nějakým černým myšlenkám.
0: You fell into the hole. But somebody holding your hand. They also you pull them all inside.
1: Spadnete do černé díry, a když vám někdo dává pomocnou ruku, tak ho tam ještě stáhnete sebou.
0: So find your path again.
1: Tak znovu najděte svou cestu.
0: Seek that path.
1: Podívejte se, kde je vaše cesta.
0: You know there is one nice film, old film, long ago.
1: Je jeden starý film.
0: And you know very good.
1: Dávno natočený, a vy ho znáte.
0: It's a film about one seagull.
1: Je to film o jednom rackovi.
0: And there always that beautiful song is guiding.
1: A v tom filmu je taková krásná píseň.
0: To find thy way.
1: A v té písni se říká nalezni svou cestu.
0: Find the way.
1: Nalezni cestu.
0: Other seagulls are sitting on the dirt and eating this and that and like this.
1: A ostatní rackové mezi tím posedávají někde a
0: But one sit there, but don't take anything, and again takes the fly, again flying.
1: A perou se o jídlo, ale ten jeden tam jen tak sedí a je sám a pak vzlétne a letí.
0: Similarly the jiva.
1: A tak podobně jiva.
0: Have vairagya.
1: Má vairagyu.
0: Would like to go.
1: Chtěl by jít.
0: But inside is attachment. This attachment is a prison, is a case.
1: Ale uvnitř zůstává připoutaný a ta připoutanost je jako vězení nebo jako klec.
0: You have in the case one bird.
1: Když máte v kleci ptáka.
0: The case is big, 2x2 meter or 3x3 meter.
1: Může to být veliká klec, 2x3 metry.
0: In our balcony.
1: Třeba na balkoně.
0: And this bird sees other birds flying free.
1: A ten ptáček vidí ostatní ptáky, jak létají svobodně.
0: But you love this bird and you present it.
1: Ale vy, protože toho ptáčka milujete, tak jste ho uvěznili.
0: So it is not ahimsa.
1: Čili to není ahimsa.
0: To prison the creatures in a small case.
1: Uvěznit nějaké zvíře v malé kleci.
0: Maybe there was a life prison in past life.
1: Možná procházel nějakým vězením na doživotí v
0: minulém životě
1: a utekl.
0: So became a bird and you again put the life prison.
1: A tak se stal ptáčkem a znovu ho někdo uvěznil.
0: So this jiva journey.
1: A tak ta cesta toho jiva.
0: Sannyas.
1: Cesta sannyas.
0: Samsara.
1: Samsara.
0: This world.
1: Samsara.
0: Nas means detected.
1: A nás,
0: detest, sorry.
1: Nas znamená odpoutat se.
0: As long as you will not be detest,
1: dokud se neodpoutáte,
0: there will be attachment.
1: Tak budete připoutáni.
0: Then the jiva will again suffer.
1: A jiva bude znovu trpět.
0: Therefore, water should always flow.
1: Proto by voda měla stále téct.
0: And that sannyasi, monk should always move.
1: A právě tak sannyasín, mnich by měl být stále na cestě.
0: If stay on one place,
1: když zůstane na jednom místě,
0: then attachment will create, don't worry.
1: Tak nemusíte si dělat starosti o to, jestli se rozvine připoutanost.
0: So now you understand me?
1: Rozvine. Čili
0: why Swamiji is traveling so much?
1: Teď už mi rozumíte, proč ten Swamiji...
0: He must take care of his body.
1: Tolik cestuje, teď si přece musí dát pozor na své tělo.
0: Who takes care of the body?
1: Kdo se stará o tělo?
0: Only the God.
1: Jenom Bůh.
0: As long as Mahaprabhuji give energy, strength,
1: dokud mi Mahaprabhuji bude dávat sílu, energii.
0: And one day when you will sit only at one place.
1: A až jednoho dne budete sedět jenom na jednom místě.
0: Then you are counting the days.
1: Pak počítáte dny.
0: Old.
1: Jste staří.
0: Hardly move.
1: Těžko se vám hýbe.
0: People come for darshan.
1: Lidé přicházejí pro darshan.
0: And said, oh, great master.
1: A říkají, jo, veliký mistře.
0: But still master has a body.
1: Ale ten mistr má pořád tělo.
0: And remembers different part of the world which you saw.
1: A vzpomíná na různé části světa, které kdy navštívil a viděl.
0: Would like to move again.
1: A rád by se znovu rozhýbal.
0: But the wings can't help.
1: Ale křídla mu už nepomáhají.
0: You try to stretch your wings.
1: Snažíte se roztáhnout křídla.
0: But you make like this and your friend says, don't do it, relax.
1: Vypadá to
0: relax.
1: Takhle a přátelé vám pak řeknou,
0: so now that jiva knows,
1: buď v klidu a tak ten jiva ví,
0: prepare your journey again.
1: Že se chce znovu připravit na cestu.
0: So this is attachment.
1: Čili to je připoutanost.
0: Doesn't matter how ill we are.
1: Ať už jsme jakoliv nemocní.
0: We don't want to die.
1: Nechce se nám umřít.
0: So disappointment is in the world because this mrtyu loka is a disappointment.
1: Čili zklamání je v tomto světě, protože tato mrtyu loka je o zklamání.
0: And very first disappointment was God the Brahma, the creator.
1: První zklamání se týkalo Boha Brahmy.
0: When he is disappointed, what about us?
1: Stvořitele, a když ten se zklamal, tak co teprve my?
0: So, Mahaprabhuji said,
1: Mahaprabhuji řekl,
0: Sáč pakad bhaj sai, dunia mein apna koi nahi. This is a Mahamantra.
1: To je Mahamantra.
0: Sáč pakad bhaj sai, hold on truth.
1: Drž se pravdy.
0: Means remember prayer God.
1: To znamená mysli na Boha, modli se k Bohu.
0: Be sure.
1: Buďte si jistí.
0: In this world nobody is yours.
1: Že v tomto světě není nikdo váš.
0: To whom we think is our.
1: O čem si myslíme, že je to naše?
0: We have to go away.
1: Nebo o kom si myslíme, že je náš, tak budeme.
0: Our parents, but they go.
1: Opustit. Naše rodiče odešli.
0: Our children, they go.
1: Naše děti odejdou.
0: Our friends goes.
1: Naši přátelé odchází.
0: You will never think.
1: Nikdy si nebudete myslet.
0: Very beautiful couple. Good friend, girl and boy.
1: Krásný pár, třeba chlapec a dívka.
0: And they were thinking, his girlfriend is the God.
1: A on se říkal, ta moje dívka to je jako Bůh.
0: And she thinks also he's a God.
1: A ona se říká, on je jako Bůh.
0: And your parents tell something that no.
1: A když proti tomu rodiče
0: vystoupí. Whole life you were suppressing us.
1: Tak oni řeknou, ne, celý život jste nás.
0: You are the cause of our problems.
1: Potlačovali, vy jste způsobovali naše potíže.
0: Who put you from the wet cloth to the dry cloth?
1: Ale kdo vás přebaloval?
0: Who gave you eating, otherwise you will starve and die.
1: Kdo vás z mokrého dával do suchého, kdo vás krmil, jinak byste umřeli hlady.
0: And now you say like this to the parents.
1: A teď se říkáte tohle rodičům.
0: Destiny sees everything.
1: Osud vidí všechno.
0: But one day,
1: ale jednoho dne,
0: this very loving couple,
1: tento velmi zamilovaný pár,
0: suddenly said, I don't like and I want a divorce.
1: Najednou řekne, a já už tě nemám rád a chci se rozejít.
0: Look, that happiness, joy turns into the pain. Sukh turned into the dukkha.
1: Jak se to štěstí proměňuje v bolest? Sukha se proměňuje v dukkha.
0: You want to have one sukha.
1: Chcete mít jedno sukha?
0: And create dukkha for many.
1: A vytváříte dukkha pro mnohé další.
0: You create dukkha for your parents.
1: Zarmucujete tím rodiče.
0: Friends.
1: Přátelé.
0: Your children.
1: Vaše děti.
0: Or no children.
1: A nebo žádné děti.
0: Think over what is this.
1: Přemýšlejte o tom, co to je.
0: What this Maya God have created.
1: Jakou to máju vytváří Bůh.
0: Therefore, as long as the body is given,
1: proto dokud máme dáno toto tělo,
0: we shall try to create sukha.
1: Tak bychom se měli snažit vytvářet
0: so
1: sukha.
0: That's called ananda.
1: Tomu se říká ananda.
0: But then is called maha ananda.
1: Ale pak je něco, čemu se říká maha ananda.
0: Param ananda.
1: Param ananda.
0: Param sukham.
1: Param sukham.
0: So maha ananda, that's called bliss.
1: A to je blaženost.
0: Divine bliss.
1: Božská blaženost.
0: And only ananda is a temporary worldly happiness.
1: A jenom ananda, to je to světské dočasné štěstí.
0: A thief goes to make a robbery in the bank.
1: Když zloděj chce vyloupit banku.
0: And he takes the money back.
1: Vezme si vax penězi.
0: And runs away happily.
1: A šťastně utíká.
0: I have it.
1: Tak, dostal jsem to.
0: And running here and there and there.
1: A běží sem a tam.
0: On the fourth district street, end of the fourth street.
1: A na konci čtvrté ulice.
0: There is standing one car with the blue light.
1: Stojí auto s modrými světly.
0: That is the signal.
1: To je
0: the border of between sukha and dukha.
1: To je takové. To jsou taková signální světla na hranicích mezi sukha a dukha.
0: So always we should search that param ananda.
1: Čili vždycky bychom měli hledat tu param ananda.
0: And that is jiva.
1: A to je to jiva.
0: Jiva is never die.
1: Jiva, která nikdy neumírá.
0: And jivan has a limitation.
1: A jivan, ten má to omezení.
0: So this jiva.
1: Čili toto jiva.
0: Is like a drop of water on the hollow of our palm.
1: Je jako kapka vody na dlaní.
0: And holding over the ocean.
1: Kterou držíte nad oceánem.
0: This drop is jiva.
1: Ta kapička je jiva.
0: And ocean is atma.
1: A oceán je atma.
0: So this jiva drop falls into the ocean.
1: Čili to jiva, ta kapička spadne do oceánu.
0: Now this jiva is not anymore existing as individual.
1: A to jiva pak už neexistuje jako individuum.
0: So this jiva becomes the Shiva.
1: Stává se Šivou.
0: And that's why we are all doing all the sadhanas and practices and prayers and humanitarian work and good work and this to become one, to attain the param ananda.
1: A proto my všichni se věnujeme meditacím, modlitbám, sádhaně, charitativní práci, dobrovolné práci, abychom se stali zajedno s tím param ananda.
0: And that's why this jiva.
1: A proto toto jiva
0: is looking to merge into Shiva.
1: Se snaží propojit se Šivou.
0: This jiva is calling.
1: Ta jiva volá.
0: Do you know me?
1: Znáš mě?
0: How?
1: Jak?

0: हरि ओम। सो द जीवा दिस जीवात्मा फाइंड इमेंस ऑफ पीस।
1: Tak tedy jíva, toto jíva nachází nesmírný mír.
0: When praying.
1: Při modlitbě.
0: Many people time of prayer.
1: Mnoho lidí v době modlitby.
0: They begin to gain like this.
1: Začnou zívat.
0: Why?
1: Proč?
0: Because jiva now finds such a peace.
1: Protože jiva nachází takový mír.
0: And body begins to reduce the old toxins.
1: A tělo se začne zbavovat starých toxinů.
0: When the child is crying.
1: Když dítě pláče.
0: And parents takes in the hand.
1: A rodiče ho vezmou do náruče.
0: Suddenly child is so peaceful.
1: Tak najednou to děťátko je tak v klidu.
0: And makes like this.
1: A začne takto dýchat.
0: Complain.
1: Stěžuje se.
0: And then relax.
1: A potom se uvolní.
0: Atma shanti. Param shanti.
1: A je to param shanti.
0: So jiva needs this peace.
1: Čili jiva potřebuje tento mír.
0: Japata pasu ar pakshi pyari suvarushyam. Even animals and birds and they all, in their language, they also remember God.
1: Zvířata i ptáci ve svém jazyce pamatují na Boha.
0: Because where there is jiva.
1: Protože tam, kde je jiva.
0: Every creature is aware about God.
1: Tak každá taková bytost si je vědoma Boha.
0: Not in that way like we do.
1: Ne tak jako my.
0: But sabhi ko apna jiv pyara hai. Everyone loves or everyone's dear to their jiva. Their jiva is dear to everyone.
1: Ale to jiva je drahé všem, každém.
0: Is developing.
1: A rozvíjí se.
0: So saint, tak, sant, sannyasis.
1: A tak světec

0: responsable assim.
1: As old the gate, they are getting upgrading.
0: Čím je starší, tak tím je vznosnější.
1: They live in the body.
0: Žijí v těle.
1: But their consciousness, their body is somewhere else.
0: Ale jejich vědomí už je někde jinde.
1: Sannyasi never retired.
0: Sannyasi není nikdy v důchodu.
1: Now there's a rumor going around all the bhaktas.
0: Teď je, to se tak jako šušká mezi bhakty.
1: After the yagya, Swamiji will retire.
0: Že po jagye půjde Swamiji do důchodu.
1: So who will pay me the pension?
0: Ale kdo mi bude platit penzi?
1: Huh? And if I will not make yagya?
0: A když neudělám tu jagyu?
1: They will be disappointed.
0: Tak budou zklamen.
1: That he didn't retire.
0: Že jsem nešel do penze.
1: So, if someone tells you this,
0: pokud vám to někdo
1: řekne,
0: tak to neberte vážně.
1: On the day when I will retire, you need not to tell.
0: Až půjdu do penze, tak to nemusíte říkat.
1: But I am tired.
0: Ale je pravda, že jsem unaven.
1: But still not retired.
0: Ale do penze ještě nejdu. To je
1: I make you retire.
0: Slovní hřička v angličtině.
1: Okay, so I'm not tired. My tires have enough air still.
0: V pneumatikách mám ještě dost vzduchu, ještě jedu. Zase slovní
1: říčka. Tomorrow 11 o'clock again.
0: Čili zítra v 11 hodin
1: znovu. All dear brothers, sisters around the world.
0: Všichni milí bratři a sestry po
1: celém worry,
0: světě, nedělejte
1: I will
0: si...
1: not retire.
0: Nedělejte si starosti, neodcházím do důchodu.
1: I have to give lot of blessings of Mahaprabhuji.
0: Musím vám předat spoustu požehnání Mahaprabhuji.
1: Aisa mera Satguru andar bole. Satguru Dev is speaking inside.
0: Satguru Dev mluví vevnitř, uvnitř.
1: I was busy.
0: Měl jsem něco na práci.
1: Had lot of international communications.
0: Měl jsem tak hodně mezinárodní komunikace.
1: And I was happy that Premananji is going to speak about Upanishad.
0: A byl jsem rád, že Premananji promluvá o Upanishadu.
1: So I was not prepared.
0: A tak jsem nebyl ani připraven.
1: I came relaxed inside.
0: Přišel jsem sem v pohodě.
1: But what you think?
0: Ale co si myslíte?
1: You can't speak.
0: O tom, co si myslíte,
1: and
0: o tom,
1: if you speak what you think,
0: nemůžete mluvit. A kdybyste mluvili o tom, na co myslíte,
1: it will be dry.
0: Tak by to bylo suché.
1: No tasteful.
0: Nemělo by to chuť žádnou.
1: So let it speak Gurudev within you.
0: A tak je dobré nechat mluvit Gurudevu zevnitř.
1: Sab ghat mera saiya, koi ghat khali na hai. In every heart, my God is dwelling.
0: V každém srdci sídlí můj Bůh.
1: Balihari us ghat ko, but our adoration to that heart.
0: Ale úcta patří k tomu srdci.
1: Pragat bole aaye that he appears and speaks.
0: Ve kterém se objeví a skrze které promlouvá.
1: This is the aim of our yoga teachers training course.
0: A to je cílem toho výcviku učitelů jógy.
1: That in you spontaneously doesn't matter about what you have to speak.
0: Aby to z vás příštilo spontánně, ať už na jakékoliv téma.
1: Someone give a subject, speak about big toe.
0: Někdo vám dá třeba téma, promluv o palci na noze.
1: Yes, you will say, what a subject, big toe.
0: A vy se budete dívat, co to je za téma, palec u nohy.
1: We gave you subject, now it's your problem.
0: Téma máte, teď je to na vás.
1: So we gave you the milk, how to take butter is your job.
0: Mléko jste dostali a teď z něj udělejte máslo.
1: Adio.
2: Thank you.

0: So, Hari Om, everybody.
1: Hari Om, všem.
0: I'm very happy that so many came for the lecture here today.
1: Jsem velmi šťastný, že vás tolik přišlo dneska na přednášku.
0: About karma and destiny.
1: O karmě a o osudu.
0: Which in my opinion is really the maybe most important topic on our spiritual path at all.
1: Co je podle mého názoru ten nejdůležitější subjekt vůbec na té naší duchovní cestě celkem.
0: And that's why I suggested also to invite from other cities that many have the chance.
1: A to je proč jsem navrhl, aby přišli z ostatních měst, aby všichni měli šanci.
0: So let us a little bit go into silence.

0: Stišme se na chvilku.
1: Chant Om together.
0: A zaspívejme Om dohromady.

0: Deep Nam Bhagavan
1: Ki Jai.
0: Mahamandir Satsis Mai Mai Svetan Nisi Gudanai Gudadeva
1: Ki Jai.
0: So our topic is karma.
2: Tak náš předmět je karma.
0: And you all have heard a lot about this from Swamiji.
2: Všichni jste o tomto už hodně slyšeli od Swamijiho.
0: I just will try to put it all together that one really can understand how deeply it influences our whole life.
2: Já to jen zkusím dát všechno dohromady, abychom porozuměli, jak toto hluboce ovlivňuje náš život.
0: We are here in this life, in this world because of karma.
2: Jsme tady v tomto světě, v tomto životě kvůli karmě.
0: To experience karma and to create karma and to purify karma.
2: Abychom zakusili karmu, prožili karmu a pročistili karmu.
0: Therefore this world is also called Karmbhumi, the world of karma.
2: Proto se tento svět také jmenuje Karmabhumi, svět karmy.
0: And only here in this world we can create karma.
2: A jenom v tomto světě můžeme vytvářet karmu.
0: And even only in this form as a humans.
2: A jenom v této lidské podobě.
0: We will come back on this point.
2: A vrátíme se k tomuto bodu.
0: But let us start systematically. What means actually karma?
2: A začneme systematicky. Co to vlastně znamená karma?
0: Karma comes from the Sanskrit root kri.
2: Karma vychází z toho sanskrtského kořene kri.
0: And that means simply to act, to do something.
2: A to jednoduše znamená tvořit, dělat něco.
0: We know also the word kriya, this comes from the same root.
2: A známe i slovo kriya, to vychází z toho stejného kořene.
0: So from the word you can say karma and kriya is somehow one and the same.
2: Takže můžeme říct vlastně, že jakoby to karma a kriya jsou jedno to samé.
0: Though we usually use the word kriya in the context of kriya yogas or the hatha yoga kriyas.
2: I přesto, že vlastně to slovo kriya používáme v tom kontextu hatha yogi nebo hatha yogových kriyí.
0: Simply to say these are special techniques.
2: Abychom jakoby jednoduše řekli, že to jsou speciální techniky.
0: But the word karma really is used in the wide sense, now especially as the law of karma, the law of action and reaction.
2: Ale to slovo karma se používá hlavně v tom širokém slova smyslu, jakoby ten zákon akce a reakce.
0: This is a general rule, you can say general law, like the law of gravitation.
2: To je základní zákon, stejně tak jako zákon gravitace.
0: Which is valid everywhere and independent if you believe in that or not.
2: Který platí všade a nezáleží na tom, jestli mu věříte nebo ne.
0: I often hear people saying, I don't believe in karma.
2: Často tady lidé říkají, já nevěřím karmu.
0: And I say, that doesn't matter.
2: Ale říkám, to nic neznamená.
0: Still it works.
2: Stále to funguje.
0: You may also not believe if you drop something, it will fall down and break, but it will do.
2: Stejně jako když nevěříte, že když něco spadne a rozbije se to a stane se to.
0: So simply if you know about the law of gravitation, you can respect it and you have less problems.
2: Takže jednoduše, když znáte ten gravitační zákon, tak ho můžete respektovat a máte méně problémů.
0: In the same way, when we deeply understand the law of karma, we can simply avoid a lot of troubles, a lot of suffering in our life.
2: Stejným způsobem, když hluboce porozumíme tomu zákonu karmy, tak se můžeme vyhnout mnoha utrpení v našem životě.
0: Karma is the one principle which governs our whole life from birth till death.
2: Karma je ten jeden princip, který jako pokrývá celý náš život od narození do smrti.
0: Now, how do we produce karma?
2: A jak my vlastně vytváříme karmu?
0: It is said there are four ways to produce karma. In Hindi it's called tan, man, dhan and vachan.
2: Říká se, že jsou vlastně tyto čtyři způsoby, jak se vytváří karma.
0: The first is tan, our body, our physical body.
2: První je tan, naše tělo, naše fyzické tělo.
0: So just think on our daily activities, how we work now, especially with our hands, for example.
2: Takoby naše denní aktivity, jak my pracujeme, například našima rukama.
0: So whatever you do physically, you know, as a physical work, even when you work on the computer, you use your fingers.
2: Cokoliv děláte jako fyzickou práci, když pracujete na počítači, tak používáte své prsty.
0: Also when you kick someone with a foot, huh?
2: Nebo když někoho nakopnete nohou.
0: So all physical acts are of course karma. This is most obvious.
2: Všechny fyzické činnosti jsou karma. To je nejvíce zřejmé.
0: But one aspect of this is very important. This is the vachan.
2: Ale jeden aspekt tohoto je velice důležitý, vačan.
0: What we speak.
2: Co my říkáme.
0: And part of the speaking is also how we speak, our gesture, our body expression.
2: A část té mluvy je vlastně to, jak my gestikulujeme, to jakoby řeč našeho těla.
0: So this can also create very strong karma.
2: I toto může vytvořit velice silnou karmu.
0: When I say strong karma, there is no judgment in the sense of negative.
2: A když říkám silná karma, tak to není jakoby žádné posuzování ve smyslu negativního.
0: You must understand these are general laws which have no judging in it.
2: Měli bychom porozumět tomu, že to jsou takové obecné zákony, ve kterých není žádné posuzování.
0: Like the law of gravitation is that everything falls down to the center, it falls down to the earth.
2: A jako v tom gravitačním zákonu, když něco spadá dolů jakoby k centru, k zemi.
0: And it doesn't matter now for the law of gravitation if you drop a feather or if you drop some very precious vase and it breaks.
2: Nezáleží vlastně, jestli hodíte něco bezcenného nebo nějakou velice cenou vázu, která se rozbije.
0: In the same way, the law of karma says whatever you act, it comes directly or indirectly back to you, independent if this is a positive or a negative act.
2: Stejně tak podle zákona karmy vlastně cokoliv my uděláme, se k nám přímo nebo nepřímo vrátí, ať už je to pozitivní nebo negativní skutek.
0: Though instead of positive and negative would be maybe better to say what is our motivation?
2: Místo toho pozitivní a negativní by bylo možná lépe říci, co je naše motivace.
0: Our motivation is mostly always somehow selfish.
2: A naše motivace je většinou nějakým způsobem sobecká.
0: We want something for us, maybe for our children, for our family or for our village, but this is always somehow directed to us.
2: Vždycky chceme něco pro sebe, pro naše děti, pro naši rodinu, vesnici a je to většinou vždycky nějakým způsobem směřováno k nám.
0: So this kind of karmas now will come back often in a way that we don't like so much.
2: A tyto karmy se často k nám vrátí takovým způsobem, který se nám neúplně líbí.
0: But when someone is always giving, always helping, always supporting, what Swamiji says, these are the human qualities.
2: A když někdo neustále dává, podporuje, tak to je to, co říká Swamiji, to jsou ty lidské vlastnosti.
0: Then also another type of karma comes back.
2: A potom ten jiný typ jakoby karmy se vrací.
0: So very simple. When someone is always taking from his friends, but never actually thinking to share also.
2: Když někdo třeba například si vždycky bere od svých přátel, ale nikdy neuvažuje o tom, že by sdílel něco.
0: What will be his result? The karmic result?
2: Jaký bude karmický výsledek?
0: After some years he will have no friends anymore.
2: Po několika letech už nebude mít žádné přátele.
0: Or very special friends.
2: Nebo velice speciální přátelé.
0: So that's a self-created life situation in which he comes then.
2: Tak to je vlastně situace životní, kterou si sám jakoby vytvořil, do které se
0: dostane. When he is old and feels lonely, he shouldn't ask why.
2: Aha, a když je starý a cítí se osamocený, neměl by se ptát proč.
0: So law of karma works in general for everyone without any exception.
2: Aha, tak ten zákon karmy pracuje obecně pro všechny bez jakékoliv výjimky.
0: So now when I said with speaking we can create strong karma that also works in both directions.
2: Tak když mluvím o tom, že vlastně tím mluvením můžeme vytvořit dvě různé karmy, tak to myslím v obou směrech.
0: If you express your appreciation of others, your love of others, your support of others, they will really be happy about that.
2: Když vyjadřujete lásku a podporu ostatním, tak oni z toho budou šťastní.
0: But let's say in a partnership that it comes to a conflict.
2: Ale řekněme třeba v partnerském vztahu přijde na konflikt.
0: 10 years you're together and it was very good.
2: A 10 let jste byli spolu a bylo to velmi dobré.
0: And suddenly, uncontrolled, you say a sentence.
2: A najednou nekontrolovaně řeknete nějakou větu.
0: I hate you. I always hated you.
2: Nenávidím tě. Vždycky jsem tě nenáviděl.
0: And in that moment you realize what you said.
2: A ten moment si uvědomíte, co jste řekli.
0: And you stop and say, sorry, it was not meant like that.
2: A zastavíte se, řeknete, promiň, nebylo to takhle myšleno.
0: But you cannot undo that. You said it.
2: No, ale nemůžete to jakoby vzít zpátky. Řekli jste to.
0: So now the partner will forgive you.
2: Ten partner vám odpustí.
0: But as Swamiji says, it's like a string which is broken and then connected. But there always remains a knot.
2: Ale to, jak říká Swamiji, nějaká struna, která je přerušená. Dá se znova spojit a vždycky tam zůstane ten úzel.
0: This is his memory.
2: To je paměť.
0: And maybe 10 years later it comes to a similar situation.
2: A možná za 10 let později se stane ta podobná situace.
0: And then suddenly your partner will tell you, already at that time you told me that you hated me.
2: ten partner řekne, už tehdy si mi řekl, že mě nenávidíš.
0: So uncontrolled actions and also uncontrolled words, what we speak, can create quite strong karma, lasting karma.
2: Nekontrolované věci, které jsme třeba udělali nebo řekli, může vytvořit dlouhotrvající karmu.
0: But before we speak and before we act, there's always some moment of deciding.
2: A předtím, než mluvíme nebo jednáme, tak tam je nějaký moment na to rozhodnutí.
0: That means there's a moment when you are going to do it, but you didn't do yet. That means in your mind.
2: Ten moment, kdy se vlastně chystáte to udělat, a ještě jste to neudělali. Ten moment ve vaší mysli.
0: This is this man.
2: To je man.
0: So the mental activities always precede.
2: Aha, ta mentální aktivita vždycky jakoby předchází.
0: Also this includes the emotions when you are angry or when you have really affection for someone.
2: To zahrnuje i ty emoce, když jste opravdu naštvaní nebo máte nějakou afekci vůči někomu.
0: So these emotions itself already are karma.
2: Už sami o sobě tyto emoce jsou karma.
0: It can happen, for example, it's like boiling in you. The emotions are there, the man is active, but then you control yourself.
2: Může se stát vlastně, že ty emoce jsou aktivní, ale ta mysl udělá to, že vlastně, že kontrolujete sebe.
0: You can say, I did nothing.
2: A můžete říct, já jsem nic neudělal.
0: That's not true.
2: Ale to není pravda.
0: The other person often can feel that and already reacts on that.
2: A může se stát, že ten druhý člověk už jakoby ty emoce cítí a může na to reagovat.
0: So we must be aware that our mental activities are also creating strong karma.
2: Tak měli bychom si být vědomi toho, že i naše mentální aktivity vytváří silnou karmu.
0: And if we look deeply, actually the effect of mental activities is stronger than the effect of physical activities.
2: A když se podíváme hlouběji, tak vlastně ten efekt té mentální aktivity je silnější.
0: Just think on our mantra practice.
2: Pomysleme na naše cvičení mantry.
0: You know the different steps of mantra practice.
2: Znáte různé ty stupně cvičení mantry.
0: It starts with writing the mantra and chanting the mantra.
2: Začíná to psaním a zpíváním mantry.
0: These are physical activities.
2: To jsou fyzické aktivity.
0: But this is not our main mantra practice.
2: A to není naše hlavní cvičení mantry.
0: Our mental, main mantra practice is mental repetition.
2: A naše hlavní jakoby cvičení mantry je mentální opakování.
0: Why?
2: Proč?
0: Simply because this is the most powerful.
2: Jednoduše kvůli tomu, že to je to nejsilnější.
0: So mental activities are very strong and we should be aware.

0: that already when you think something, you create some karma.
1: Mentální aktivity jsou velice silné a měli byste vědět, že když na něco myslíte, tak vytváříte karmu.
0: So now we realize it is quite easy actually maybe to control physically my body that I don't beat someone, but not to be angry. That is another stop, another story.
1: Zjistili jsme, že je možné třeba kontrolovat naše tělo, abychom někoho nezbili, ale jakoby kontrolovat tu mysl, to je další krok.
0: No, it's the same like in meditation. First we have to master our physical body, then our breath, our energies, and then we come to the mind, to the meditation.
1: Je to jako v meditaci. První musíme zvládnout naše fyzické tělo, náš dech, a potom můžeme přijít k té mysli v meditaci.
0: And that is the most powerful technique, meditation.
1: To je ta nejsilnější technika meditace.
0: So we shouldn't underestimate that.
1: Neměli bychom to podceňovat.
0: And then comes a dhan.
1: A pak přichází dhan.
0: Dhan means on the one hand money or wealth.
1: Na jednu stranu to znamená peníze nebo bohatství.
0: For example, you want something to be done, but you don't dare to do it yourself.
1: Chtěli byste, aby něco bylo uděláno, ale nechcete to dělat sami.
0: But you give some money to someone.
1: A dáte někomu nějaké peníze.
0: And something happens.
1: A něco se stane.
0: And you say, I didn't do anything.
1: A řeknete, já jsem nic neudělal.
0: But that's not true.
1: Ale to není pravda.
0: Without you giving the money, it wouldn't have happened.
1: Bez toho, aby byste na to dali ty peníze, by se to nestalo.
0: It's actually your karma.
1: Je to ve skutečnosti vaše karma.
0: Of course, the other one also has a karma, but the main karma goes to you.
1: Samozřejmě i ten, kdo to udělal, má tu karmu a ta hlavní karma jde k vám.
0: And the same is valid now with a power position.
1: A to samé je vlastně jakoby skrze mocenskou pozici.
0: Let's say you have an important position in some company.
1: Například máte nějakou důležitou pozici v nějaké společnosti.
0: Or you are a political leader.
1: Nebo jste politický vůdce.
0: No, and now you give some order.
1: A nyní dáte nějaký příkaz.
0: And many people are affected by that.
1: A mnoho lidí je tím to ovlivněno.
0: And that is your karma. It's your multiplied karma.
1: A to je vaše karma, vaše znásobená karma.
0: And at this point I usually always speak about ahimsa.
1: A v tomto bodě obvykle mluvím o ahimse.
0: Now I know that all of you are vegetarians, but when I give this lecture in public everywhere, it's a very important aspect of the law of karma.
1: Já vím, že vy všichni jste vegetariáni, a když tu přednášku mám někde na veřejnosti, tak i tohle je důležité, jakoby, co se týče karmy.
0: You see, when we eat meat, we don't kill.
1: Když jíme maso, tak nezabijíme.
0: A normal meat eater is in the consciousness, I never in my life killed anyone. I couldn't even do that.
1: Ten člověk, co jí maso, normálně si ve svém jakoby běžném vědomí myslí, že já jsem za celý život nikoho nezabil, abych to ani neudělal.
0: I myself was 35 years meat eater, but I never killed any animal.
1: Já sám jsem
0: except maybe mosquito.
1: No, jakoby jedl maso, ale nikoho jsem vlastně nezabil, kromě třeba komára.
0: But the question is now simply, how can the meat come to you without someone killing an animal?
1: A ta otázka je, vlastně to maso se může dostat k vám bez toho, aby tam byl někdo, kdo to zvíře zabije.
0: We must be aware that already to buy something is a karma.
1: Musíme si být vědomi toho, že i koupit něco je vlastně karma.
0: So now when you buy a steak, someone has to kill an animal, otherwise you cannot get it.
1: Když si koupíte steak, tak vlastně někdo musí zabít to zvíře, jinak byste ho neměli.
0: So somehow you give the order to kill an animal and it's your karma.
1: Takže nějakým vlastně způsobem vydáváte jakoby ten příkaz, aby bylo zabito to zvíře a je to vaše karma.
0: I remember one saint in India was asked about this, what is the karma of a meat eater?
1: Pamatuju si, že jednoho svědce se ptali v Indii, jaká je karma toho člověka, co jí maso.
0: And he said very simple.
1: Řekl velice jednoduše.
0: When you add on your life 100 chicken, then you have 100 times to incarnate as a chicken to experience how it is to be killed.
1: Když jste v životě snědli 100 kuřat, tak to znamená, že se musíte 100krát narodit jako kuře a zakusit to zabití.
0: No, so, and you know, I am German. You know about German history. You know about Hitler.
1: Já jsem Němec a znáte německou historii o Hitlerovi.
0: And I believe everyone is learning in the school now that Hitler killed 6 million Jewish people.
1: A já myslím, že všichni se učíte vlastně ve škole, že Hitler zabil 6 milionů židovských lidí.
0: And I ask you, how did he do that?
1: A já se vám ptám, jak to udělal?
0: Did you see any picture where he had a rifle in hand and then 6 million times he would kill?
1: Viděli jste ho někdy jakoby na obrázku s nějakou puškou, jak zabíjí vlastně 6 milionkrát?
0: No, he just signed a letter.
1: Ne, on jenom podepsal nějaký.
0: He just gave an order.
1: Dal jenom příkaz.
0: So now others are doing the bloody work.
1: A ty ostatní dělají tu krvavou práci.
0: And of course it is also their karma, very strong karma.
1: A samozřejmě to i jejich karma, velmi silná karma.
0: But everyone understands naturally the main karma is Hitler. He gave the order. Without him, it would have never happened.
1: Ale všichni rozumí velice přirozeně, že ta hlavní karma je jakoby Hitlerova. Bez jeho příkazu by to nestalo.
0: So done in the sense of giving money, or let's say making someone to do something through money or simply to order from a position is a very strong karma.
1: Done vlastně to, že někomu dáme peníze, aby něco udělal, nebo to, že něco nařídíme z nějaké naší pozice, je velice silná karma.
0: You see, I am here in this moment already in this position.
1: Já jsem teďka tady v této pozici.
0: Now you are sitting here, maybe 30 people, and I tell you something wrong.
1: Vy tady sedíte možná 30 lidí a já vám řeknu něco špatného.
0: And you believe me, and now you create negative karma.
1: Vy mi věříte a vytvoříte nějakou negativní karmu.
0: That all goes back to me.
1: To všechno se vrátí mně.
0: But I hope I don't tell you something stupid today.
1: A já doufám, že vám neřeknu nic hloupého dneska.
0: But already in such a position you are, and you must think you have multiplied karma now.
1: A v této pozici už musíte vědět vlastně, že máte tu znásobenou karmu.
0: So now let us think what is actually the point of this law of karma.
1: Přemýšlíme, co je vlastně ten hlavní bod té karmy, ten účel karmy.
0: Mostly, for example, the parents say to the child, don't act with fire, it's dangerous.
1: Často říkají rodiče dítěti, nehraj si s ohněm, je to nebezpečné.
0: But the child, of course, is curious and does it.
1: A dítě je samozřejmě zvědavé a udělá to.
0: And the mother sees it and...
1: Matka to vidí a...
0: So now ask the child how it feels about that.
1: Zeptejte se dítěte, jak se kolem toho cítí.
0: The child will say, oh, mother punished me.
1: A dítě řekne, matka mě potrestala.
0: Right?
1: Správně?
0: But ask the mother.
1: A zeptejte se matky.
0: Did you want that your child is suffering?
1: Chtěla jsi, aby tvoje dítě trpělo?
0: What the mother will answer?
1: Co matka odpoví?
0: I want to help my child. I love my child. I want to protect my child.
1: Já miluji svoje dítě, já jsem mu chtěla pomoct, já jsem ho chtěla ochránit.
0: I want that it learns that it's dangerous.
1: Já jsem chtěla, aby se naučilo, že je to nebezpečné.
0: You see, completely different aspect.
1: Vidíte úplně jiný aspekt.
0: What is the intention of the mother and what is the experience of the child?
1: Jaký je záměr matky a jaká je zkušenost toho dítěte?
0: You can understand this. I will tell you a little bit some funny story.
1: Můžeme tomu porozumět, já vám řeknu jeden zábavný příběh.
0: In a small village, the people, the leaders of the village came together and they realized that they soon have jubilee, like 100 years existence of the village.
1: Nějaké malé vesnici se potkali jakoby nějaký hlavní lidé a zjistili, že za chvilku bude nějaké jubileum té vesnice.
0: And they said, we must celebrate this together.
1: Řekli si, musíme toto oslavit dohromady.
0: So now they started to organize a big feast.
1: Začali organizovat velký svátek.
0: And one part of that was that they said, oh, we will enjoy beautiful wine together.
1: A jedna část to bylo, že si řekli, že vychutnají nějaké dobré víno spolu.
0: And we make it in a simple way. From every family, you bring one bottle of white wine. We fill it all in a big drum and then we enjoy together.
1: Že z každé rodiny přinese každý vlastně jednu láhev bílého vína, nalije se to do jednoho společného hrnce a pak to všichni užijeme.
0: So now the day came and they were coming with their bottles of wine.
1: Přišel ten den a všichni přicházeli s těma láhvema vína.
0: And one after the other, they filled the bottle in the big drum.
1: A jeden za druhým vlastně nalévali tu flašku do nějakého velkého bubnu.
0: And then the glasses were filled.
1: A potom byly naplněny sklenice.
0: And the celebration started.
1: A oslava začala.
0: Cheers.
1: Na zdraví.
0: And they drank this.
1: A oni to vypili.
0: Only it looked a little bit strange.
1: Jenom to vypadalo trochu divně.
0: And it tasted a little bit strange.
1: A chutnalo to trochu divně.
0: It tasted like actually no taste.
1: Chutnalo to jako by tak, že to nemělo žádnou chuť.
0: Understand what happened?
1: Rozumíte, co se stalo?
0: Someone was thinking, oh, if everyone comes with a bottle of wine, wine is quite expensive. I can save my money. I put it simply water inside.
1: Že vlastně někdo si řekl, že to víno je drahé, že já vlastně můžu přinést jenom vodu v té lahvi.
0: No. If one bottle of water and so much wine, no one will realize.
1: Když jedna láhev vlastně vody v takové množství vína, to si nikdo nevšimne.
0: So unfortunately now everyone had the same idea.
1: Bohužel všichni měli ten samý nápad.
0: So there was no wine at all, it was pure water.
1: Takže tam nebylo vůbec žádné víno, byla to čistá voda.
0: So now we can look what is the effect of the law of karma.
1: Tak se můžeme podívat, jaký je ten efekt toho zákona karmy.
0: So it came instantly back. They had now to drink water.
1: Okamžitě se to vrátilo vlastně zpátky, tedy vodu.
0: Everyone wanted to drink the wine on coast of the other, but there was no other. So everyone had to drink now water.
1: Každý vlastně chtěl pít to víno těch jiných, ale vlastně nakonec všichni pili vodu.
0: But there's another very important aspect.
1: Ale tam je ještě jeden velice důležitý aspekt.
0: Now, how was the reputation? Everyone knew now from everyone that they're all were cheating.
1: A jaká byla vlastně ta reputace? Každý viděl o všech těch ostatních vlastně, že všichni podváděli.
0: So it was an act of honesty, you can say. Suddenly everyone knew about everyone what's going on.
1: Ale vlastně to bylo takové upřímné, že každý viděl o tom každém, co se vlastně odehrává.
0: Now imagine some years later they will have a similar celebration.
1: A o několik let později měli podobnou oslavu.
0: And they would again say, we bring wine.
1: A řekli, zase přineseme víno.
0: What do you think would happen then?
1: A co myslíte, že se stalo potom?
0: I think no one would dare anymore now to come with water.
1: Nikdo by si netroufnul přijít s tou vodou.
0: Because it would be too embarrassing now.
1: Protože to bylo příliš jakoby urážlivé.
0: That means they learned something.
1: To znamená, že se něco naučili.
0: First of all, it comes the karma back as a punishment. You can say, now you have to drink water instead of wine, which you hoped.
1: Nejprve se vlastně vrátila ta karma jakoby hnedka zpátky, že vlastně museli místo vína pít vodu.
0: But the deeper point is now they learned something.
1: A ten hlubší jakoby hlubší věc je, že se něco naučili.
0: So that is actually the point of the law of karma.
1: A to je vlastně ten princip toho zákona karmy.
0: So you can say the law of karma is our first guru.
1: Tak můžeme říct, že ten zákon karmy je náš první guru.
0: Everyone's guru. Everyone has the law of karma as his master.
1: A mistr každého, každý má vlastně ten zákon karmy jako svého mistra.
0: The law of karma teaches us slowly to develop.
1: Zákon karmy nás vlastně pomalinku učí se rozvíjet.
0: To overcome our negative qualities and to develop positive qualities.
1: Abychom překonali naše negativní vlastnosti a rozvinuli pozitivní vlastnosti.
0: But unfortunately that takes a long time and it's quite painful.
1: Bohužel to bere, jakoby zabírá hodně času a je to trochu bolestivé.
0: Because there's no one who explains us.
1: Protože není nikdo, kdo nám to vysvětlí.
0: We are always confronted with the consequences of our acts, but we mostly don't see the connection between our act and the consequence.
1: My se většinou potýkáme s těmi následkama našich činů, ale většinou nevidíme to spojení jakoby s tou příčinou a s tím následkem.
0: Now, let us think one step further. What actually is karma?
1: A přemýšlím jeden krok dál, vlastně co je ve skutečnosti karma?
0: I mean, is it a physical thing?
1: Je to fyzická věc?
0: Is it an energy?
1: Je to energie?
0: Is it green? Is it blue? Is it round? Is it big? Or what?
1: Je to zelené, je to hnědé, je to velké?
0: Now, what really scientifically speaking, in yoga terminology, what is karma?
1: Co jakoby vědeckým jazykem v té jogové terminologii je ta karma?
0: Oh, where is my karma?
1: Nebo kde je moje karma?
0: Is it there or here, I don't know.
1: Tam, kde, nevím.
0: No? Think.
1: Přemýšlejte.
2: Karma je můj čin, tvorba. Můj čin je tvorba.
1: No, it's like creation, it's the acting.
0: No, I mean now, where is it, what is it, how is it?
1: Myslím, kde to je, co to je, jaké to je? Energie, která je v prostoru a v čase, čeká na správný moment asi, aby se projevila.
0: Yes, we are approaching.
1: Ano, přibližujeme se k tomu.
3: Magnet.
0: Yes, but how it functions.
1: Ano, ale jak funguje.
0: I try exactly to get out this point now.
1: Sorry. According to longings.
3: Karma to jsou moje životy.
1: It's not his lives.
0: Sorry?
1: Karma is his lives.
0: No, I want to know exactly where and how is karma. What is the shape of karma? Where is it? Located.
1: Karma, jaký je její tvar, kde je lokalizovaná?
3: It's in our body. In our spine body.
0: Yes, that's it. This was good, this was better.
1: V našich jemných tělech.
0: Sita said it is in our body.
1: Sita řekla, to je to v našem těle.
0: And Maheshwari said it is in our fine body.
1: A Maheshwari, to v našich jemných tělech.
0: So we must think, in Western language mostly we speak only about my body. The whole medicine speaks about one body.
1: V západním jazyku mluvíme o našem těle, celá medicína mluví o těle.
0: But in yoga we know that there is many fine levels.
1: Ale v józe víme, že je mnoho jemných úrovní.
0: And we distinguish between 3 or even 5 levels of fineness of the body.
1: A rozlišujeme mezi 3 až 5 vlastně těmi jemnými úrovněmi těla.
0: So this physical body is called anamaya kosha, the body made out of foot, the gross body.
1: Fyzické tělo anamaya kosha, které je vlastně vytvořené z jídla.
0: Then comes pranamaya kosha, our energy body.
1: Pak přichází pranamaya kosha, naše energetické tělo.
0: Then our lower and higher mental body, manomaya kosha, vigyanmaya kosha.
1: A pak naše nižší a vyšší mentální tělo, anomaya kosha a vigyanmaya kosha.
0: And the finest one that is called anandamaya kosha or causal body.
1: A to nejjemnější anandamaya kosha, naše příčinné kauzální tělo.
0: So cause. That is the point. What causes our activities?
1: Ta příčina vlastně, co způsobuje naše činy.
0: So all acts which we are doing have a motivation behind. From where does it come?
1: Všechny naše věci, které děláme, mají motivaci. Odkud ta přichází?
0: This is this causal body.
1: To je toto kauzální tělo.
0: And there is our karma.
1: A tam je naše karma.
0: That means the karma is a vibration in the finest level of our energy bodies.
1: Ta karma, to je vlastně ta nejjemnější vibrace v našich energetických tělech.
0: So all these together is what we call aura.
1: A toto všechno dohromady, tomu říkáme aura.
0: So the aura is always with us. These 5 bodies are all the time with us.
1: To aura je vždycky s námi, těchto 5 těl je vždycky s námi.
0: You can say like the shadow, you never get rid of it.
1: Můžete říct jako stín, toho se nikdy nezbavíme.
0: So the karma is always with us. We can never run away from the karma.
1: Ta karma je vždycky s náma, nemůžeme od ní utéct.
0: You can say maybe to make it simple, it's like a backpack here, which you don't see, but it works.
1: Můžeme
0: it's
1: říct,
0: there.
1: Že to je jakoby batoh na zádech, který sice nevidíme, ale je tam, že pracuje.
0: And now we must be aware with these fine bodies we are actually communicating.
1: A musíme si uvědomit, že my komunikujeme těmato jemnýma tělama.
0: Not only when I physically touch someone in a loving way also.
1: A nejen vlastně, když já někoho jakoby se fyzicky dotknu a tím milujícím způsobem nebo jinak.
0: But also through our thoughts we are communicating.
1: Ale i skrze naše myšlenky my komunikujeme.
0: This is what we already said. Mental activities, man creates also karma.
1: To je to, co jsme řekli, vlastně ty naše mentální aktivity, man vytváří karmu.
0: So you can say we are actually like radio senders and radio receivers. Waves are coming and going.
1: Můžeme říct, že jsme vlastně takový radiový vysílač a přijímač, ty vlny jakoby odcházejí a přicházejí.
0: So on this fine, on this astral level we are actually all the time communicating with each other.
1: Takže na tom jemném astrálním, jakoby na té jemné astrální úrovni my vlastně neustále komunikujeme dohromady.
0: And many things which seem to be by chance and reality to explainable on this fine level.
1: A mnoho věcí, jakoby, které vypadají jakoby neuvěřitelně, jsou vysvětlitelné na této jemné úrovni.
0: So now let's try to understand how it actually works that karma comes back.
1: A zkusme porozumět, jak to vlastně jakoby funguje, že ta karma vrací.
0: Let's take the example, a simple example of a thief.
1: Thief.
0: Stealing.
1: No, vemte si například příklad kradení.
0: A thief doesn't work, he simply steals all the time and that is his income.
1: A ten zloděj neustále krade a to je jeho příjem.
0: Yes, his experience, he knows for example end of the month when the people got money, it's a very good time to get something.
1: Má tu zkušenost třeba na konci měsíce, když lidé dostanou peníze, je dobrý čas něco vzít.
0: So he is like professional in that, no?
1: Jako je profesionál v tomto.
0: But you must understand he is creating karma.
1: Ale musíme porozumět tomu, že vytváří karmu.
0: And does he think on that?
1: A myslí on na to?
0: Usually not.
1: Většinou ne.
0: So now he steals from a man who just got his full pocket, the pocket away, the money.
1: A ukradne od člověka, který vlastně dostal teďka peníze, má plnou peníženku, jakoby sebere mu ty peníze.
0: He comes home and realizes, my money is gone.
1: On se vrátí domů a zjistí, moje peníze jsou pryč.
0: But he is a family father. He has 5 children and the whole family now is suffering because money for 1 month is gone.
1: Ale je to otec rodiny, má doma 5 dětí a vlastně celá ta rodina trpí, protože peníze na celý měsíc jsou pryč.
0: Now, does our thief know about that? Does he think about that?
1: Ví o tomto ten zloděj? Přemýšlí o tomto?
0: This is actually now from the karmic point of view what he has to learn.
1: To je vlastně z karmického pohledu to, co se musí naučit.
0: So now we say the law of karma is like the law of spiritual development.
1: Můžeme říct vlastně, že ten zákon karmy je jakoby zákon duchovního rozvoje.
0: And all our souls we are actually longing for this spiritual development.
1: A všechny naše duše touží po tomto duchovním rozvoji.
0: But of course consciously we are not so much aware of this. Many of us.
1: Ale vědomě, jakoby většinou to neuvědomujeme.
0: So now, and we think I will make a little bit psychological.
1: Udělám to trochu psychologické.
0: When a thief is stealing, what kind of vibration would he send out astral?
1: A když zloděj krade, jaké vlastně ty astrální vibrace vyzařuje?
0: So we could formulate it maybe like this: I am a thief.
1: Můžeme to formulovat takto: já jsem zloděj.
0: I am stealing from others.
1: Já kradu od ostatních.
0: And I never think what it means for the others.
1: A já nikdy nemyslím na to, co to znamená pro ostatní.
0: But I want to develop.
1: Ale já se chci rozvíjet.
0: I want to learn.
1: Já se chci učit.
0: Can please someone help me?
1: Může mi prosím někdo pomoct?
0: To make this experience what I need.
1: Abych udělal tuto zkušenost, kterou já potřebuju.
0: So this is like broadcasting from his fine body.
1: To je jakoby vysílání z jeho jemného těla.
0: Now, problem is, like when you have want to search for a radio sender, you must be exactly on the same frequency.
1: Ale vlastně, abyste jakoby chytili tohle, tak musíte být přesně na té samé frekvenci.
0: So now he is broadcasting on a certain frequency.
1: Tak on vysílá na určité frekvenci.
0: But not everyone will receive that.
1: Ale ne každý to přijme.
0: Now, who may receive his subconscious message?
1: Ale kdo může přijmout jeho podvědomý vzkaz? Somebody who wishes to purify his karma. Thief.
0: Yes, others who are on the same vibration.
1: Ano, ty ostatní, kdo jsou vlastně na té samé vibraci.
0: So those who have like the same radiance like he mentally, they actually receive subconsciously his message.
1: Ty, které vlastně, ty, kteří mají jakoby tu stejnou mentální vibraci, tak přijmou jakoby podvědomě ten jeho vzkaz.
0: So now some other thief is stealing, thinking where to go this night.
1: No, tak nějaký jiný jakoby zloděj přemýšlí, kam jít tuto noc.
0: And he says, okay, let me go in this street.
1: A řekne si, okay, půjdu na tuto ulici.
0: And then suddenly he comes to the house of our thief.
1: A pak najednou přijde do toho domu toho našeho zloděje.
0: And he breaks in and steals that.
1: A jako vloupá se tam a ukradne to.
0: Now our thief suddenly is the victim.
1: A náš zloděj je najednou ta oběť.
0: So that what he stole from others is now stolen from him.
1: A to, co ukradl od ostatních, je najednou ukradeno jemu.
0: Now what will be his reaction?
1: A jaká bude jeho reakce?
0: Will he be happy and say, oh, thank you that you are teaching me something?
1: A bude šťastný, řekne, oh, díky, že jsi mě něco naučil?
0: Not really, huh?
1: Ne, opravdu.
0: So what will be his reaction?
1: Tak jaká bude jeho reakce?
0: He will be really angry.
1: Bude opravdu nazlobený.
0: He will try to find the thief.
1: Bude zkoušet najít toho zloděje.
0: Maybe even he will call the police.
1: Možná dokonce zavolá policii.
0: But then he may think, that's dangerous.
1: A pak si řekne, možná je to nebezpečné.
0: And they ask, what was stolen from you, I have problem to answer.
1: A když se policie zeptá, co vám bylo ukradeno, tak to bude problém odpovědět.
0: But definitely he will not see any connection between his stealing and that now something is stolen from him.
1: Ale určitě neuvidí to spojení mezi tím, že on kradl a teďka něco ukradeno jemu.
0: So we can say he didn't learn anything yet.
1: Tak můžeme říct, že se teďka nic nenaučil.
0: But he has one experience. Ale how it is when suddenly stolen.
1: A jednu zkušenost, jaké to je vlastně, když se někomu něco ukradne.
0: So it will definitely not change his behavior.
1: Tak to rozhodně nezmění jeho chování.
0: He will continue.
1: Bude pokračovat.
0: And create similar karma now multiplied.
1: A bude vytvářet stejnou karmu mnohonásobně.
0: But then it will also come back in this or that form.
1: Ale pak se to vrátí zpátky v této nebo v jiné podobě.
0: And the karma, you can say, is quite boring, quite simple.
1: A můžeme říct, že karma je docela nudná, taková jednoduchá.
0: You know, one friend, one lady, she once expressed it in a very funny way.
1: Jedna známá, jedna paní to vyjádřila jednou velice zábavným způsobem.
0: I was at her home and then we went out, but she left the garden door a little bit open.
1: Jsme jakoby v jejím pokoji a pak jsme šli ven, ale nechali jsme otevřené zahradní dveře.
0: And I said, better you close it, dangerous.
1: A říkal jsem, radši to zavři, je to nebezpečné.
0: And she said, no, it's for my cat that she can come in and out.
1: Ona říkala, to je pro moji kočičku, aby mohla vyjít ven a zpátky.
0: And if in last life maybe I have stolen from someone a carpet, then should come now and take my carpet. Then the karma is over.
1: A jestli jsem někomu v minulém životě ukradla koberec, tak někdo by měl zase přijít, aby ukrást mi ten koberec, to je moje karma.
0: So that's a way to understand the law of karma, huh?
1: A to je způsob, jakým porozumět zákonu karmy.
0: So now in back to our story, our thief was stolen, but still he continues to steal.
1: A zpátky k našemu příběhu, bylo tomu našemu zloději bylo vlastně něco ukradeno, ale on stále pokračuje v tom kradení.
0: But that means also now that the karma continues to come back to him.
1: A to znamená vlastně, že ta karma pokračuje v tom, aby se vracela k němu.
0: And in this or that way he will now more and more suffer somehow.
1: A tímto způsobem on bude více a více trpět nějak.
0: And he collects more and more experiences.
1: A on bude sbírat víc a víc zkušeností.
0: So that slowly that becomes a problem for him.
1: A to se pomalinku stane problém pro něj.
0: A problem when he wants to steal.
1: Ten problém, když bude chtít krást.
0: Because in the moment when he is going to steal from someone, pops up the thought how it will be for the person to when I steal from him.
1: Protože v ten moment, kdy bude krást, tak mu tam vyskočí ta myšlenka, jaké to bude pro toho člověka, když ho okradu.
0: Because he has now already the experience how it is when he suffers.
1: Protože on už má teďka tu zkušenost toho, jaké to je, když vlastně trpí.
0: But still he may step over it and say doesn't matter, I will continue.
1: A on to stejně jako překoná a řekne nevadí, já budu pokračovat.
0: But after many years or maybe after many lives.
1: A po mnoha letech nebo po mnoha životech.
0: Then this impression from the karma coming back becomes so strong that simply he cannot steal anymore.
1: A ten dojem vlastně z toho, jak se vrátila ta karma, se stane tak silný, že už prostě nebude moct krást.
0: His inner voice, which we call conscience, this inner voice suddenly becomes so strong that he cannot ignore it anymore.
1: Jeho vnitřní hlas se stane tak silný, že už ho nebude moct ignorovat.
0: And now he cannot steal anymore.
1: A nyní už nemůže krást.
0: So what now?
1: Co teď?
0: Now he is no thief anymore.
1: Už není zloděj.
0: Now let us think, what quality has he actually now learned?
1: A přemýšlím, jakou kvalitu se vlastně teďka naučil.
0: So he has overcome the negative quality of stealing.
1: Překonal tu negativní kvalitu kradení.
0: And which positive quality has he developed now?
1: A jakou pozitivní kvalitu teďka rozvinul?
0: Compassion.
1: Compassion.
0: Yeah. So you can say understanding for others, compassion for others.
1: Porozumění ostatním, soucit s ostatními.
0: So this was just an example to point out a little bit how the law of karma really is our teacher.
1: A to bylo takový příklad, abychom porozuměli tomu, jak nás vlastně učí ten zákon karmy, jak to náš učitel.
0: Teaching us slowly to overcome negative qualities and to purify them and to develop positive qualities.
1: Učí nás vlastně pomalinku, jak překonat ty negativní vlastnosti, pročistit je a rozvinout pozitivní.
0: But how long and how painful was this process?
1: Ale jak dlouhý a jak bolestivý byl tento proces?
0: Because there's no one explaining that.
1: Protože to nikdo nevysvětluje.
0: And how many karmas he creates also in between always for others?
1: A kolik vlastně karem mezi tím vytvořil pro jiné?
0: So this is a quite tough teacher, the law of karma.
1: Tak je to jakoby takový tvrdý učitel, ten zákon karmy.
0: And therefore we are then looking after some time, after several lives most probably, for a better teacher.
1: A po nějakém čase, po několika životech možná hledáme nějakého lepšího učitele.
0: That means we are now then consciously looking for a guru.
1: To znamená vlastně, my hledáme gurua.
0: And when we have learned one lesson, let's say for example, I guess you are not stealing, huh?
1: A když jsme se naučili jednu lekci, vlastně řekněme například, vy nekradete.
0: We must be careful that we don't get into arrogance through that.
1: Musíme být opatrní, abychom se nestali jakoby arrogantními.
0: Like someone is stealing, or say, how is possible?
1: Ale někdo třeba krade, my říkáme, jak je to možné?
0: Because when we judge in this way, already is again karma.
1: Protože my, když někoho soudíme tímto způsobem, tak je to zase karma.
0: I always say it very strong.
1: Já většinou říkám velice silná.
0: If you cannot even imagine to steal.
1: A když si ani nedokážete, vlastně říkám velice silně, když si nedokážete představit krást.
0: Then most probably it is because you did it already so often.
1: To je nejpravděpodobně právě proto, že jste to dělali tak často krát.
0: That you have already learned your lesson.
1: Že už jste se naučili tuto lekci.
0: Huh? So no reason really to be proud on that.
1: Takže není důvod jakoby být na to hrdý.
0: So we all are working on certain points in our life.
1: Takže my všichni pracujeme u různých věcech v našem životě.
0: And someone has already learned this lesson, someone has already learned that lesson, someone has already learned that lesson, but we are all working on different points.
1: Tak někdo se naučil tuhle lekci, někdo tam tu lekci, ale každý vlastně pracujeme na nějakých věcech v našem životě.
0: But we should not use it like getting proud about this, but rather thinking, how can I help others?
1: A neměli bychom na to být hrdí, jako pyšní, měli bychom spíš přemýšlet, jak můžeme pomoct ostatním.
0: So the law of karma is a teacher, but a very slow and somehow cruel teacher.
1: Aha, takže ten zákon karmy je vlastně učitel velice pomalý a nějakým způsobem krutý.
0: And therefore we start to look then for a real guru.
1: A proto potom začínáme hledat opravdového gurua.
0: And then you come to a guru like Swamiji.
1: A pak přijdete ke guruvi jako Swamiji.
0: And he starts to explain us now about the law of karma.
1: A on nám začne vysvětlovat ten zákon karmy.
0: Aha, we never heard about that.
1: Aha, nikdy jsme o tom neslyšeli.
0: No? And then he starts to explain the background, how it's a fact and warns us.
1: A začíná vlastně vysvětlovat to pozadí toho zákona a varuje nás.
0: These warnings you have actually in every spiritual path, in every religion.
1: A tyto varování máte vlastně v každé duchovní cestě, v každém náboženství.
0: For example, when you think on the Christianity, the Ten Commandments.
1: A například, když myslíme na křesťanství, tak je vlastně těch 10 přikázání.
0: First of all, you should not kill.
1: První, nezabiješ.
0: You should not steal.
1: Neukradeš.
0: You should not desire the wife of your next.
1: Neměl by si toužit po ženě tvého souseda.
0: So what laws we have, for example, in the yamas and niyamas of the yoga philosophy?
1: A jaké zákony máme v yamě a niyamě, v jogové filozofii?
0: We have there ahimsa.
1: Máme tam ahimsu.
0: Don't kill, don't hurt.
1: Nezabiješ, ne ublížíš.
0: We have there asteya, don't steal.
1: Máme tam asteju, neukradeš.
0: No? And brahmacharya, no? And many laws also like life rules for us.
1: A mnoho takových životních pravidel pro nás.
0: These rules aim simply to protect us from the worst karmas.
1: A tyto vlastně pravidla jsou proto, aby nás ochránili od těch nejhorších karem.
0: So let's say now you don't want anymore to suffer so much and you already look for some orientation and you find it in these ethical and moral rules.
1: Tak už nechcete trpět vlastně a začínáte hrát nějakou, no, začínáte se vlastně orientovat na tyhle ty etická a morální jakoby pravidla.
0: So if you follow only these rules, you have already made a big step.
1: A když začínáte následovat tyto pravidla, tak jste vlastně udělali už velký krok.
0: Then at least some of the worst karmas you can already avoid.
1: A tak se můžete vlastně vyhnout nějakým těm nejhorším karmám.
0: And we must be aware that the quality or the character of the karmas is quite different.
1: Musíme si uvědomit, že ty kvality nebo charakter té karmy je různý.
0: We have the example of a thief.
1: Máme příklad zloděje.
0: So let's say you steal something from someone.
1: Například ukradete něco od někoho.
0: And next day you feel sorry.
1: A druhý den vám je to líto.
0: So you have the chance you go to this person and return it and apologize.
1: Máte šanci vlastně se vrátit tomu člověku, vrátit to tomu člověku a omluvit se.
0: And most probably that person will say it's okay.
1: A z největší pravděpodobnosti ten člověk řekne, to je OK.
0: But if you kill someone,
1: a když někoho zabijete,
0: and next day you are sorry about that,
1: a když je vám to příští den líto,
0: so what will you do?
1: Co uděláte?
0: That's another character of karma.
1: To je jiný charakter té karmy.
0: So that is now the point to learn to think about the character of karma, about the consequences.
1: To je to vlastně, jakom se naučili přemýšlet o tom charakteru té karmy a těch následcích.
0: Swamiji makes it always very simple.
1: Swamiji to vždycky dělá velice jednoduché.
0: He says, who cannot give life has not the right to take life.
1: Říká ten, kdo může dát život, nemá právo brát život.
0: So very simple life rule for us.
1: Velice jednoduché životní pravidlo pro nás.
0: We must be aware that the karma also creates complications for our future.
1: Musíme si uvědomit, že ta karma vytváří komplikace pro naši budoucnost.
0: In the story with the wine and water, it came back immediately.
1: V tom příběhu o víně a vodě se to vrátilo okamžitě.
0: That's the best, but it's not always possible.
1: To je nejlepší a není to vždycky možné.
0: There are some karmas which can make really complications for many lives.
1: Jsou karmy, které mohou udělat komplikace na několik životů.
0: For example, I mean, we have spoke already about killing animals and you have to come back in another form.
1: Například jsem mluvil o zabíjení zvířat a to, že musíte se vrátit zpátky v jiné podobě.
0: That means practically you lose the chance of human life.
1: To prakticky znamená vlastně, že ztrácíte šanci lidského života.
0: Because only in human life we have the chance for liberation.
1: Protože jenom v lidském životě máme šanci na osvobození.
0: But also other acts. For example, if a man rapes a woman.
1: A jiné jakoby činy, vlastně, když třeba muž znásilní ženu.
0: So now what is his karma?
1: Jaká je jeho karma?
0: What he has to experience that he can learn.
1: Co musí jakoby zakusit a co se naučit?
0: Very simple, he has to be raped.
1: Velice jednoduše, musí být znásilněn.
0: But how? It's not possible.
1: A jak? To není možné.
0: So that means with this already he programs many future incarnations as a woman.
1: To vlastně znamená, že tímto vlastně programuje mnoha příštích jakoby inkarnací jako žena.
0: So that may even cause then like some souls coming again and again as a victim and do so for many lives.
1: To může vlastně, že se nějaké duše vrací po mnoho životů, jako by ta oběť a ten, kdo jakoby udělal nějaký ten čin.
0: So here we can understand that the law of karma is actually also the background for reincarnation.
1: A můžeme vlastně porozumět tomu, že ten zákon karmy je takové pozadí pro tu reinkarnaci.
0: As we said, this world here is called Karmabhumi.
1: A řekli jsme, že tento svět se jmenuje Karmabhumi.
0: We are here because of karmas.
1: My jsme tady kvůli karmě.
0: So you can say like a prisoner is in prison because he did something wrong.
1: Můžeme stejně tak říct, že vlastně někdo je vězení ve vězení, protože udělal něco špatného.
0: So from some point of view, Swamiji even sometimes uses the example of a prison. We are here in our karmic prison.
1: Swamiji používá někdy ten příklad, že my jsme tady v karmickém vězení.
0: Swamiji says there are 10 persons in the prison.
1: Swamiji říká, je 10 lidí ve vězení.
0: And 9 are there because they did some crime.
1: A 9 jich tam je, protože udělali nějaký zločin.
0: But the 10th they came there as a liberator.
1: Ale ten 10. tam přišel jako osvoboditel.
0: And that is a guru.
1: A to je guru.
0: So we are the one who are here incarnated and we had no choice because of our karmas.
1: A my jsme tu vlastně ty, co jsi tu inkarnovali a nemáme jakoby jinou volbu kvůli karmě.
0: But the guru does not come because of karmas.
1: Ale guru nepřichází kvůli karmám.
0: He comes only out of compassion to help us.
1: On přichází jenom jakoby ze soucitu nám pomoct.
0: So when we have liberated, purified all karmas, there is no need for reincarnation anymore.
1: Když pročistíme všechny karmy, tak už není důvod, abychom se znova reinkarnovali.
0: Karma is the sole reason for our incarnation here in this life.
1: Karma je ten vlastně hlavní důvod pro tu naši inkarnaci v tomto životě.
0: Now it would be important to understand a little bit deeper about the different types of karma.
1: A nyní bude důležité, abychom porozuměli různým typům karmy.
0: There is because many say, yeah, law of karma, everything is predestined, then I have no choice at all.
1: No, lidi říká vlastně, když podle toho zákona karmy je všechno už jakoby predestinované, určené, tak já nemám žádnou šanci.
0: And that's a wrong understanding of the law of karma.
1: A to je špatné porozumění tomu zákonu karmy.
0: So we have to distinguish between three types of karma.
1: Musíme rozlišit mezi třema typy karmy.
0: And they are called sanchit karma, pralapta karma and kriyaman karma.
1: Tak to se jmenují.
0: So, and now I suggest maybe to have a break on this point.
1: Možná někdy bychom si mohli dát přestávku.
0: Or maybe let's do like this. Is about this as far as we spoke some question or some remark from your side?
1: Jsou nějaké otázky vlastně na to, o čem jsme teďka povídali?
0: Is it so far understandable?
1: Je to porozumět? Dá se tomu rozumět?
0: Yeah?
1: Very good.
0: Okay. So then I would say let's have now a little bit of break and afterwards we will start to speak about these three types of karmas then.
1: Budeme mít přestávku a pak budeme mluvit o těch třech typách karmy.
0: Okay.

0: श्री देवपुरी श महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, अलकपुरी जी महादेव की, सनातन धर्म की। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग ऑफ देवपुरी जी।
1: Dobrý večer a požehnání Devpurijiho.
0: Here in this hall and those who are with us through my webcast.
1: Vám v této hale i vám, kteří jsou s námi skrze internet.
0: Blessing for you also.
1: I vám požehnání.
0: It is said.
1: Říká se.
0: Every day is a glorious day.
1: Každý den je slavný den.
0: There is no bad day.
1: Nejsou žádné špatné dny.
0: There are bad events.
1: Jsou špatné události.
0: Not in that way, but some accident and something.
1: Ne tak, ale v nějaké nehody a tak dále.
0: Sorry. In different culture.
1: V různých kulturách.
0: Every day is something great.
1: Každý den je něco jiné velkého.
0: Every day is worshipped.
1: Každý den je uctíván.

0: And every day is a new day for us. Every day is a birthday for us.
1: Každý den je pro nás novým dnem, každý den je pro nás narozeninami.
0: Now today is the also the anniversary of Devapuriji.
1: Dnes je také výročí Devapurijiho.
0: Mahasamadhi anniversary.
1: Výročí jeho Mahasamadhi.
0: It's nearly 75 years ago.
1: Bylo to téměř 75-80 lety.
0: Definitely we who adore, we are sad.
1: My, kdo ho uctíváme, jsme určitě smutní.
0: Also when our parents, friends pass away, we are sad.
1: Když naši rodiče nebo také přátelé, když odejdou, tak jsme smutní.
0: And not only humans.
1: A nejen lidé.
0: But also our house pet dies.
1: Ale když třeba náš domácí mazlíček zemře.
0: We are sad.
1: Tak jsme smutní.
0: Suddenly you come at home and you don't see your house pet.
1: Přijdete domů a najednou už tam toho to zvířátko nemáte.
0: It's missing.
1: Chybí vám.
0: Your cat.
1: Vaše kočka.
0: You know how happy and friendly cat is when you come at home.
1: Víte, jak šťastná a přátelská je kočka, když si přijdete domů.
0: Or a dog.
1: Nebo pes.
0: He hugs you before your wife or husband.
1: Ten vás obejme ještě dřív než váš partner. Manžel, manželka.
0: All. Even you see we have so many cows in Jordan. About 800-900 cows.
1: A víte, v Jordanu máme hodně kráv, asi 800 nebo 900 kráv.
0: And when you come there, they are happy.
1: A když tam přijdete, tak jsou šťastní.
0: They run towards you.
1: Běží k vám.
0: Be careful.
1: Tak si buďte, dávejte si pozor.
0: But they think you brought something good.
1: Myslí si, že jste jim přinesli něco dobrého.
0: When you come at home.
1: Když přijdete domů.
0: And you have nice plants.
1: Máte krásné květiny.
0: How beautiful and they are happy.
1: I oni jsou šťastné, oni jsou krásné.
0: When they are thirsty, they are happy that you will give water.
1: Když mají žízeň, tak jsou šťastné, že je zalijete.
0: And morning they want to surprise you.
1: A ráno vás chtějí překvapit.
0: Opens beautiful blossoms.
1: A otevřou, rozkvetou, otevřou krásný květ.
0: So even the plants are happy.
1: Dokonce i květiny, rostliny jsou šťastné.
0: And even your furniture is happy.
1: Dokonce i váš nábytek je šťastný.
0: So furniture also needs love, care.
1: I nábytek potřebuje lásku, péči.
0: So this creation has a beauty.
1: Toto stvoření má krásu.
0: And that beauty needs care.
1: A ta krása potřebuje péči.
0: And when it's gone, we are missing.
1: A když odejdou, tak nám chybí.
0: Of course you are not attached to the plastic for chairs when broken you throw it.
1: Samozřejmě nejste připoutaný k plastové židli, tady se rozlomí, tak ji vyhodíte.
0: But there are some chairs which has great value.
1: Ale jsou židle, které mají velkou hodnotu.
0: And it is said who sat on that chair.
1: Říká se, že ten, kdo seděl na té židli,
0: has more values.
1: Má ještě větší hodnotu.
0: Paramhansa Yogananda said.
1: Paramhansa Yogananda řekl.
0: Anything touches your Gurudev.
1: Cokoliv, čeho se dotkne váš Gurudev.
0: Keep it.
1: To si nechte.
0: Because one day will come.
1: Protože přijde den.
0: That he or she is not here.
1: Kdy on nebo ona už tady nebude.
0: But you are proud that it was her or his blessing was there.
1: Ale vaše hrdost na to, že on tohle a tohle požehnal.
0: The Gandhiji shoes,
1: Gandhijiho boty,
0: Gandhiji's the eyeglasses,
1: Gandhijiho brýle,
0: they were sold very expensive.
1: Ty prodali velice draze.
0: You know Lady Diana?
1: Znáte Lady Dianu?
0: When she was alive, was different situation.
1: Když byla naživu, tak to byla jiná situace.
0: And as soon as she died, she died.
1: A jakmile zemřela,
0: was a different situation.
1: Tak to zase bylo jinak.
0: Then they saw how nice person she was.
1: Teprv pak ukázali, jak to byla milá osoba.
0: How generous she was.
1: Jak štědrá byla.
0: And how many flowers came to her grave.
1: A kolik květin se sešlo na jejím hrobě.
0: And just few days before.
1: A jenom před pár dny.
0: They put her in the magazines.
1: Jí dávali do novin.
0: And lot of allegations.
1: A měla mnoho těch obvinění na sobě, proti sobě.
0: Immediately after death,
1: ale
0: all they forgot.
1: Po smrti bylo všechno zapomenuto.
0: And even her dresses were in museums and sold very expensive.
1: A dokonce i ty její šaty byly vystaveny v muzeích a byly draze prodávány.
0: Similarly for us also.
1: A podobně je to i pro nás.
0: What was used by Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji.
1: To, co používal Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji, to je nám drahé.
0: One should know the value of, because it's not a value of the money.
1: Měli bychom je tu hodnotu, to není hodnota peněz.
0: But value of that personalities.
1: Je to hodnota té osobnosti.
0: So everything in this creation.
1: Všechno v tomto stvoření
0: is a creation of beauty.
1: Je výtvorem krásy.
0: Again, Paramahansa Yogananda said one song.
1: A opět Paramahansa Yogananda zpíval jednu píseň.
0: O God beautiful,
1: o překrásný Bože.
0: In the forest, in the mountains,
1: v lesích, v horách,
0: in the meadows,
1: na loukách,
0: and the desert,
1: a na pouštích.
0: O God beautiful,
1: o překrásný Bože.
0: In the trees,
1: ve stromech,
0: and flowers,
1: v květinách,
0: rivers and ponds,
1: v řekách a v jezerech,
0: and the ocean, O God beautiful,
1: oceánu, o krásný Bože,
0: in the clouds and the sky,
1: na obloze a v mracích.
0: So everything, this is a beautiful, O God beautiful,
1: vše krásné, o Bože krásy.
0: In that you see, or we see, the beauty of the Creator, the God.
1: V tom všem vidíme krásu stvořitele, krásu Boží.
0: So nothing is ugly.
1: Nic není ošklivého.
0: Nothing is dirty.
1: Nic není špinavého.
0: Nothing is bad.
1: Nic není špatného.
0: One thing is bad.
1: Jedna věc je špatná.
0: Our thinking.
1: Naše smýšlení.
0: Before we judge negative.
1: Než někoho negativně odsoudíme.
0: Before that.
1: Předtím.
0: That negative awakes in us.
1: Ta negativita se probudí v nás samých.
0: And it goes through our heart and our intellect.
1: A projde naším srdcem, naším intelektem.
0: And through your mouth.
1: A skrze vaše ústa.
0: That dirt is coming.
1: Přijde ta špína.
0: As a negative.
1: Jako negativita.
0: If you wouldn't judge that, it's beautiful.
1: Kdybyste to neodsuzovali, to bylo by to krásné.
0: So first bad energy, bad thought is within us.
1: První negativní energie, negativní myšlenky jsou v nás.
0: So God save us from this.
1: Tak Bože, zachraň nás před tím.
0: God protect from this.
1: Bože, ochraň nás před tím.
0: Well, we are sad.
1: Takže my jsme smutní.
0: Something is broken.
1: Něco se rozbilo.
0: Or someone died.
1: Nebo někdo zemřel.
0: But there are different things.
1: Ale jsou různé věci.
0: It is said,
1: říká se,
0: that sense does not express the sadness.
1: Že svědci nevyjadřují smutek.
0: Why?
1: Proč?
0: Because atma is immortal.
1: Protože atma je nesmrtelné.
0: And if you have atmgyana,
1: a pokud máte atmgyana,
0: then you are not sad.
1: Tak nejste smutní.
0: If you are attached only to the form and you have no atmgyana of that atma.
1: Ale pokud jste připoutáni jenom k podobě a nemáte žádnou atmgyanu, poznání atma,
0: then we are sad.
1: Pak jsme smutní.
0: So when, if any saint, sadhu, passes away,
1: proto,
0: not died, passed away.
1: Potom, když nějaký světec, sadhu, odejde, nezemře, odejde.

0: We don't write sad news.
1: Nepíšeme, že je to smutná zpráva.
0: But also we don't write happy news.
1: Ale také nepíšeme, že je to šťastná novinka, šťastná zpráva.
0: But it is said.
1: Ale říká se,
0: that he or she became one with Brahman.
1: Že on nebo on se stal zajedno s Brahmanem.
0: That light merges into the light, atma in the atma.
1: Že světlo se spojilo se světlem atma s paramatma.
0: Brahmalina. Brahmalin means became one into the Brahman.
1: Brahmalin znamená, že se stal jedno v Brahmanu.
0: And you are sad for that one.
1: A vy jste kvůli takovému smutní?
0: Who became Brahman?
1: Kdo se stal Brahman?
0: This is one thing.
1: To je jedna věc.
0: Second, there are different rituals.
1: Za druhé jsou určité rituály.
0: In every religion,
1: v každém náboženství, v každé kultuře.
0: And it's correct according to them.
1: A podle nich je to v pořádku.
0: So in sannyas or in Indian sadhus or tradition.
1: A podle sannyasi, podle indických sadhů, podle jejich tradice.
0: We celebrate called Shodshi Bhandara.
1: My oslavujeme tento svátek.
0: Shodshi means 16.
1: A to znamená 16.
0: On 16th day.
1: Na 16. dne.
0: They give Bhandara.
1: Dají Bhandaru.
0: Or invitation.
1: Nebo pozvání.
0: For eatings.
1: K jídlu.
0: And everyone gets shawl and something.
1: Každý dostane nějakou šálu a něco.
0: And that time we call Pushpanjali.
1: A pak tomu říkáme takto.
0: So we don't express our sorrow, sadness.
1: Nevyjadřujeme svůj smutek, svůj žal.
0: But we express our devotion.
1: Vyjadřujeme svoji oddanost.
0: Our thankfulness.
1: Naši vděčnost.
0: And that's called Pushpanjali. Pushpa means flowers.
1: Pushpa znamená květinu.
0: Pushpanjali means dedication.
1: Anjali znamená obětovat, zasvětit.
0: When you go to the graveyard,
1: když vyjdete na hřbitov,
0: you bring the flowers.
1: I vy přinášíte svou květiny.
0: That is your thankfulness.
1: To je vaše vděčnost.
0: And you are offering as your love or devotion the flowers.
1: A vy jí tam nabízíte, odevzdáváte jako svoji lásku nebo oddanost.
0: Why 16 days?
1: A proč 16. den?
0: This is very significant.
1: To je velice významné.
0: Because this is called 16 siddhis.
1: Protože tomu se říká 16 siddhi.
0: So those who achieve this 16 siddhis.
1: Ti, kdo dosáhli těchto 16 siddhi.
0: That is really became Brahman.
1: Ti se opravdu stali Brahman.
0: And 16 days is the day change of the moon.
1: A těch 16 dní je také doba, kdy se změní měsíc.
0: This is from the full moon till dark moon and again the new moon.
1: To je od úplňku k temnému měsíci a opět nový měsíc narůstá.
0: That's called 16 kala.
1: Tomu se říká 16 kala.
0: Kala means,
1: a to znamená
0: happening, changing.
1: To, co se stává, to, co se děje, to, co se mění.
0: So the moon is growing day by day.
1: A ten měsíc narůstá den za dnem.
0: This is called the 16 kala in moon.
1: A tomu se říká těch 16 kala měsíce.
0: So the moon is very significant.
1: A tak měsíc má velký význam.
0: And that's what Bhagavan Krishna said.
1: A proto Bhagavan Krishna řekl,
0: I enter into the vegetation.
1: Já vstupuji do rostlinstva.
0: As a nectar.
1: Jako nektar.
0: To the moonlight.
1: Skrze měsíční světlo.
0: Sun gives the life.
1: Slunce dává život.
0: Sun gives the strength.
1: Slunce dává sílu.
0: But the sweetness.
1: Ale onu sladkost.
0: In the herbs.
1: V bylinách.
0: In everything.
1: Ve všem.
0: Is coming through this moonlight.
1: Přichází skrze měsíční světlo.
0: It is very gentle moonlight.
1: Je to velice
0: that is the sweetness coming.
1: Jemné měsíční světlo a skrze něj přichází sladkost.
0: And these are 16 different colors.
1: A je to těch 16 různých kala.
0: So there are different kind of energy.
1: Jsou různé druhy energie.
0: And different kinds of development.
1: A různé druhy rozvoje.

0: A kdyby se mu to v letadle nelíbilo, tak by jenom vystoupil.
1: Because he could go through any material.
0: Protože on mohl projít jakýmkoliv, jakoukoliv hmotou.
1: And he said, what are you doing?
0: A já bych říkal, co to děláš?
1: I'm going. We don't have that siddhi.
0: My takovou siddhi nemáme.
1: But he had.
0: Ale on ji měl.
1: So Deupuriji had a great, great light, blessings, spiritualities. Siddhis, powers, whatever you call.
0: Tak Dev Puriji měl veliké, byl veliké světlo, měl velikou sílu, moc, siddhi, jakkoliv tomu říkáte.
1: When he passed away.
0: A když odešel.
1: And same day he appeared on several places.
0: Tak toho dne se objevil na několika místech naraz.
1: And he had his samadhi there.
0: A tam měl samadhi.
1: Few places round the Mount Abu.
0: Na několika místech kolem hory Abu,
1: which is border of Rajasthan, Gujarat,
0: která je na hranicích mezi Rajasthanem a Gujaratem.
1: Mount Abu is very spiritual.
0: Hora Abu je velice duchovní.
1: Exactly spiritual like Himalaya.
0: Stejně duchovní jako Himalaya.
1: Many siddhas are still living there, thousands of years old.
0: I teď tam žije mnoho siddhů, kteří jsou tisíce let staří.
1: Their material body is purified.
0: Jejich materiální tělo je pročištěné.
1: They are only living in karan sharira.
0: Oni žijí jenom v karan sharira.
1: We can't see them.
0: My je nevidíme.
1: But if we are lucky,
0: ale pokud máme štěstí,
1: they can materialize for a while in front of us.
0: Mohou se před námi na okamžik zmaterializovat.
1: They know what I'm saying.
0: Oni vědí, co teď říkám.
1: And they know who is sitting and listening.
0: A oni vědí, kdo tu sedí a poslouchá.
1: Yes.
0: Ano.
1: We are in their shelter.
0: My jsme pod jejich ochranou.
1: You know, you used to say sometimes, Big Brother is watching.
0: Víte, někdy se říkává, že velký bratr se dívá.
1: So Big Master is watching.
0: No a tak ten velký mistr se dívá.
1: So Dev Puriji is with us here.
0: A tak Dev Puriji je tu s námi.
1: And you
0: tady.
1: Know, there's one letter I told you.
0: Víte, řekl jsem, že byl jeden dopis.
1: Holy Guruji was sitting and doing his mala meditation in Jaipur ashram.
0: Holy Guruji seděl v Jaipurském ashramu a dělal tam svou meditaci, svou malu.
1: And he suddenly came, Dev Puriji came to Mahaprabhu, Holy Guruji.
0: A najednou Dev Puriji přišel k Holy Gurujimu.
1: Holy Guruji stood up.
0: Holy Guruji se postavil.
1: And had no words to say.
0: A neměl, nenacházel slova, co by měl říci.
1: If he come, we will be paralyzed. Paralyzed.
0: Kdyby přišel, my bychom byli paralyzováni.
1: We don't know what to say.
0: My bychom nevěděli, co říct.
1: Like Krishna was hungry.
0: Tak podobně jako Krishna měl hlad.
1: And he went to the Vidur's house.
0: A šel k Vidurovi do domu.
1: Though the Kauravas, Duryodhanas,
0: i když Kurovci, Duryodhana,
1: they prepared very delicious food.
0: Připravili velice lahodné jídlo.
1: Many, many different dishes.
0: Mnoho různých varieties. Kodů, různých jídel.
1: But Krishna didn't accept.
0: Ale Krishna to nepřijal.
1: Because Duryodhana, he made this selfishly.
0: Protože Duryodhana to udělal sobecky.
1: Somehow to make Krishna to be in their side.
0: Aby protože chtěl získat nějak Krishnu na svou stranu.
1: And Krishna said, I'm neither on your side nor Arjuna's side.
0: A Krishna řekl, já nejsem ani na tvé straně, ani na Arjunově straně.
1: I am on the side of the dharma.
0: Já jsem na straně dharmy.
1: The justice.
0: Spravedlnosti.
1: And left the house.
0: A odešel z toho domu.
1: And he went to the Duryodhana.
0: A on šel.
1: Small house.
0: K Vidurovi do jeho malého domku.
1: He said, was sitting there. Vidur came.
0: A on tam
1: seděl. Vidur's wife came.
0: Přišla tam jeho žena i Vidura.
1: And Krishna said.
0: A Krishna řekl.
1: To Vidura's wife.
0: K Vidurově manželce.
1: Because the sister-in-law.
0: A on jí říkal, že je to jeho.
1: Krishna said to her, I'm hungry.
0: Teta, on jí říkal, já mám hlad.
1: So she ran and brought the banana.
0: Tak ona běžela a přinesla mu banán.
1: She said, I will cook, but till that you can eat some banana.
0: A on říkal, já ti uvařím, ale zatím si můžeš dát tady ten
1: Vidura
0: banán.
1: Is sitting.
0: A Vidura tam sedí.
1: And she sat near the Krishna.
0: A ona si sedla poblíž Krišny.
1: And she peels the banana.
0: A ona loupe ten banán.
1: And want to give banana to Krishna.
0: A chce ten banán dát Krišnovi.
1: But she was also completely paralyzed.
0: A ona byla taky úplně paralyzovaná, úplně
1: stuhlá. She was eating banana and giving this banana skin to Krishna.
0: A tak ona jedla ten banán a Krišnovi dala tu slupku od banánu.
1: That's a love.
0: Taková je láska.
1: That's a pure innocent love.
0: Taková je čistá nevinná láska.
1: And Krishna was eating.
0: A Krishna to jedl.
1: And Vidura said, "What are you doing?"
0: A Vidura říká, co to děláš?
1: And she said, "Oh God."
0: A ona říká, oh bože můj.
1: Then she changes banana.
0: No a tak to vyměnila.
1: Krishna said, "No, no, sister."
0: Ale Krishna říká, ne, ne, sestro.
1: That taste which is in banana skin.
0: Ta chuť, která je v té slupce banánu,
1: is not in that fruit.
0: Ta není v tom, té dužině, v tom ovoci.
1: It is so sweet.
0: Je tak sladká.
1: So tasteful.
0: Tak plná chuti.
1: Because that is the real love.
0: Protože to je skutečná láska.
1: Real offer.
0: To je skutečná oběť.
1: So it is many times.
0: A tak mnohokrát.
1: So Dev Puriji appeared.
0: Dev Puriji se zjevil.
1: And Holy Guruji said.
0: A Holy Guruji řekl.
1: Lord.
0: Pane.
1: How great it is that you are here. I'm blessed.
0: Jak je to skvělé, že jsi tady, jsem požehnán.
1: And Dev Puriji said.
0: A Dev Puriji řekl.
1: To Holy Guruji.
0: Holy Guruji mu.
1: I am going to Mahesh.
0: Já jdu za Maheshem.
1: To Europe.
0: Do Evropy.
1: But on the way I saw you sitting here.
0: Ale cestou jsem tě viděl tady, jak sedíš.
1: So just to bless you.
0: A tak jenom abych ti požehnal.
1: And he left.
0: A odešel.
1: Because in that letter Holy Guruji writing, I have the letter black and white.
0: A Holy Guruji to takto napsal v dopise, já ten dopis ještě mám, černé na bílém.
1: Blue and green. Green letter and blue.
0: Modré na zeleném, zelený dopis a modrý inkoust.
1: That I'm going to Mahesh to help him.
0: Já jdu za Maheshem, abych mu pomohl.
1: So I'm sure.
0: A tak já jsem si jistý.
1: That Dev Puriji is with us.
0: Je Dev Puriji je tady s námi.
1: I have done nothing.
0: Já jsem neudělal nic.
1: I'm not capable.
0: Já nejsem schopen.
1: All his success is not my.
0: Všechen ten úspěch není můj.
1: Is he?
0: Je to on.
1: Dev Puriji.
0: Mahaprabhuji.
1: That's called Guru Kripa.
0: Tomu se říká Guru Kripa.
1: That's called the blessing.
0: Tomu se říká požehnání.
1: That's called the divine energy of the Gurudev.
0: Tomu se říká božská energie Gurudeva.
1: So he's always with us.
0: On je vždycky s námi.
1: Doesn't matter where we are.
0: Ať jsme kde jsme.
1: We don't see.
0: My to nevidíme.
1: But he or they can see us.
0: On nebo oni nás mohou vidět.
1: But you have to be that one who can attract him.
0: Ale musíte být ten, který ho dokáže přivábit.
1: You have to be that flame.
0: Musíte být tím plamenem.
1: That many moths will come.
0: Ke kterému se slétává mnoho můr.
1: You are not going to invite them. Come, I'm light here.
0: Ne, nemůžete je pozvat, tak řeknete, tady jsem, tak přijď.
1: But in reality,
0: ale ve skutečnosti,
1: that flame, light goes to invite them.
0: Tento světlo plamene je zve.
1: But they don't know that this inviting.
0: A oni nevědí, že je to zve.
1: They see and they come.
0: Oni jenom to vidí a přijdou.
1: So God loves us more than we could imagine.
0: Bůh nás miluje víc, než si dovedeme představit.
1: But if you distance,
0: ale pokud vy udržujete vzdálenost,
1: then there's a darkness.
0: Pokud vy odstoupíte, potom je tu temnota.
1: So, if it is a nectar, a nectar means amrita. Amrita means immortality.
0: Nektar znamená amrita, amrita znamená nesmrtelnost.
1: And those great saints are immortal.
0: A tito velcí světci jsou nesmrtelní.
1: So they never die.
0: Nikdy nezemřou.
1: They never went away.
0: Nikdy neodešli.
1: They are here and there.
0: Jsou tady i tam.
1: They are everywhere.
0: Jsou všude.
1: Where you remember,
0: když si na ně vzpomenete,
1: they are with us.
0: Tak jsou s námi.
1: That is called the blessings.
0: A tomu se říká požehnání.
1: That's called divine energy.
0: Tomu se říká božská energie.
1: So in this way,
0: a tímto způsobem,
1: we don't say out of sadness.
0: Neříká, nemluvíme ze smutku.
1: But still we are in the physical body.
0: Ale pořád my jsme ve fyzickém těle.
1: Doesn't matter how much you will do.
0: Ať děláme, co děláme.
1: How much you think I am Brahmgyani?
0: Ať si myslíte, kolik si myslíte, jaký jsem Brahmgyani.
1: I am detached, I am not sad.
0: Já jsem odpoutaný, já nejsem smutný.
1: But if something happens.
0: Ale když se něco stane.
1: Still this physical heart.
0: Pořád toto fyzické srdce.
1: Has the love.
0: Má lásku.
1: Attachment.
0: Připoutanost.
1: So definitely we are sad in some way.
0: Takže my jsme svým způsobem určitě smutní.
1: But not in that way.
0: Ale ne tak.
1: That always may people think. So when Mahaprabhuji passes away.
0: Tak když Mahaprabhuji odešel.
1: And Devpuriji passed away.
0: A Devpuriji odešel.
1: And Mahaprabhuji was sitting in ashram.
0: Mahaprabhuji seděl v ashramu.
1: And Mahaprabhuji called the Holy Guruji.
0: Mahaprabhuji zavolal Holy Gurujiho.
1: And said, "Now Devpuriji is going to Shivloka."
0: A říká, teď Devpuriji jde do Shivloky.
1: And Mahaprabhuji said, "Madhav, write down."
0: A Mahaprabhu řekl, Mahadev, zapiš to.
1: One bhajan.
0: Zapiš jeden bhajan.
1: And that bhajan is in Marwari language.
0: A ten bhajan je v marvarštině.
1: Sat

0: Oh my Gurudev.
1: Oh můj Gurudevo.
0: Why you separated?
1: Proč jsi odešel?
0: Why you went away? Proč jsi disappear?
1: Proč jsi zmizel?
0: In this time.
1: Této chvíli.
0: Jagadarya athang jalbharya. This worldly ocean.
1: Tento
0: is endless and deep and deep ocean.
1: Tento chvíli tento světský oceán je nekonečný a hluboký.
0: Gurudev. My boat is in the middle of the ocean.
1: Moje loďka je uprostřed toho oceánu.
0: How will I cross without you?
1: Jak ho překročím bez tebe?
0: So this samsara is an ocean.
1: Tato samsara je oceán.
0: And our body is the boat.
1: A naše tělo je člun.
0: And still we are alive.
1: A my jsme pořád naživu.
0: How we will continue our life without thee, O my Lord?
1: Jak budem pokračovat ve svém životě bez tebe, O můj Pane?
0: And therefore,
1: a proto,
0: after that, Mahaprabhuji said,
1: potom Mahaprabhuji řekl,
0: take me with,
1: vezmi mě sebou,
0: let me come with you,
1: dovol mi jít s tebou.
0: Beautiful bhajan,
1: krásný bhajan.

0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की गंगा मैया की
1: जय
0: यमुना मैया की
1: जय
0: नर्मदा मैया की
1: जय
0: सत्य सनातन धर्म
1: जय
0: गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी दीज आर द होली रिवर्स एंड दे ऑल फ्लोस इन द होली लैंड इंडिया
2: a oni všechny plují plynou ve svaté zemi Indii.
0: Our adoration to our Sadguru Dev.
2: Takže naše úcta našemu Sadguru Devovi.
0: Our Siddhapeetha Parampara.
2: Naší Siddhapeetha Parampara.
0: We are all under the shelter of this Gadi, the seat of the Siddhapeetha Parampara.
2: My jsme všichni pod ochranou tohoto Gadi, tohoto trůnu naší Siddhapeetha Parampara.
0: And we are sitting in this boat of the satsang.
2: A sedíme na onom člunu, na oné lodi satsangu.
0: Definitely we will go to that loka.
2: A určitě půjdeme do té loky.
0: So, read the Lila Amrit.
2: Proto čtěte Lila Amrit.
0: And you will know what is Mahaprabhuji.
2: A budete vědět, kdo je to Mahaprabhuji.
0: What is Devpuriji.
2: Co je Devpuriji.
0: And what is Guruji.
2: A co je Guruji.
0: All his thoughts.
2: Všechny jeho myšlenky.
0: Were the wisdom from Brahmaloka.
2: Bylo moudrostí Brahmaloka.
0: All his bhajans beautiful.
2: Všechny jeho překrásné bhajany.
0: But still there was a longing.
2: Ale přesto tam pořád byla touha.
0: As soon as we have body, as long as we have the body.
2: Dokud máme tělo,
0: we will have longing.
2: Budeme mít touhu.
0: Because that love is without borders.
2: Protože ta láska je bez hranic.
0: We can't fulfill.
2: A my nemůžeme naplnit.
0: But still we have hope.
2: Ale pořád máme naději.
0: So Guruji said,
2: a proto Guruji řekl,
0: pray

0: नारायण भगवान की। So, rest for tomorrow.
1: Tak zbytek bude zítra.
0: Bless you all.
1: Všem vám žehnám.
0: And tomorrow our webcast will be again 11 o'clock.
1: A zítra náš přenos na internetu bude opět v 11 hodin.
0: You have vihar. Achar, vichar, vihar, ahar. Tomorrow you have vihar.
1: A zítra máte vihar.
0: Beautiful.
1: Krásný.
0: It's something beautiful.
1: Něco krásného.
0: I will give you tomorrow.
1: Zítra vám dám.
0: Today I can't give you.
1: Dnes vám to dát nemohu.
0: Yes, you will say, oh, so beautiful.
1: A budete říkat, aha, tak krásné.
0: Vihar.
1: Vihar.
0: I will tell you tomorrow.
1: To vám řeknu zítra.
0: Give you tomorrow.
1: Zítra vám to dám.
0: What?
1: A co?
0: Vihar. Achar, vichar, ahar and vihar. These are four.
1: Toto jsou čtyři. Tyto čtyři.
0: And all these four I give you tomorrow presents.
1: A všichni ty čtyři vám zítra dám jak darem.
0: Today prasad halva was enough.
1: Dnes už stačil ten halva prasad.
0: Oh.

0: देव पुरुष महादेव
1: Višma Gojova Mandalešnika, Hrst Svajma Hišajanan Kujeđi, Gurudeva, Iđe!

0: Good evening.
1: Dobrý večer.
0: Dear sisters, brothers.
1: Drazí sestry a bratři.
0: All yoga practitioners and also new one who is learning, listening about yoga.
1: Vy všichni, kdo praktikujete jogu, i vy, kdo jste tady poprvé, něco slyšíte o józe?
0: Yoga is a science of the humans.
1: Yoga je lidská věda.

0: bytosti ve vodě.
1: Many, many different kinds of creatures.
0: Nejrůznější stvoření. A
1: earth.
0: Je země.
1: And on the earth, in the earth.
0: A pod zemí, v zemi.
1: Above the earth.
0: Nad zemí.
1: Unbelievable how many creatures, life.
0: Je neuvěřitelné, kolik je množství živých bytostí.
1: Then those animals on the earth.
0: Pak jsou různá zvířata na zemi.
1: They live, they only knows what they are eating and living.
0: Žijí svůj život a důležité je pro ně, aby se najedli.
1: But they are walking further and further coming, and what we call the humans.
0: Ale pak ten vývoj postupuje dál, až na tom vrcholu je ten, komu říkáme člověk.
1: Humans is that who understood what God is.
0: Člověk je ten, kdo porozuměl tomu, co je to Bůh.
1: Then they understood what is the human's life.
0: Lidé pochopili, co to znamená lidský život.
1: How will they go to become one with the universe?
0: Jak to udělat, aby se sjednotili s vesmírem?
1: Then they will not anymore have other life.
0: A pak už se nebudou vracet znovu do toho koloběhu života.
1: But if we human will not learn and see what God tells us.
0: Jenomže když my lidé nepochopíme, neuvidíme to, co nám Bůh říká,
1: then again the humans, they will go again back.
0: Tak to lidstvo zase upadne.
1: It is cycling.
0: Je to takový koloběh.
1: The human knows that many have been suffering.
0: A mnoho lidí trpělo, trpí.
1: Animals suffering.
0: Zvířata trpí.
1: Human suffering.
0: Lidé trpí.
1: God has given.
0: Bůh nám dal.
1: To the humans. I give you everything.
0: Bůh nám dal všechno, řekl člověku, dávám ti vše.
1: Everything.
0: Všechno.
1: And that you should understand and see that yes, I'm the human and what I can do or not do.
0: A na tobě je, abys porozuměl tomu, co to je, když řekneš, jsem člověk. Co jako člověk mám dělat a nemám dělat.
1: So that is always. Otherwise, again, we will go backside.
0: Jinak nás to zase obrátí dolů.
1: So, do not kill other creatures.
0: Takže nezabíjej ostatní stvoření.
1: Animals they can kill because they don't know.
0: Zvířata zabíjet můžou, protože nemají to poznání.
1: But if as humans they are killing other creatures.
0: Ale pokud lidé zabíjí jiné tvory?
1: Okay, you will think you like eating and killing and you think I will be strong and like that.
0: Možná si myslíte, že vás to zabíjení třeba posiluje, nebo to, že budete jíst maso, že budete silnější.
1: But then again we will go in the cycle.
0: Ale pak se ten koloběh zase zvrátí.

0: části a pojedeme tím tu spodní části.
1: So from that what we call there's a God.
0: A tak proto říkáme, že je Bůh.
1: Some don't understand.
0: Někdo to nechápe.
1: God as in body's form.
0: Představuje si Boha třeba v nějaké podobě.
1: We believe only the God is there.
0: Nebo naopak věříme, že Bůh je bez podoby.
1: But we didn't see, we can't see.
0: Neviděli jsme ho, Bůh nejde vidět.
1: And if only one God.
0: A když je jenom jeden Bůh?
1: Well, God is one.
0: Protože Bůh je jeden.
1: We are all one.
0: Ale my všichni jsme jedno.
1: Like for example the ocean, very big ocean.
0: Tak například jako veliký oceán.
1: How much water is there?
0: Kolik je v něm vody?
1: And the heat goes up.
0: A pára stoupá vzhůru.
1: And this pára is in the clouds group.
0: A stávají se z ní mraky.
1: And there are very fine drops.
0: A v těch mracích jsou úplně jemné kapičky.
1: But this very fine drop.
0: Ale i ta droboučká kapička,
1: which we call the fog,
0: která vlastně vypadá jako mlha,
1: but that is also water.
0: Tak to je také voda.
1: That is a life, very fine drop.
0: A to je život, ta droboučká kapička je život.
1: And the same is like an ocean.
0: A je prakticky stejná jako ten oceán.
1: For example,
0: například,
1: there's a big fire camp.
0: Někde je veliký požár.
1: Burning so many things.
0: Spoustu toho hoří.
1: And there's only matches stick.
0: A máte jenom zápalku, kterou škrtnete.
1: Also fire.
0: A to je taky oheň.
1: And even the fire cannot live without water.
0: A dokonce ani ten oheň nemůže žít bez vody.
1: Otherwise gone.
0: Jinak by uhasl.
1: In that way yogis understood.
0: A tak to tomu porozuměli jogíni.
1: So there are different kind of science.
0: Jsou různé druhy nebo typy vědy.
1: And now in this some years, many years,
0: a před mnoha lety.
1: And we became very great about knowledge.
0: Jsme se jako lidstvo posunuli v tom poznávání.
1: We know everything what it is and what is not good.
0: Už všemu rozumíme, víme co a jak, co je dobré.
1: And our science is going again further and further.
0: A ve smyslu té vědy se opravdu posunujeme dál a dál.
1: But there is a different.
0: Ale je v tom rozdíl.
1: A yogi,
0: yogin,
1: and the science.
0: A věda, vědec.
1: Now, they whatever you are learning, and the scientist was talking to very much.
0: Cokoliv se naučíte, cokoliv se týká té odborné vědy, tak jako jsme o ní dneska slyšeli hodně.
1: We can do.
0: Tak to všechno můžeme.
1: We will learn lot.
0: Naučíme se toho spoustu.
1: But we will not go to the God.
0: Nebo získáme spoustu vědomostí, ale neposune nás to k Bohu.
1: As far as now, sciences.
0: Co se týče současné vědy.
1: All lectures.
0: Všechny přednášky.
1: United, all in the learning people.
0: Všichni ti vzdělanci, učenci.
1: Day by day, as much as they learn more.
0: Tak čím víc toho budou vědět.
1: They go back from the God.
0: Tak to ty jejich vědomosti je vlastně budou oddalovat od Boha.
1: Then our brain, there are two things.
0: V našem mozku jsou dvě věci.
1: This in our brain. Both hemisphere.
0: Máme v mozku dvě hemisféry.
1: And our science, humans.
0: A naše lidská věda.
1: is also in our brain coming.
0: Je také jsou to ty vědomosti, které máme v tom mozku.
1: But it will not go towards that what we call the God.
0: Ale to si sebou k Bohu nevezmeme.
1: We will become angry.
0: A když se třeba rozčílíme,
1: I will say it me did, it's my.
0: A budeme říkat, to jsem udělal já, to jsem já dokázal, to je moje.
1: And some said, yes, I'm good.
0: A někdo jiný řekne, tak já jsem v pohodě.
1: But still not me.
0: Ale pořád to není ono.
1: When you died,
0: když zemřete,
1: it's gone.
0: Tak je to všechno pryč.
1: Then we have his photos or the books on the wall.
0: Pak můžeme mít někde v knihovně knihy toho dotyčného.
1: We may can get from this person knowledge further.
0: A tímto způsobem v těch knihách může předávat své poznatky dál.
1: Other side, it is that we call yogi.
0: Ale na té druhé straně máme jogíny.
1: Yoga practice what we are doing.
0: To jogové cvičení, kterému se věnujeme.
1: It should not, I don't want to become myself that I am a man, I did.
0: A já tady teď nechci říkat, že jsem to všechno jako dokázal já.
1: No.
0: Tak ne.
1: But I can tell you the 52 years in your country here, for example.
0: Ale můžu vám říct, že 52 let tady například ve vaší zemi.
1: In whole Europeans.
0: A v celé Evropě.
1: People did not know what is yoga.
0: Lidé nevěděli, co je yoga.
1: What is swami, yogis.
0: A co je yogin, co je swami.
1: People said, oh, you are a, what they call Buddha.
0: A když mě potkali na ulici, tak říkali, a vy jste nějaký buddhista.
1: Are you Buddhist?
0: Jste buddhista?
1: I said yes.
0: A já jsem říkal ano.
1: Because Buddha is also Hindus.
0: Protože Buddha byl vlastně taky hinduista.
1: Buddha name was the other name.
0: Buddha se nemenoval od začátku Buddha.
1: But Buddha means knowledge.
0: Buddha znamená poznání.
1: Buddha means this science.
0: Buddha je
1: science of the brain.
0: Určitá věda, poznání, vědecké poznání, osvícení.
1: He was not his other name.
0: A on měl původně ale jiné jméno.
1: So, okay, it is the same.
0: Takže dobře, je to totéž.
1: But people did not understood what is a yogi.
0: Jenomže lidé nechápali, co je to yogi.
1: And what is a yoga.
0: A co je to yoga.
1: When I was in Vienna,
0: když jsem byl ve Vídni,
1: and the peoples, they all said, "You don't eat meat."
0: Tak se lidé divili, vy nejíte maso?
1: You don't eat anything.
0: To asi nejíte vůbec nic.
1: I said no.
0: A já jsem říkal ne.
1: I want to eat only vegetables.
0: Rád bych jedl zeleninu.
1: Bread.
0: Chléb.
1: This is why. You can't eat. It's like only cows.
0: Jako proč, teď je to jenom kráva?
1: In Vienna.
0: Ve Vídni.
1: Is the truth.
0: Je to pravda.
1: Oh, they said, what is a yogi?
0: Se ptali, co to je ten jogín?
1: And my science of yoga.
0: A ta moje věda jogy.
1: What you can see now.
0: To, co můžete vidět teď.
1: That in whole, everywhere is the yoga.
0: Že yoga je rozšířená všude.
1: And this has become for the people the health, good health.
0: A ta yoga je pro lidi prostředek k dobrému zdraví.
1: And through this our path, the eating, what they have said now, in this corona, yoga in daily life, yogis, may be one, two or few people died, otherwise no one.
0: A s tím také souvisí ten způsob stravování. A jak jsme slyšeli tady od řečníků, tak ti, kdo se stravují vegetariánsky, tak v té covidové době neonemocněli tak vážně.
1: And now you see that more our

0: All yoga and life, not only in Europe, in Australia, America, in many, many countries.
1: A teď vidíte, že yoga v denním životě se cvičí nejenom tady v evropských zemích, ale v Austrálii, v Americe, v mnoha zemích na světě.
0: In that, in yoga, there are different yoga.
1: A jsou různé typy jógy.
0: They think only body movements and little bit breath.
1: Někdo si jogu má zařazenou tak, že to jsou jenom fyzické pohyby a trochu práce s dechem.
0: Or lead concentration meditation, but they go away they are going away.
1: A nebo se věnují nějakým koncentracím, meditacím, ale ve skutečnosti je to odvádí od sebe.
0: But that kind of yoga, if you want to know the yoga,
1: ale pokud chcete skutečně vědět, co
0: then
1: to je
0: we
1: yoga,
0: have to practice with pranayam.
1: Tak je potřeba věnovat se cvičení pranayamy.
0: Physical body and pranayam.
1: Pracovat s fyzickým tělem, s dechem, pranayamou.
0: After that goes many techniques you know about. For example, I have my book, The Hidden Power in Humans.
1: Ale potom na to navazuje mnoho dalších technik a lec, které z nich znáte z mé knihy Skryté síly v člověku.
0: And this you have all many things.
1: A v tom je mnoho informací.
0: Very much.
1: Pravdu spousta.
0: Very perfect.
1: Je to výborná kniha.
0: So there is a, like a chakras.
1: Věnuje se čakrám.
0: Now it, this chakras what we have is not only this somebody we made it like this.
1: A ta čakra to není jenom taková jako nahodilá ilustrace, to je takový obrázek k čakře.
0: Each and every petals of this on this chakra.
1: Ale každý ten okvětní plátek na tom obrázku čakry.
0: And each petal of that have something inside.
1: Má v sobě něco.
0: And what you call there how many mantra?
1: A kolik je tam manter?
0: Petals.
1: Kolik je tam těch okvětních plátků s
0: mantrami? Each petals has one aksara, name.
1: A na každém tom okvětním plátku je určité speciální písmeno.
0: Each and every light, the letter.
1: Je tam, jsou tam vepsaná určitá písmena.
0: And each letter has immense of power in the different parts of the body.
1: A každé to písmeno má hluboký účinek na různé části těla.
0: If one comes to see this and you try to learn, it will be good, but it will become like I am the great person.
1: Když to budete studovat tímto způsobem, naučíte se všechny ty okvětní plátky, co k tomu patří, tak to bude dobré, ale brzo si začnete říkat, já to všechno umím.
0: Then it comes the ego.
1: A pak vyskočí ego.
0: And ego brings us again down.
1: A ego nás zase stáhne dolů.
0: And if you have no, you are not ego.
1: A pokud nemáte ego.
0: And you have more love.
1: A máte víc lásky.
0: Understanding.
1: Porozumění.
0: Careful.
1: Že jste opatrní, pečlivý.
0: Always see other persons to give love for them.
1: Že dáváte svoji lásku druhým.
0: In, there are two our in the heart in our two hemispheres.
1: Jak mluvil jsem o tom, že máme v mozku dvě hemisféry.
0: It will come, it is about 95%.
1: A z 95%
0: is a ego.
1: Je v tom ego.
0: And when we ego, it comes more down in next life.
1: A to ego způsobí to, že ten náš příští život bude nižší.
0: And so others have in the brain the love, peace, harmony, and first give others, and then we keep it.
1: Ale ti, kdo mají v tom mozku svém spíš lásku a potřebu se rozdělit s ostatními, než brát, tak to jim zůstane, to si zachovají.
0: Don't say only my children.
1: A neříkejte, já dávám ale jenom mým dětem.
0: Of course our children good and everything.
1: Samozřejmě, že přejeme to nejlepší našim dětem.
0: But a yogi doesn't matter orange dress or the black dress or the yellow dress or the green dress, anything doesn't matter.
1: A jogín, a to neznamená jenom ten, kdo má oranžové oblečení, může být oblečený v černé, v zelené, ve žluté, to je jedno.
0: We should help.
1: Ale známkou jogína je, že pomáhá.
0: There are 20 people, they're beating one person.
1: Když 20 lidí se zběhne a tlučou jednoho člověka.
0: Because he was some thief.
1: Protože třeba něco ukradl.
0: Or something.
1: Nebo něco.
0: One man came.
1: A přišel jeden člověk.
0: And he told other people, please stop.
1: A řekl těm druhým, přestaňte, prosím.
0: And he said to others, please come. And he took in my hand.
1: A toho, co byl byt, vezme pod svoji ochranu.
0: So, someone did mistake.
1: Tak někdo udělal chybu.
0: And we are beating something or doing something.
1: A my mu to oplácíme, chceme ho potrestat.
0: If someone will beat you,
1: a kdyby někdo byl vás,
0: what you think like that?
1: Tak co byste si mysleli?
0: Therefore, a yogi should never and never give negative talk or things to anyone.
1: Proto by jogín nikdy neměl negativně mluvit ani negativně smýšlet o nikom druhém.
0: So we are many and we should open our heart.
1: Je nás mnoho a měli bychom otevřít své srdce.
0: Otherwise the ego.
1: Protože jinak to ego.
0: And there was two brothers.
1: A byli dva bratři.
0: And two brothers so together, very much.
1: Byli úplně nerozluční.
0: Both brothers was eating when they come together.
1: A jedli jenom, když se potkali, jedli společně.
0: Anything they do, both brothers are giving half half.
1: A o všechno se rovným dílem podělili.
0: One day,
1: jednoho dne,
0: the youngest brother was sitting on his house on the border in up.
1: Ten mladší bratr veranda, seděl na verandě nahoře nebo na balkoně toho svého domu.
0: An elderly brother, he went to bring some fruits.
1: A starší bratr šel pro nějaké ovoce.
0: And there was, he brought two mangoes.
1: A přinesl dvě manga.
0: And they have, both brothers, they have one son.
1: A oba ty bratři měli každý po jednom synovi.
0: Now, one mango was a little bigger.
1: A teď jedno to mango bylo o něco větší.
0: And other was little.
1: A to druhé bylo o maličko menší.
0: That elderly brother, he was like a father.
1: Ten starší bratr byl takový otcovský typ.
0: And everything good.
1: Já byl samá dobrota.
0: So he was coming and two mangoes was in his hands.
1: Takže přichází a v rukách má, v každé má jedno mango.
0: When he saw the children both, they said, uncle, or he said, father, mango, please give me mango.
1: A jak přicházel, tak ty oba synové malí běželi a jeden říkal, strýčku, dej mi mango, ten druhý říkal, tatínku, dej mi mango.
0: And elderly, the youngest brother on the bridge, on the
1: veranda.
0: On this.
1: A ten mladší bratr se na to ze zhora díval.
0: And his father, uncle, please give me mango, give me mango.
1: A ty děti obě volají, strýčku, prosím, dej nám mango, tatínku, prosím, dej nám mango.
0: Elderly brother,
1: starší
0: brother. In his hand one mango was little bigger and this was this small.
1: A starší bratr jde a v jedné ruce má o něco menší a v druhé o něco větší mango.
0: So, father, give me my mangoes.
1: Tati, dej mi to mango.
0: So children, one side was his son and other side was other son.
1: Na druhé straně byl, na jedné straně byl jeho syn a na druhé straně syn jeho bratra.
0: So left side was elderly, right side was the grandfather, young brothers.
1: Čili to levé bylo pro toho staršího a pravé pro mladšího.
0: So he said, uncle, please, give me mango.
1: Takže ten jeden říkal, strýčku, prosím, dej mi mango.
0: Children came.
1: Děti přišly.
0: And what he said?
1: A co on jim na to řekl?
0: Take it, please.
1: Vemte si, prosím.
0: Because bigger mango was in this side, so he gave that side to his son.
1: Protože to větší mango bylo v té levé ruce.
0: And he had called,
1: a tak ty ruce
0: like this.
1: Přehodil, aby se to o něco větší mango dostalo tomu jeho synovi.
0: You know what it means? Do you understand?
1: Rozumíte tomu?
0: Other one was looking.
1: A ten mladší bratr to všechno viděl.
0: My brother?
1: Tak můj bratr.
0: And both children, I feel him like his son.
1: Já přece obě ty děti mám jako své vlastní syny.
0: And whole life my grandfather, my elder father, always for everything.
1: A vždycky jsme se přece o všechno spravedlivě dělili s tím starším bratrem.
0: But today for the mango for his son.
1: Ale dneska vidím, jak nadržuje tomu svému synovi s tím mangem.
0: And to others.
1: A mému synovi nechá to menší.
0: Youngest brother said morning.
1: A ráno řekl ten mladší bratr.
0: Grand brother.
1: No, velký bratře.
0: I think we should separate now.
1: Myslím, že bychom se teď měli rozejít.
0: Why?
1: Proč?
0: We are brothers.
1: Jsme bratři.
0: He said no.
1: Řekl, nejsme.
0: In your brain is something wrong.
1: V mozku máš něco špatně.
0: Little mango is little bit bigger. That's all.
1: To jedno mango je o něco větší, a to je celé.
0: And you take the bigger one or not bigger the yeah big one to his son.
1: A já jsem viděl, jak si to větší mango dával svému synovi.
0: And little one you gave it to my son.
1: A to menší si dal mému synovi.
0: Father, brother, may you will open many things like this.
1: Tím, bratře, o spoustu věcí přicházíme.
0: So, like this.
1: Takže takto.
0: My brothers, you are all my sister and you are my brothers and there are little children also.
1: Vy všichni jste jako mý bratři a sestry a jsou tady i malé děti.
0: I will what I'm talking and giving you.
1: A to, o čem mluvím a to, co vám předávám.
0: Very equally.
1: Tak to je pro všechny stejné.
0: And I give you first you and then I should take.
1: A napřed to dávám vám a pak si beru teprve já.
0: I will go and help to bring something.
1: Já půjdu a s něčím pomůžu.
0: Then it means that we will go one step to other step to step as to the God.
1: A tak společně můžeme krok za krokem vystoupat až k Bohu.
0: So there are two stairs.
1: Jsou dvě schodiště.
0: One stair is going down.
1: Jedno schodiště vede dolů.
0: And one is going up.
1: A druhé schodiště vede nahoru.
0: So when we respect and we take care of the animals and everyone.
1: A tak když se navzájem respektujeme a pečujeme o zvířata, o sebe navzájem.
0: If you believe or not.
1: Ať tomu věříte nebo ne.
0: It is really right.
1: Tak je to tak správné.
0: Then God will let go.
1: Pak vás Bůh nechá stoupat.
0: We don't know God where it is.
1: A nevíme, kde ten Bůh je.
0: We don't know the door.
1: Nevíme, kde je ta nebeská brána.
0: But it is said.
1: Ale říká se,
0: all creatures, very tiny mosquitoes,
1: že všechna stvoření i malý komár,
0: and alphabet, oh no, very big animal,
1: elephant, a největší slon,
0: or very humans,
1: a nebo člověk,
0: all

0: have the life.
1: Ve všech je život.
0: Very tiny water drop.
1: Malá kapička vody.
0: And the river also.
1: A řeka.
0: They all will come to the ocean.
1: I ta malá kapička, i ta velká řeka se spojí
0: s oceánem. So when we will go, doesn't matter the Croatian or the Slovenians, or Germans or America or Australia, doesn't matter.
1: A tak je jedno, jestli někdo z nás je Slovinec a druhý Chorvat, nebo Rakušan, nebo Američan, Australan, je to jedno.
0: When we die,
1: když zemřeme,
0: the soul, jiva,
1: tak ta duše, jiva,
0: they all will go in one door.
1: Všechny ty duše budou směřovat k jedné bráně.
0: And which will go other side and will go other side, that is what we have, we need now.
1: A to, která ta duše projde tou branou a která neprojde, to se rozhoduje tady teď.
0: So, don't kill them.
1: Takže nezabíjejte je.
0: No, don't kill.
1: Nezabíjejte.
0: Protect them.
1: Ochraňujte je.
0: Love them.
1: Milujte je.
0: Protect them.
1: Chraňte je.
0: Don't cow them.
1: Nezabíjejte je.
0: Then don't kill them. Then is a yoga.
1: Pak to je yoga.
0: And now yoga, suddenly people came.
1: A teď spousta lidí najednou přišla k józe.
0: And they are telling so numbers. They said, we don't talk about meat and don't talk about alcohol.
1: A říkají si, děláme jogu, ale o mase mluvit nebudem, o alkoholu taky ne.
0: No, no. Alcohol is alcohol.
1: Alkohol je alkohol.
0: Alcohol is a very great, very good.
1: Alkohol je velice dobrý.
0: But it's a medicine.
1: Ale jenom v podobě léku.
0: I'm so sorry to say.
1: Je mi to líto, že to
0: many,
1: musím
0: many people, they are suffering because alcohol.
1: Ale mnoho lidí skutečně trpí kvůli alkoholu.
0: So let us ask, doesn't matter who are, which religion, no religion, which countries, no countries, from where you are, but God have only one.
1: Tak je jedno, jakého jste náboženství, vyznání, nebo jestli jste bez vyznání, jaké jste národnosti, Bůh je pro všechny jeden.
0: And God is on one, and he's in within each and every living. There's a God inside.
1: A tento jediný Bůh je zároveň v nás všech, v každém živém stvoření.
0: Then we understand for humans that in the brain, if we are making negative and positive and good person and not good person, what have you done? It cannot be a religious or no religious.
1: Tak když to takto pochopíme, tak v tom mozku nebudeme vyčleňovat lidi na ty, kteří jsou dobří a na ty, kteří jsou špatní, na ty, kteří věří a na ty, kteří nevěří.
0: In the church,
1: v kostele,
0: in the temples,
1: v chráme,
0: in the mosque,
1: v mešitách
0: and many, many others.
1: A v mnoha dalších místech.
0: There's everywhere a God in that side.
1: Všude tam je Bůh.
0: But he know what we are doing.
1: Ale Bůh ví, co děláme.
0: Then is a yoga.
1: Pak je to yoga.
0: Then your children, your families, your fathers, all will be take you to the Parabrahma, Pramatma, God.
1: Pak se k Bohu dostanete s celou svojí širokou rodinou, s dětmi, s předky.
0: And so you know, in this yoga in daily life, I was here in
1: 1973.
0: Yeah.
1: A tady ve vaší zemi jsem poprvé přišel s jogou v roce 1973.
0: In Czechoslovakia there was a yoga more.
1: V Československu tady bylo yogi víc.
0: But Austria and Germany and there was kumbles.
1: A v Rakousku, v Německu tam té jogy bylo málo.
0: But now there is very much, here is very much.
1: Ale teď se yoga cvičí v Rakousku, v Německu hodně, tady taky hodně.
0: So science is a good.
1: Takže věda je dobrá.
0: All what we got, our oxygens and everything was very good. what they said.
1: To, co jsme se dozvěděli o příjmu kyslíku a o
0: It was very good for our body.
1: To bylo velice prospěšné pro naše tělo.
0: For our brain.
1: Pro náš mozek.
0: Everything.
1: To všechno.
0: But we have to come, please, all animals.
1: Ale je potřeba přijít k tomu, že prosím všechna zvířata.
0: And now you know nearly 2 years.
1: Víte, že teď už skoro 2 roky.
0: And many things the corona came.
1: Je to, co přišel COVID-19.
0: And why only coronas?
1: A proč jenom to?
0: Why not animals?
1: Proč tou chorobou trpí lidé a ne zvířata?
0: And is it third time?
1: A už je to po třetí.
0: Because God animals went to the God.
1: Protože
0: if you believe or not.
1: Zvířata šli za Bohem, nemusíte tomu věřit, já to jenom tak říkám.
0: Animals say, God, please, what can we do? Do something.
1: A říkali, Bože, prosím, nějak nám pomoz. Co můžeme udělat?
0: God said.
1: A Bůh řekl.
0: I will not do.
1: Já to neudělám.
0: But you know that.
1: Ale
0: they will do from themselves.
1: Že oni sami si to způsobí.
0: How many injections?
1: Kolik různých
0: How many suffering?
1: Kolik utrpení?
0: What is the corona happens?
1: Co se všechno děje kolem?
0: And still we cannot.
1: Kolem toho covidu a ještě z toho nemáme pod kontrolou.
0: And yoga in daily life.
1: A yoga v denním životě.
0: Barikhatu pranam.
1: A sestava barikhatu pranam.
0: And brahmari pranayam.
1: A brahmari pranayama.
0: This one brahmari pranayama I tell you for all of you.
1: Tato jedna technika brahmari pranayama, o tu se s vámi podělím se všemi.
0: You will have after 1 month. Tell me what how happy you became and how healthy and many things.
1: A když jeden měsíc budete cvičit, tak mi pak přijďte říct, jak jste ozdravěli, v čem vám pomohla.
0: And it is like you are sitting. Remain there.
1: A zůstaňte sedět tak, jak jste.
0: Little straight like this.
1: Jenom se napřímte trošku, yeah. Sedněte si zpříma.
0: And we have index fingers.
1: A máme ukazováčky.
0: And these two index we will put in
1: our ears. A těmi ukazováčky si zacpeme uši.
0: But.
1: Ale.
0: Not like this.
1: Ne, tak to.
0: Not like this.
1: Ani lokty svěšené dolů.
0: Not like this.
1: Ani směrem nahoru.
0: Just like this.
1: Ale do stran.
0: And it should go the fingers.
1: Needle.
0: The man humans have long this.
1: A když mají dámy dlouhé nechty?
0: And women's not.
1: Aha, muži mají dlouhé nechty, ženy ne.
0: So please put this in your don't go very too far but when you so far goes so that you will not hear from outside anything.
1: Čili pozor při tom na nechty, ať si neublížíte. Ucpeme si uši jemně, ale zároveň tak, abyste neslyšeli okolí.
0: And 5 times.
1: A 5krát.
0: First I will do.
1: Já to napřed udělám.
0: Then I will take hand out.
1: Potom si odendám ruce.
0: Then I said, did you understood?
1: Pak se vás zeptám, jestli jste to pochopili.
0: Yes. Then we do 5 times.
1: A když ano, tak to společně zacvičíme.
0: Only me now. You just listen.
1: Teď vy jenom poslouchejte a já budu cvičit.

0: Like this,
1: takže takto
0: vibration will in both hemisphere.
1: A ta vibrace bude působit na obě hemisféry.
0: Many, many things, disease will go.
1: A mnoho chorob se tím vyléčí.
0: And when I will do like this, that time the sound should go from the here and it will come to the brain, but to the now side, exactly sound should go like this.
1: A při tom bzučení můžete vnímat, jak ta vibrace jde z uší směrem nahoru do mozku, ale zároveň se to dá vnímat také přes nos směrem vzhůru.
0: And if it is moving this and left or something, then it means that something is one of the hemisphere is problem.
1: A pokud budete ten zvuk vnímat, jako by se přesouval zleva doprava a různě, tak to znamená, že to nemáte úplně vyvážené, že v té jedné polovině máte nějaký problém.
0: When if be like this, then you will see everyone, it is your brothers, your sisters, your mother, your grandmothers.
1: A když se vám to povede, tak potom budete vnímat všechny jako svoji vlastní rodinu.
0: The whole village, whole country.
1: Celou vaší vesnici, celou zemi.
0: I am like only sun.
1: Já jsem jako slunce.
0: And the sun has light for everyone.
1: A to slunce svítí pro všechny.
0: So that you will see when you yourself, then you tell me or not.
1: A to uvidíte, můžete mi pak sami říct, jestli to tak máte nebo ne.
0: Till you will say, like that you will go.
1: Čili když takto budete bzučet,
0: is good.
1: Tak to je dobré.
0: Or, then is, you know, this one brumri, you know, in the coming always with the flowers.
1: Bee.
0: Yeah.
1: A tak je to trošku jako včela, kdyby vzučela.
0: So one, she will go, it means it is only take this and take this and take this.
1: A když ta včela lítá a z toho jednoho květu na druhý a jenom si bere tam ten nektar tu a tam.
0: If you are a mother,
1: a když jste matka,
0: you should take all children is like your mother.
1: Tak byste to měla brát tak, že jste matkou všech dětí.
0: If you have father, you have all fathers. Take them as a whole fathers.
1: Kdo je otec, children. Tak všechny děti jsou jeho dětmi.
0: Brother is then all brothers.
1: A kdo je bratr, tak může
0: father
1: všechny.
0: All mother.
1: Všechny vnímat jako své bratry, sourozence.
0: Even our heart has two parts.
1: I naše srdce má dvě poloviny.
0: Brain have two parts.
1: Mozek má dvě poloviny.
0: Many things. So one is you and others for all.
1: Jedna ta polovina jste vy a ta druhá polovina jsou všichni.
0: So like this, you will feel.
1: Čili tak to budeme cvičit, ucítíte
0: don't
1: to samé.
0: Don't bite your teeth.
1: Nemějte stisknuté zuby.
0: Because someone's teeth is not good, toothpaste gone out, then it will wrong.
1: Protože někdo třeba ty zuby nemá úplně v pořádku, nemá ten stisk úplně rovnoměrný.
0: There are techniques. Bite the teeth.
1: Jsou i techniky se stisknutými zuby.
0: And then
1: zuby.
0: Because yesterday my dentist doctor put me inside.
1: A včera jsem byl na lékařském ošetření u zubařky. A
0: before was.
1: Předtím to moje bzučení znělo
0: and
1: takto.
0: My dentist made me perfect and I was so like this. And when it was a little bit half, It was not good.
1: A moje paní doktorka zubařka to tak dokonale vyladila, že teď to zní takto
0: so
1: harmonicky.
0: Thanks to the doctor.
1: Takže děkuji paní zubařce.
0: Or open.
1: A nebo můžete mít otevřené čelosti.
0: Don't bite.
1: Nestisknuté zuby.
0: But then always breath vibration should go through here.
1: Ale stále přitom vnímejte, že ta vibrace stoupá vzhůru do mozku.
0: So.
1: Takže?
0: Five times.
1: Pětkrát.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.

0: Very good.
1: Velmi dobře.
0: Thank you.
1: Děkuju vám.
0: Is it good for your brain?
1: Je to dobré pro váš mozek?
0: For language?
1: Pro vyjadřování?
0: For peace?
1: Pro mír?
0: Balance?
1: Vyváženost?
0: Also you can give to your husband or your wife.
1: Také to můžete naučit manželku nebo manžela.
0: Grandfather, grandmother.
1: Dědečka, babičku.
0: Our children.
1: Nebo děti.
0: It makes, it cleans everything.
1: A všechno to pročišťuje.
0: It is something all vibrate, dirt gone.
1: Jako všechny ty nečistoty to rozpustí.
0: But if you are not good for your neighbor.
1: Ale pokud máte nějaké neschody se sousedem.
0: This never is not good.
1: A tenhle můj soused je hrozný.
0: Then it is going negative vibration.
1: Tak je to určitá negativní vibrace.
0: But this vibration other goes to you.
1: Ale ta negativní vibrace se vám vrací nazpátek.
0: So I know you are many yogis.
1: Vím, že mnoho z vás je jogínů.
0: Some who came the first.
1: Někteří jsou tady poprvé.
0: So you should go to yoga practicing yoga in daily life.
1: Takže byste měli začít chodit cvičit jogu v denním
0: životě.
1: So
0: where we are here.
1: A když jsme tady.
0: Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
1: Tak ta světová rada míru Sri Swamiho Madhavanandy.
0: Is from Austria everywhere now.
1: A teď je všude po světě.
0: It is United Nations.
1: Je součástí OSN.
0: And so many yogas over there.
1: A máme mnoho jogových programů v té souvislosti.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And our dear Dr. Martin.
1: A pan doktor Martin.
0: We thank you very much.
1: Děkujeme panu doktorovi Martinovi.

श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।

כן, סרידיפ נארן בגוואן, קי ג'יי.

Sridip Naran Bhagwan ki jai, Shri Sata Gurudeva ki jai.

0: गुरु चरणों में अरसत तीरट है।
1: Mm-hmm.